0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míz na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po mé babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí. Proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát. Zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívej, to je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutý meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojtu?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: Fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, aby měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: Zapach nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si ji trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: No,
1: ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte
1: to nikdo. Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo to tak nějak dá jíst.
1: A já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na špařenej.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten jejich špek je něco úplně jinýho než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: Je to neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě tak, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezstrá.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčík.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petrů, varmužovou cymbálovou muzikou, cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: dostáváme od dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky a nebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takoví lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my si tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech otančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalů je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá, vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo, a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil, a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí jí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucna? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to

0: po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybral jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají i tým lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořad. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo svý...

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přeci jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, prostě takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbal u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem za to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
1: A co chystáte dalšího?
2: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojím takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
2: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer. My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
1: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
1: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
1: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
1: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok a uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes, tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme. Předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: No, určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluví. Víme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jedině operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takový zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli se postoupila věda někam dál, a primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzem. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolníte nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém a ani v té druhé fázi, kdy jsem byl jako řekněme plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními

0: stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
0: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci, a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
0: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Záchranka v Královéhradeckém kraji bude mít 7 nových sanitek. V Pardubicích se v září

0: otevře nové centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Fotbalová šance liga pokračuje zápasy čtvrtého kola. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje dostane 7 nových sanitek. Jejich nákup je součástí průběžné obměny vozového parku. Auta, která si převezmou záchranáři přímo v Hradci Králové, budou mít navíc takzvanou preferenční jednotku, která umožní získat přednost na světelných křižovatkách, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
1: Nové sanitky budou sloužit na výjezdových základnách v Hradci Králové, v Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři, Nové Pace a Vyčíně. Pořízení 7 nových vozidel vyšlo na 31,7 milionů korun. Na financování se kromě Královéhradeckého kraje podílel také město Hradec Králové.
0: Kvůli opravám povrchu vozovky před prodejnou Sázava uzavřel dopravní podnik v Hradci Králové dočasně některá nástupiště na hlavním nádraží. Mimo provoz jsou nástupiště C a D. Autobusy a trolejbusy místo nich zastavují na nástupištích E a F. Nové centrum pro děti i dospělé s autismem se v září otevře v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlce ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které pečuje v regionu o lidi s touto neurovývojovou poruchou. Centrum nabídne dvě sociální služby, odlehčovací a domov pro osoby se zdravotním postižením. Celková kapacita bude 7 lůžek.
2: V domově bude trvale bydlet 5 klientů. Dvě další lůžka poslouží ke krátkodobým pobytům. Využijí je například rodiny, které potřebují na několik dnů pomoc s péčí o svého blízkého. Rodinné integrační centrum zrekonstruovalo dům v Lánech na Důlku za více než 40 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Na dokončení a vybavení ale centru stále chybí přes milion korun. Peníze proto schání také od firem a dárců. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů. Potvrzuje ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
3: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun. Sport.
0: Fotbalisti Slávie budou večer hájit 100% bilanci v novém ročníku šance ligy. Ve čtvrtém kole nastoupí v Liberci. Zápas začne ve 20 hodin. O 5 hodin dříve je na programu souboj Baníku Ostrava s Artisem Brno. V sobotu Sparta porazila Teplice 4-1, Plzeň Zlín 3-2, Olomouc zvítězila na hřišti Slovácka 2-1 a Mladá Boleslav remizovala v Pardubicích 1-1. Počasí. Čeká nás polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný severozápadní a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V České Skalici neprojedete Husovým náměstím, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní ráno v našem krajském městě už je od včerejška díky Ironmanu elektrizující atmosféra. Dobrovolníci byli celou noc u tratě. Někteří drkotají zuby, protože nečekali, že přes noc teplota klesne o 20 stupňů Celsia. Ale ono se nám zase oteplí a my v rozhlase dál sledujeme zásadní události. Máme 16. srpnový den, svátek slaví Jáchym a do nového dne nás teď povzbudí kapela Argema. A pak se zaměříme i na vypouštění uzdravených dravců do volna. Přírody. Ať se hezky vstává.
4: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové a slíbili jsme pohled také na vypouštění ptáků. Takový ten zprostředkovaný rozhlasový pohled. 14 dravců dostalo druhou šanci na život ve volné přírodě. Na louce poblíž Kunětické hory u Pardubic je totiž do přírody vypustili ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Do přírody se vrátili poštolky a káňata po zranění i mláďata odchovaná ve stanici. Ochránci všechny ptáky nejprve okroužkovali a pak už se rozletěli do okolí. Na jejich návrat do přírody se přišlo podívat několik lidí a reportérka Anna Svobodová byla u toho.
1: No jo, holka, už štěká pevně, jo,
2: takhle
3: pevně. Tak já jsem teďka dostala poštolku taky na vypuštění, držím ji v rukavici, tak jenom tak vyhodit teda, jo?
1: Vejšky, krásně.
3: Krásně odletěla.
4: Tak máme velký prostory rehabilitační, rozletový. Vlastně jakmile už jsou samostatní, jsou v kondici, to se rozpozná moc dobře. Jo, když už je zbytečný je držet dál, kdy už můžou jít dávno ven. Hlavní ošetřovatel Milan Opa.
3: Ještě bych se zeptala, jakou mají šanci vlastně na přežití.
4: Vlastně tím, že to jsou zvířata zvenčí a u nás jsou tu dobu pouze nezbytnou, jo, takže krátkodobě, takže vlastně ta šance je vysoká.
3: Tak teď jdou teda na řadu káňata.
4: Tak, ty jsou samostatně, protože jsou větší, tak aby měli i lepší prostor. Víď, ty už se těšíš.
5: Ty zvířata tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly třeba, nedali se vrátit zpátky do hnízd, tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají.
3: Vedoucí záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.
5: A pak tam byly vlastně další zvířata, které měly nějaké zranění, to znamená po nějakých nárazech byly, tam jedno káně mělo vřetenovou zlomení, tak se to hřebovalo, tam samozřejmě se to hojí rychleji než u lidí naštěstí, takže za tři neděle to je vždycky většinou srostlý, pak se ten hřeb vyndá, pak to zvíře se vlastně u nás rehabilituje, lítá tam 14 dní, 3 neděle, jak je potřeba a pak může jít zpátky do volné přírody. A snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vlastně do těch původních lokalit, takže ty poštolky a káně to jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
3: Jak vlastně zvířata, nejenom ptactvo, ale i ostatní, o které se ve vaší záchranné stanici staráte, zvládají teď ta současná vedra?
5: Tak samozřejmě s tím byl velký problém, protože ty tepla tak rozpály střechy a třeba rýsy nebo vlašťovky, to začalo vyskakovat z hnízd. Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby obložený krabicema, ve kterém byly mláďata, zvířata, které vyskákala, nemohli tam vlastně být. Měli jsme takovéhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovém rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
3: Příště budou ochránci do volné přírody navracet uzdravené orly a luňáky. Z Kunětické hory Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 17 minut po 5. hodině už se nám začíná rozednívat. Na východě je takový ten narůžovělý opar, který předesílá trošičku, že je před námi další letní den s příjemnými, s tropickými teplotami. Aktuálně ale velmi příjemně venku. Teploty se pohybují v Královéhradeckém kraji od 15 do 19 stupňů Celsia, Trutnov nejchladnější 15, v Náchodě Výčíně 17, Hradec Králové aktuálně 18 stupňů Celsia a v Rychnově 19.
1: Počasí.
0: Čeká nás na východě Čech tedy polujasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, na který mnozí čekají, ale jak to bude vydatné, to určitě budeme upřesňovat s meteorology po 8. hodině. Maxima se nám dnes opět tedy přehoupnou přes tropickou třicítku. Mělo by být 31 až 34 stupňů Celsia, na horách trochu příjemněji kolem 23. Vítr k tomu slabý, během nemírný severozápadní a biopředpověď s ohledem na vysoké teploty hlásí trojku, tedy vysokou zátěž.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, která je ke stálému využití, ať už nás chcete kontaktovat do písniček, nebo máte například spotřebitelský problém, na který zodpovídá, pravidelně odpovídá Josef Černý. Stejně jako v tuto chvíli ve spotřebitelském servisu je váš další dotaz a tentokrát vás zajímá přesná délka reklamační lhůty.
1: Pan Ríša reklamoval firemní počítač a s podivem zjistil, že reklamace nemusí být vyřízena do 30 dnů, když mu prodejce sdělil, že pro firmy tato lhůta neplatí. Na reklamačním listě ale není uvedena lhůta vůbec, takže to znamená, že může být libovolně dlouhá. Pane posluchači, pokud není uvedena žádná lhůta, potom by opravdu mohla být teoreticky libovolná, ale na druhou stranu, proč by prodejce zbytečně prodlužoval? V dnešní době, kdy se dá říci, že je nadbytek prodejců, je přece i v jeho zájmu vyřídit reklamaci co nejdřív a udržet si tak dobré jméno firmy.

0: šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Triatlonový závod Ironman zkomplikuje dopravu ve východních Čechách. Jak to se dozvíte v dalších zprávách? Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 70 tisíc méně. Vyplývá to z aktuální dat mapy zadlužení, kterou vytvořil Institut prevence a řešení předlužení. V Trutnově dnes končí rokový festival. Policie bude dohlížet na plynulost dopravy a namátkově řidiče kontrolovat. Dopravní komplikace a menší zdržení se dají očekávat na hlavním tahu směrem na Hradec Králové. Poslanecká sněmovna by se znovu mohla zabývat otázkou manželství pro všechny. Na konci srpna má poprvé zasednout pracovní skupina, kterou svolali opoziční piráti. Případné změny chtějí nejdříve prodiskutovat s dalšími poslanci. České basketbalistky na úvod přípravy před mistrovstvím světa porazily na turnaji v Helsinkách Švédsko 75-63. Dnes je čeká domácí Finsko. Čeká nás polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 23 stupňů. Biohlásí trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hořicích neprojedete ulicí Nerudova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A jedeme dál. Píseň Den, kdy se vrátí láska k nám naspívali Leona Machálková a Petr Kolář jako titulní skladbu k televiznímu seriálu Pojišťovna štěstí z roku 2004. A my vám ji teď nabízíme k příjemnému probouzení.

Máme 16. srpnový den a připomínáme si i nález zlata v okolí řeky Klondike na Aljašce. Statisíce lidí bez rozdílu věku, rasy nebo náboženství se v minulosti vydávali do dalekých a nebezpečných končin s vidinou nalezení zlata. Historie zažila mnoho zlatých horeček, ta nejznámější a poslední velká zlatá horečka v historii vypukla právě 16. srpna roku 1896. Bylo to v kanadském Yukonu v okolí řeky Klondike. Příběhy zlatokopů se do širšího povědomí zapsaly, jak určitě tušíte, zejména díky románům a povídkám Jacka Londona, který v oblasti v době zlaté horečky pobýval, nebo díky figurce zlatokopa v podání Charlieho Chaplina ve filmu Zlaté opojení. Život zlatokopů přitom nebyl vůbec lehký, jen zlomek zlata ležel ve vodách řek v podobě pevných valounů. Zlatokopové museli při zčásti arktických teplotách prokopávat trvale zmrzlou půdu až do hloubky 10 metrů, kde se skrývala zlatá ruda, z níž se pak po jejím roztátí musel ten drahý kov vyřížovat. Už jen dostat se do oblasti vyžadovalo pořádnou dávku odvahy, tak je možná dobré si to připomínat, i když množství zlata v uvozovkách věřím, že najdeme i u nás v Královéhradeckém kraji v podobě nádherných lokalit, příběhů a také řady akcí, které pro vás i dnes v Českém rozhlase Hradec Králové sledujeme.

0: počasí.
1: Velmi teplo bude i dnes na východě Čech v Královéhradeckém kraji, i když postupně by snad měla spadnout i nějaká voda. Meteorologové počítají se srážkami, i když bude to jen do 3 mm. Polojasno až oblačno, přechodně tedy zataženo, později večer od severozápadu ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Maxima dnes 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maxima do 25. Vítr k tomu bude foukat jenom slabý, během dne mírný severozápadní až severní, rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na trojce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Kapela Slza v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Před zprávami stihneme ještě Karla Zrycha, kapelu Eurythmics nebo Brontosaury. Je neděle, blíží se 6. hodina ranní. Pravidelní posluchači jistě vědí, že je tady čas i na krátké zamyšlení. A tentokrát autorka Dagmar Ruščáková ten svůj komentář nazvala V tátově náručí. Tak si ho pojďme poslechnout.
1: Ta holčička už toho měla akorát. Mohly jí být tak 3 roky a vytrvalým žalostným křikem sdělovala okolnímu světu, že má hlad a je strašně ospalá, aniž by byla z toho se najíst nebo usnout. Jako kliště se držela svého tatínka, ušňupaný čeníšek mu tiskla na krk a žalostnými slzami smáčela bílé tričko. Tatínek ji houpal a tak dlouho jí něco říkal, až slova pronikla přes pláč a dívenka unaveně zmlkla. V době, kdy byly moje děti malé, by takto vřískající malé dítě bylo skoro jistě v náručí své matky. A lidé by je sledovali s nevolí. Aspoň u nás, kde se stále ještě většinově razí zásada, že děti mají být vidět, ale ne slyšet. V řeckém hotelu, kde jsme letos strávili svou absolutně netypickou dovolenou, však bylo všechno jinak. Velkou část místní klientely tvořily rodiny s dětmi. K mému nadšenému překvapení byla většina tatínků aktivně pečujícími rodiči. Stejně jako maminky dohlížely, pomáhali dětem, mluvili s nimi a těm opravdu malým utírali ušpiněné tlamky a chovali je, pokud už toho na ně bylo moc. Společná péče měla výsledky. Děti byly zvládnutelnější a rodiče, byť stále zaměstnaní, podstatně víc v pohodě. Napadlo mě, jestli otcům vyhýbajícím se péči o děti někdy došlo, oč vlastně přicházejí. Jistě, děti se snaží mít rády i vzdálené rodiče. Nicméně je to hlavně každodenní péče, díky níž vzniká ono hluboké pouto plné citu, o kterém se tak těžko mluví. Nezní to hezky, ale i tu lásku si člověk musí odpracovat. Rozhodně to stojí za to. Nejen proto, že být celým srdcem táta člověka neskutečně obohatí. Je to znatelné plus i pro děti. Nejen pro syny, kde se to předpokládá. Také dcery lásky plných otců si vedou lépe. Jako bonus mají menší šanci, že skončí v toxických vztazích. Tátové jsou zkrátka důležití. Je skvělé, že si to ti mladí už podstatně častěji uvědomují a že si tím pečujícím tátou dovolí být.

Mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí kvůli Ironmanovi nejezdí vlaky. Je potřeba počítat s dopravním omezením i v centru krajského města. Přeci jenom je to závod světové úrovně a v ulicích budou tisíce sportovců a tisíce dalších přihlížejících. O omezeních budeme mluvit i v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové už za 7 minut.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí kvůli Ironmanovi nejezdí vlaky. Od 1. září bude v provozu mostní provizorium přes Labe v Pardubicích. Po sobotní etapě vede zlínskou Báru Mrelí Březík. Obhájce vítězství Kopecký odstoupil. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Cestující na železnici mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí dnes musí počítat s komplikacemi. Platí do 16 hodin a 15 minut. Důvodem je triatlonový závod Ironman. Dopravce zajistil náhradní autobusovou dopravu.
3: Spoje linky Z jezdí mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Nestaví ale na stanici Hradec Králové zastávka. Stanice na Slezském předměstí je zase přemístěna na zastávku městské hromadné dopravy Háječek. Spoje linky R nikde nestaví a zajišťují návaznost na spěšné vlaky. Cestující musí také počítat

0: S tím, že v autobusech je omezená přeprava jízdních kol. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Doprava z mostu Kapitána Bartoše v Pardubicích se od 1. září přesune na provizorní most. Řidiči po něm budou stále jezdit kyvadlově jedním pruhem. Na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy, které kvůli omezené nosnosti starého mostu nahradily menší vozy, říká ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
2: Pro nás a hlavně pro cestující to znamená návrat linek 2, 6 a 18 zpátky přes most tady na ulici Kapitána Bartoše. Je noční provoz, který tudy projíždí, takže někdy pár minut po půlnoci 1. září hned začne městská hromadná doprava tudy jezdit.
1: Po otevření provizorního přemostění začnou stavbaři s výstavbou nového mostu Kapitána Bartoše, na kterém bude provoz obousměrný. Skoro polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Ukázala to analýza nehod, kterou zveřejnil BESIP. Zabýval se více než 1700 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. V Česku je přitom helma povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Podle BESIPu je ale důležité i její správné nasazení. Evropu dál sužují rozsáhlé lesní požáry. Hasiči v Belgii bojují s plameny na východě země. Veřejnoprávní stanice VRT píše, že oheň v největší belgické přírodní rezervaci Haute Fagne spálil přes 2000 hektarů půdy. S požáry se potýkají také hasiči ve Francii nebo Španělsku. Řecko podle místních úřadů zůstává ve stavu vysoké pohotovosti. Sport. Po sobotním programu Barum Rally Zlín je jasné, že závod bude mít nového vítěze. Obhájce prvenství Jan Kopecký totiž kvůli technickému problému odstoupil. Před nedělním závěrečným dnem je v čele Adam Březík, který mluví o náročnosti letošního závodu.
3: Za mě je to jako jedna z nejtěžších barumek, které jsem kdy jel, ne-li ta nejtěžší, co se týče skladby RZ a toho, jak ty RZ vypadají, ale je to taky tím tempem, prostě je to vyhrocenější a vyhrocenější. To tempo je fakt už nastolené tak vysoké, že už to podle mě jako moc víc nejde.
1: Dnešní program Barum Rally odstartuje v 8 hodin ráno. Počasí. Čeká nás polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný severozápadní a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou suché sjízdné bez omezení. Nehody aktuálně hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teplý pramen byl v Janských Lázních objeven pravděpodobně už v 11. století. První budovy lázeňského města pak byly postaveny ve století 17. Jak byly lázně populární v době první republiky a co všechno nabízely, to řekne za chvíli historička Pavla Korytenská. A nebude chybět ani veselé povídání dnes s bavičem Petrem Novotným. Kdo ví, kolikrát to v životě využijete, ale před 6:30 poradíme, jak se v Číně domluvit s taxikářem. Právě zmíněný bavič Petr Novotný si kdysi uvěřil, že to může být pěkná fuška. Když se nešlo dorozumět, ani rukama nohama sáhl po opravdu neobvyklém řešení. Počkejte si na detaily, ať se hezky vstává.
4: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Po 6. hodině pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech a tentokrát se věnujeme lázním, které měli obyvatelé Hradce v dostupné vzdálenosti. Dnes to budou lázně, jejichž teplý léčivý pramen byl objeven už v 11. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: I hradečáci s oblibou jezdili za první republiky do lázní. A to nejen za léčbou, ale třeba i na víkendové pobyty. Dnes se z Hradečáky opět podíváme na život lázeňský, tentokrát do horského lázeňského místa Jánských lázní. Klimatické podmínky, lesnatá krajina, horské prostředí, to vše předurčovalo Jánské lázně stát se navštěvovaným lázeňským střediskem. Nabízeli především léčbu pohybového aparátu, ale klimatické poměry byly vhodné i ke zlepšení nemocí dýchacího ústrojí nebo léčení nervových chorob. Proslulost získaly Jánské lázně v období první republiky a přispělo k tomu také výborné železniční autobusové spojení, občanská vybavenost, ale především celoroční provoz lázní. Této době docházelo také k modernizaci lázeňského střediska a lázeňských budov, zřízení slunečních lázní nebo vybudování moderního zařízení na čerpání minerální vody. Návštěvníci lázní mohli využívat termální bazén, byly k dispozici sprchy, oddělené kabinky pro muže a pro ženy. Dále bylo možné využívat samostatné vanové lázně, uhličité koupele, termální bazény, koupele na předpis, nebo můžeme přemýšlet o tom, jak vypadaly koupele ve smrkovém jehličí. Při léčbě revmatismu pomáhaly elektrické lázně, takzvaná elektroléčba. A kromě lázeňských procedur nabízelo středisko i pitnou kůru. Jánské lázně zaujímaly v meziválečném období přední místo mezi horskými lázeňskými středisky a lákaly nejen možnostmi léčby, ale také krásná lázeňská kolonáda, sál s čítárnou, hudební pavilon, lesní promenády, pravidelné koncerty lázeňského orchestru. Populární pro Hradčáky s rodinami byla také turistika. A co možná nevíte, že v roce 1928 byla do provozu uvedena lanová dráha na Černou horu. A Jánské lázně se postupně stávaly nejen lázeňským, ale také rekreačním a sportovním střediskem. A příště navštívíme lázně Běloves.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: A už opět pohled na meteorologickou mapu. Teploty se stále drží mezi 15 a 19 stupni v Královéhradeckém kraji. Aktuálně vzduch velmi příjemný, takže věřím, kdo může a už je vzduchu, tak větráseč může, aby trošičku toho chladu pustil do místnosti, protože je před námi další tropický den. Ty aktuální teploty v Trutnově 15 stupňů, Jičín Náchod 17, Hradec 18 a v Rychnově 19 stupňů.
1: Počasí.
0: A možná vás potěším, no i když nebude to úplně citelné, ale meteorolog Imrich Drapák před malou chvílí vydal aktuální předpověď úplně čerstvou a o jeden stupínek nám to stáhnul. Takže nakonec ne 34 stupňů, ale 33. Tak nevím, jestli to bude cítit, ale možná každý stupeň se v těchto dnech počítá. Počítejte s tím, že v Královéhradeckém kraji bude i dnes velmi teplo, později večer i srážky. Polujasno až oblačno, přechodně zataženo, později večer se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, ale nebude to nic moc, té vody by si krajina zasloužila více. Předpokládané množství srážek bude jen do 3 mm. Maxima tedy 30 až 33 stupňů, na horách do 25, k tomu slabý vítr během dne mírný severozápadní až severní a rozptylové podmínky, ty budou většinou dobré.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, MEZERA a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: No a teď trocha slíbené zábavy. Cestování je vděčným tématem mnoha pořadů, včetně těch zábavných. Právě na cestách je totiž obvykle možné zažít spoustu toho, co pak stojí za vyprávění. Notabene, když jste v hodně vzdálené zemi, kde lidem nerozumíte ani slovo. Bavič Petr Novotný kdysi navštívil Čínu a na vlastní kůži poznal, co je to jazyková bariéra. Petru Jančaříkovi pak na adresu Číňanů řekl:
1: s nima se nedomluvíte, nemyslete si, že oni umí anglicky, ale tam ještě ke všemu ani takový slova, které jsou známy i nám, co anglicky třeba neumíme, jako třeba airport, nebo taxi, toalet, stop, TV, hotel. To jsou věci, které oni taky nerozumí. To je debata, hele. Mě si měl vidět, jak jsem se dohadoval v čínském taxiku, když jsem chtěl jít na letiště. Něco tak šíleného si neumíte představit. Já jsem si uvědomil, že tam do letiště nedojedu, až on neví, co chci. Samozřejmě jsem předvedl letadlo vzlet, já jsem uměl pak už všecko, já jsem dělal přistání, dělal jsem prudkej vzlet, otočky ve vzduchu, jo, dělal jsem všecko.
2: Loping.
1: To děsně bavilo, to rozesmalo toho Číňana.
2: Ale čas běžel.
1: Čas běžel, ale hrozně pro mě. Pak jsem měl několik nápadů, které všechny byly špatný, že třeba jsem mu dal svoji letenku, ať se podívá, ta byla celá čínský. Ten si ji prolít, děsně se mu líbila, pochválil mi, vrátil mi a furt chtěl vědět, kam pojedu.
2: Ale tak sami to běžel, ne?
1: No, že tak sami to běžel, ale mě letělo letadlo. A hlavně pak mě napadl další nápad, ten už nebyl tak blbej, že se nechám vozit po městě a vylezu u prvního hotelu, vlezu do recepce, najdu tam někoho, kdo mluví anglicky, toho vyvleču ven, aby taxikářovi řekl, že chci na letiště. To je docela chytrý. Až na to, že taxikář neví, co to je hotel. Takže nakonec jsem udělal něco tak neuvěřitelného, ale to mě zachránilo. Já jsem měl 5 minut na to, abychom vyjeli, jinak je konec.
2: To se dá zabít.
1: Já jsem člověče svým mobilem zavolal do Prahy na mezinárodní informační telefonickou službu. To jsem měl naštěstí v paměti.
2: To bylo dražší než ta letenka.
1: To bylo drahý dost, no. Požádal jsem, aby mi dali telefonní číslo na české velvyslanectví v Pekingu. Oni mi dali číslo, já jsem zavolal na vyslanectví v Pekingu a poprosil jsem telefonu někoho, kdo umí čínsky. A tam mi dali někoho, kdo umí čínsky, já jsem to dal ke sluchátku taxikářovi, ten řekl, jo, Peťo, maťo, kaňa, poň, a už jel na letiště.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Řidiči proto musí počítat s omezeními a zvýšeným provozem na objížďkách. Plavecká i běžecká část závodu vede centrem Hradce. Cyklistická trasa směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a Opočno. Vyšší bezpečnost a míň graffiti. To si slibují Praha a Středočeský kraj od nových kamer ve vlacích City Elephant. Oba regiony za jejich pořízení zaplatí 88 milionů korun. Strážníci ve Špindlerově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlostí není zaměřeno na represi, ale především na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. Poslední dva týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnáší plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisté. Lidi můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá, Vadlejch obsadil pátou pozici. Čeká nás polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách kolem 23 stupňů. Vyhlásí trojku vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Nové Pace neprojedete ulicí Opolského, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kynuté sladké knedlíky budeme za chvíli servírovat v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Připraví je Vojtěch Vrtěška. Hezké nedělní ráno.

0: Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty připomínáme týden co týden, jak určitě slýcháváte. Ale pozor, už je nedělají tedy oni sami, připomeňme. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Takže dnes bude připravovat kynuté sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom. Nejlepší recept roku 2024 podle posluchačů cukrář Vojtěch Vrtěška. No a jak zjistil Patrik Rozehnal, důvodem, proč chtěl Vojta recept péct, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, to zjistíte dnes po 10. hodině v pořadu pochoutkového roku, ale ten recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtěšky, ten najdete už teď i na našem Facebooku, Instagramu, později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, je před námi další velmi horký den. Evropa celá zažívá velmi horké léto. Jak víte i z našich zpráv, stupňují se rizika lesních požárů. Na webu i rozhlas.cz je teď i zajímavý článek o tom, že ve Švýcarsku jako nástroj v boji proti lesním požárům začali používat i sněžná děla. Takže nejen na zasněžování těch svahů, ale také i na tento boj. Zasněžovací systémy se v boji proti požárům už využívají i jinde, jak se dočtete v článku. Například na hašení ohně v americké Kalifornii se podle portálu Swiss Info podílelo lyžařské centrum Mountain High a sněhová děla posloužila i jako obří postřikovače.
1: Počasí.
0: Tak u nás snad něco takového nebude potřeba, i když je před námi, jak už jsem předeslala, další tropický den s teplotami až 33 stupňů Celsia. Počítejte tedy s tím, že obloha by měla být polujasná až obločná, až k večeru by se mohly ojediněle vyskytnout i dlouho očekávané přehánky, i když nebude jich moc, bude to do 3 mm. Teplotní maxima tedy 30 až 33, na horách do 25, k tomu je na slabý vítr během dne mírný severozápad. Západní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž s ohledem na ty vysoké hodnoty zůstává na trojce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodí po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.

0: Krásné sportovní úspěchy máme v těchto dnech v zahraničí. Sledujete atletiku nebo plavání? Česká plavkyně Barbora Sémanová zaznamenala opravdu famózní úspěch na mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlatou medaili na 200 metrů volným způsobem v novém českém rekordu. Pak úspěch Miroslava Knedly, uspěl i Čejka a vzájemně si prý teď okukují medaile. No, říkám si, jestli pak někdo bude takto rychlý i v Hradci Králové na Ironmanovi. Příkladu je z poslední doby opravdu hodně. Sport. My se ale teď zaměříme i na hokej, protože hokejisté Hradce Králové zatím v přípravě na novou extraligovou neprohráli žádný zápas. V duelu se Salzburkem slavili po třetí v řadě, když rakouského soupeře porazili 2-1 po nájezdech. Ten rozhodující proměnil 35-letý útočník Robert Kousal, který hradecký dres oblékl poprvé.
1: Pro mě hodně těžký, ale já jsem to čekal trošku. Ty první zápasy bývají těžký nohy, puky skáčou, timing je tam jiný. Ještě jsem v tom úplně nebyl, ale samozřejmě o toho jsou ty přípraváky a já si myslím, že se to bude jenom zlepšovat.
2: Navíc zápas, ve kterém to opravdu chtělo brustit, protože rakouský Salzburg to má na podobném hokeji postavené. Asi jste si zajezdil?
1: Zajezdil jsem si dost. Občas, když to tam rychle vždycky otočili zpátky, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale samozřejmě je to fajn zahrát si s takhle kvalitním manšaftem. Myslím si, že nás to jenom posune dál.
2: Co jste říkal jako zkušený hokejista na mladé kluky, na juniory a mladé hráče, kteří dostali šanci?
1: Jo, já si myslím, že se ukázali v dobrém světle. Když jsou lajna mladých kluků, tak tam musí být pohyb a to oni měli, byla tam energie, takže já si myslím, že v pohodě.
2: Tomáš Martinec a jeho specialita hrát 4-3 bez brankáře, když se hraje v prodloužení. Už jste něco podobného předtím zažil?
1: Zažil jsem to jenom proti, když to myslím hrála Plzeň. Že bych to hrál já, tak to jsem vůbec nečekal. Zrovna mě tam poslali jako čtvrtýho, takže trošku jsem tam byl hozený jako do vody a plav. Ty přesilovky, tady ty 4-3 jsme skoro vůbec netrénovali, takže to byla spíš taková improvizace.
2: V lejně s Kevinem Klímou a s Alešem Jirglem, techničtí hokejisté. Kevin jeden z nejrychlejších hráčů. Jak se s nimi hrálo na ledě?
1: Jsou to super hráči. Bohužel si myslím, že jsme až tolik toho neukázali jako směrem dopředu, což mě mrzí. Častokrát nám to přeskakovalo. I v tom obraném pásmu jako jsme se drželi víc, než jsme asi měli. Když jsme se takhle potkali jako v další fázi sezóny, když už by to bylo nějak urovnaný ta hra, tak si myslím, že by to nebylo špatné.
2: Taková třešnička na dortu, vítězný gol ze samostatného nájezdu, to určitě potěší.
1: Jo, potěší. Tak nečekal jsem, že mě tam trenér pošle, ale když už mě tam poslal, tak jsem věděl, co udělám a jsem rád, že mi to vyšlo a pomohlo nám to k vítězství.
2: Říká hokejový útočník Hradce Králové Robert Kousal po vítězství v přípravném utkání 2-1 po samostatných nájezdech nad Salzburkem. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Je neděle 16. srpna, pokud se dnes chystáte do hor, buďte opatrní, počet úrazů a zásahů horských záchranářů přibývá. Za 6 minut řekneme víc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Sedm hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: V úterý začne oprava náměstí Republiky v Trutnově. Obec Dobré nechá vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Čeká nás polojasno s teplotami do 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V úterý 18. srpna začne rekonstrukce náměstí Republiky v Trutnově. Potrvá do konce října a zahájení stavby si podle vedení města vyžádá dočasná dopravní omezení. Bezpečný průchod pro chodce zůstane po celou dobu prací zajištěn po jednom z chodníků. Provoz v ulici bude možný vždy alespoň v jednom jízdním pruhu. O přesném termínu úplné uzavírky bude radnice informovat na webu. Náklady vyjdou na 3 miliony korun. Mateřská škola v Dobrém na Rychnovsku bude mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Zastupitelé obce v těchto dnech vybrali jejího dodavatele. Součástí elektrárny o výkonu 20 kW má být také bateriové úložiště a nabíječka pro elektromobily.
7: Celý projekt vyjde obec Dobré na zhruba 874 tisíc korun. Ušetřit chce hlavně za energie, které spotřebuje například školní kuchyně. Vedení Dobrého chce přebytky elektřiny v budoucnu využívat také v dalších obecních budovách. Fotovoltaické panely už má například na nové budově školy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašrmanová, předsedkyně konsorcia

0: Luhových poraden.
1: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
0: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server i rozhlas, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Resort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrútu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Sport. Plavec Jan Čejka se na mistrovství Evropy pokusí navázat na Barboru Sémanovou a Miroslava Knedlu a vybojovat třetí českou medaili. Postoupil totiž do finále závodu na 200 metrů polohovým způsobem. Čejka navíc výkonem minuta 58 sekund a 33 setin vylepšil vlastní národní maximum. Finále ho v Paříži čeká dnes v 18 hodin a 40 minut. Počasí. Čeká nás polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný severozápadní a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Rychnově neprojedete ulicí Na Drahách, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, ať už posloucháte kdekoliv. Nedělní ráno si zpříjemníme v této hodině výletem do Krkonoš a taky soutěží. Krkonošskou přírodu letos opět střeží stráž Národního parku Na koních. O té jejich službě budeme mluvit za chvíli. A v Bleskovce si pak zahrajeme o speciální vakuové sáčky, které se hodí každému. Tak s námi nový den můžete přivítat aktivně. Pavla Kindernajová zdraví, ať se vstává.

0: Po celou letní sezónu se v Krkonoších můžeme setkávat se strážci Národního parku na koních. Na západě hor vede jejich trasa z Janovy hory přes Rovinka a Horní Mísečky k Vrbatově Boudě a taky k Prameni Labe. Na východě z Rennerových Bud až na rozcestí a pak k Vírovce. Ke strážní službě využívá správa parku odolné, ale přes lety ohrožené plemeno huculského koně.
1: Koně pro Krkonošský národní park. Jezdí v terénu tak desítka huculků, valášků z Janovy hory, ale vaši strážci museli absolvovat povinný výcvik. Radek Drahný ze správy parku.
2: Profesionální jezdec musí být vyškolen, vycvičen, musí se seznámit s konkrétním koněm, naučit se s ním pracovat. U nás jezdí strážce i strážkyně a musíme je pochopitelně také odpovídajícím způsobem vybavit. Vypadají spíš jak ze zásahové jednotky policie.
1: Kanadská jízdní.
2: Nemají teda ty trojboké klobouky.
1: No, pro následovat neukázněné turisty tryskem po horských cestách nejde, ale pracovití a klidní huculci jsou koně z hor a horské stezky umějí.
2: Koně, které si pronajímáme, jsou cvičeni pro hypoterapii, takže jen také něco nerozptýlí. A je to důležité třeba při službě v oblasti Labské louky. Strážci zajeli až ke Sněžným jamám. Byl silný vítr a praporky, které tam vymezují prostor pro návštěvníky, se třepotaly. Každý druhý kůň by se plašil. Jezdci mi pak říkali, že cítili, že kůň byl nervóznější v tom konkrétním místě, ale měli ho pod kontrolou. Koně v horách vždycky byli, vždycky tady pracovali. My jsme rádi, že pro nás dnes kočí a koně mohou přibližovat vytěžené dřevo z méně přístupných lokalit. Bez toho se prostě v horách neobejdeme a posunutí právě do strážní služby na koních je jakýmsi dalším přirozeným krokem.
1: A je to výsledek součinnosti správy parku v minulých letech s farmáři?
2: Nepochybně. Tady musíme mít parťáky a farma Hucul na Janově hoře je ideálním příkladem.
1: K tomu i Robin Beniš, donedávna ředitel správy parku.
3: My chceme lidi, kteří s Krkonošemi srostli a zapustili kořeny hodně hluboko. To je zrovna případ Karbusických na Janově hoře. Huculové jsou naši parťáci ve stráži a víme, že už řada koní, který jsme měli příležitost pokřtít, s námi bude do budoucna sloužit.
4: My jsme hrozně rádi, že pan ředitel Krkonošského parku přišel s tímhle nápadem oživit tu strážní službu a děláme pro to všechno, aby to prostě dopadlo dobře.
1: Ivan Karbusický, spolumajitel farmy. Takže po Krkonoších nikoli čtyřkolky strážní služby, ale čtyřnozí pomocníci. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 16. srpnový den v kalendáři najdete mužské křestní jméno Jáchym, což je jméno hebrejského původu, které znamená Bohem vyvýšen. Ke známým nositelům patří básník a spisovatel Topol. No a když se podíváme ještě na teplotní maxima a minima pro tento den, tak možná budeme směřovat k nějakým rekordům, i když u nás v kraji to nebude. V pražském Klementinu byla pro tento den naměřena nejnižší teplota, začneme těmi minimálními, to bylo v roce 1908, kdy teploměry ukazovaly necelých 9 stupňů Celsia a maximální hodnota ta padla roku 1868, kdy teploměry zaznamenaly 34,5 stupně Celsia.
1: Počasí.
0: Meteorolog Jimrich Drapák nám ty 34 stáhnul časně z rána, takže asi ty rekordy nepadnou, budete asi rádi, předpokládám. Polojasno až oblačno, v našem Královéhradeckém kraji přechodně i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou i přehánky. Maxima pro dnešek v našem regionu, tedy 30 až 33 stupňů, maxima na horách do 25, vítr k tomu slabý, během dne mírný severozápadní až severní, no a rozptylové podmínky, ty budou většinou dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Ano, jdeme si hrát a dnes tady pro vás máme jednu velmi praktickou záležitost. Lifehide vakuované sáčky, 50 kusů o velikosti 30x40 cm, to se hodí, myslím, úplně v každé domácnosti. No stačí, když se dovoláte a řeknete nám správně, kdo je v ukázce.

0: stejnou řeku.
1: Mužského interpreta hledáme, toto jeho jméno. No, stárnutí nezastavíme, dělá si z toho legraci, tak poznali jste.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré ráno, tady Bleskovka, kdo je s námi?
3: Dobrý ráno, Jaroslav.
1: Tak pane Jaroslave, jste první tady, kdo se dovolal, tak je to na vás říct jméno interpreta.
3: Já doufám, že to je Pokáč.
1: To doufáte, ale špatně. To není. Ale děkuji, že jste to zkusil. Mějte se moc hezky. Naschledanou, naschledanou. No tak šanci dostane někdo další z vás a budete to vy. Kdo je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Věra.
1: Paní Věro, tak padne správné jméno.
4: Xindl X?
1: Ano, je to Xindl X. Správně, paní Věro. Máte nějakou nápovědu, nebo jste typla, nebo jste odbornice na hudbu, jak to máte?
4: Manžel
1: typl. A ví manžel, jak se Xindl X jmenuje tím svým vlastním jménem?
4: Ládek.
1: Ano, Ondřej Ládek to je. Právě dnes slaví 47. narozeniny tento známý český písničkář a scénárista. Takže jsme na něho takto vzpomněli. V jedné ze svých slavných písní zpívá dysgrafik, dyslektik, dyskalkulik. Jediný, co mi fakt jde, je diskotéka. No i když si sám ze sebe v těch textech umí ze sebe vystřelit, tak věk je jenom číslo, i když nám ty svíčky na dortu přibývají čím dál rychleji, veďte. Máte taky pocit, že ten čas letí rychleji, než by bylo zdrávo? No určitě. Hlavně, že je důvod se zasmát, takže rádi slyšíme, paní Věro, i ten váš smích. K Xindlovi X gratulujeme, k narozeninám všechno nejlepší a vám hlavně ta gratulace k té výhře.
4: Děkuju moc.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
4: Naschledanou.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky,

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Řidiči proto musí počítat s omezeními a zvýšeným provozem na objížďkách. Plavecká i běžecká část závodu vede centrem Hradce. Cyklistická trasa směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a Opočno. Skoro polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Ukázala to analýza nehod, kterou zveřejnil BESIP. V Česku je přitom helma povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. V Trutnově dnes končí rokový festival. Policie bude dohlížet na plynulost dopravy a namátkově řidiče kontrolovat. Dopravní komplikace a menší zdržení se dají očekávat na hlavním tahu směrem na Hradec Králové. Poslanecká sněmovna by se znovu mohla zabývat otázkou manželství pro všechny. Na konci srpna má poprvé zasednout pracovní skupina, kterou svolali opoziční piráti. Hradečtí hokejisté vyhráli v přípravě na novou extraligovou sezónu po třetí v řadě. Rakouský Salzburg porazili 2-1 po nájezdech. Čeká nás polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách kolem 23 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Novém Bydžově pokračují opravy dugelské třídy, kudy neprojedete. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách už jsou připraveni Helena Vondráčková, následně i Lešek Semelka, aby vám zpříjemnili nedělní ráno. Ale víme taky, co se bude odehrávat na televizních obrazovkách. Vězeňská komedie od tvůrců Mostu s názvem Oddíl B, tři kamarádi hledající nový začátek a matadorské trio Donutil polívka se zedničkem v oblacích. Co chystají Nova a One Play na podzim, tak to uslyšíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové přibližně za 7 minut.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Je neděle 16. srpna, kdo by chtěl utéct před ruchem velkých měst, tak například v Neratově pokračují poutní slavnosti, řemeslný jarmark, projížďky na Ponících, výtvarné dílny a bude tam i dnes další varhaní koncert. To je tedy jeden z typů na dnešní den. Seznam, ze kterého můžete vybírat, je i na našem webu hradec.rozhlas.cz, kde pro vás Milan Baják souhrn akcí pro Královéhradecký kraj připravil pro inspiraci. Samozřejmě je to možné, ale my se teď podíváme i na televizní obrazovky. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Star Dance i množství původní domácí hrané tvorby. Česká televize na podzim uvede historické drama Gerta Schnirsch, nové seriály Na tělo, Hec a Filtr i třetí řadu Detektivního docenta. Televize Nova a platforma OnePlay vedle návratu pěvecké soutěže Superstar nabídnou především několik nových českých seriálů. Patří mezi ně komedie Boží plán, Muži v letu nebo Oddíl B z vězeňského prostředí.
1: Vězení jako prostředí komediálního seriálu. Tvůrci Mostu, scénarista Petr Kolečko a režisér Jan Prušinovský se znovu spojili u desetidílného Oddílu B. Jeho hlavní postava, 20-letý David Broulík v podání Tadeáše Moravce, tvrdí své přítelkyni, že odchází do cizinecké legie. Ve skutečnosti ale nastupuje do vězení. Podle ředitele vývoje Novy a OnePlay Michala Reitlera stojí humor seriálu na rozdílném přístupu jeho autorů postavám.
2: Je to seriál z prostředí vězení, z obyčejného vězení, kam se můžete dostat prostě za to, že něco ukradnete nebo neplatíte nebo za drogy, většinou na 2 až 8 let. A do tohoto prostředí přichází náš hrdina za první věc, který se dopustil, a prostě pod perspektivou Prošinovského Kolečka bojuje o jeho duši, aby odešel jako chlápek schopný si v životě poradit a ne jako kriminálník.
1: Nova současně chystá dva komediální seriály pro televizní vysílání. Prvním je 24-dílný Boží plán. Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina v něm hrají trojici přátel, kterým se dosavadní život rozpadne a kteří se pokoušejí začít znovu. Ve sdíleném bytě se k ním přidají postavy Tomáše Jeřábka a Michaely Petřekové. Seriál má být nasazen v úterý a ve čtvrtek večer.
3: Já jsem nevěděl nějak 4 exotů.
4: A za ty roky jsem pochopil jednu věc.
5: Lidi jsou dobří.
1: Na stejném místě v programu ho později vystřídají Muži v letu. Poprvé se v jednom seriálu před kamerou setkávají Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček. Příběh zasazený do okolí Karlštejna má vyprávět o starých sporech, mužské ješitnosti a také o snaze získat nad životem potřebný nadhled.
2: Muži v letu je parádní věc, kde jsme prostě vyhověli, vyslyšeli jsme přání Pavla Zedníčka zahrát si se svými spolužáky Mirkem Donutilem, Bolkem Polívkem. Vznik tomu scénář, kdy prostě tři tihle borci jako dědečci z divočí a prostě oni si jedou svý a děti s tím mají starosti a jediný, kdo jim rozumí, jsou jejich vnuci, jejich děti.
1: Podzimní nabídka Novy a OnePlay kombinuje novinky s návratem zavedených pořadů. Po několika leté přestávce se vrátí pěvecká soutěž Superstar. Moderovat jí bude znovu Leoš Mareš a soutěž má dostat středeční večery. Pokračovat budou také kriminálka Anděla, případy Mimořádné Marty s Taťanou Bykovou. Nova navíc v televizní premiéře uvede některé tituly původně vytvořené pro OnePlay, třeba oceňovanou Studnu nebo dokumentární série Kauza Kramný a případ Stodolovy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, už jste to slyšeli, místo galerie cti bude ohnivý pes. Letos na podzim, 37 let po listopadové revoluci, se začne s proměnou komunistické galerie cti na prostranství u Hradecké koruny. Betonová zeď, na níž visely fotografie zasloužilých soudruhů, a je stále čitelný neúplný nápis Lid je hlavním tvůrcem dějin, se promění na uměleckou intervenci Pes s ohnivýma očima. Zeď by měla být částečně zapuštěna do svahu a kdo má dost fantazie, najde na ní prý na zadní straně hlídacího psa se zmíněnýma ohnivýma očima, jak poliká pěticípou hvězdu. Rada města tento týden vybrala zhotovitele projektové dokumentace, která zahrnuje nejen úpravu galerie cti, ale také rekonstrukci celého prostranství, včetně ulice U Koruny a Sukových sadů. Tak projekt určitě v rozhlase budeme dál sledovat. Počasí. Na podzim ještě doplním, že by se měl uskutečnit první díl tohoto projektu, ale teď už počasí a ten výhled velmi teplý až horký den je před námi opět v Královéhradeckém kraji. Polojasno až oblačno, přechodně zataženo, později večer se ojediněle mohou vyskytnout i nějaké přehánky, ale bohužel jich nebude úplně moc. Množství srážek je předpokládáno do 3 mm. Maximální teploty 30 až 33 stupňů, na horách teploty do 25, k tomu vítr pouze slabý, během dne mírný severozápadní až severní. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž s ohledem na ty vysoké teploty opět na trojce.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Za 9 minut bude 8 hodin, za chvíli se opět podíváme k obloze, i když trošku jiným způsobem než při počasí. Věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No ale ještě předtím kapela Lucie.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Záchranka v Královéhradeckém kraji bude mít 7 nových sanitek. Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních škol přibyde. Necelá hodina a půl zbývá do startu třetího ročníku hradeckého Ironmana. Čeká nás polojasno s teplotami do 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje dostane 7 nových sanitek. Jejich nákup je součástí průběžné obměny vozového parku. Auta, která si převezmou záchranáři přímo v Hradci Králové, budou mít navíc takzvanou preferenční jednotku, která umožní získat přednost na světelných křižovatkách, říká mluvší hejtmanství Dan Lechman.
4: Nové sanitky budou sloužit na výjezdových základnách v Hradci Králové, v Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři, Nové Pace a Vyčíně. Pořízení 7 nových vozidel vyšlo na 31,7 milionů korun. Na financování se kromě Královéhradeckého kraje podílelo také město Hradec Králové.
3: V Trutnově dnes končí rokový festival. Kapely budou sice hrát do noci, většina účastníků ale začne areál opouštět už v odpoledních hodinách. Policie bude dohlížet na plynulost dopravy a namátkově řidiče kontrolovat, jestli neřídí pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Dopravní komplikace a menší zdržení se dají očekávat na hlavním tahu směrem na Hradec Králové. Od září by podle ministerstva školství mělo do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat více než 493 000 žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste zhruba o 1800. Rusko dnes brzy ráno zaútočilo balistickými raketami na ukrajinský Kyjev. Na Telegramu o tom informuje starosta hlavního města Vitalij Kličko. V několika částech metropole podle něj vypukly požáry. Úřady hlásí nejméně jednoho zraněného. Ukrajinské letectvo na sociálních sítích uvedlo, že ruské síly útočily i na další města v zemi.
5: Sport.
3: Třetí ročník legendárního Ironmana odstartuje na Královéhradeckém Eliščině nábřeží v 9.30. Na startu slavného triatlonu nebudou chybět závodníci z celého světa, ale také Češi budou usilovat o přední příčky. Jednou z favoritek by měla být i vítězka havajského Ironmana Barbora Besperát.
6: Bych si to chtěla hlavně užít, což už jsem někdy zmiňovala, jako je dost těžký v těchto intenzitách. Pokud se chce zároveň nějak umístit, tak opravdu jako ten výkon fyzicky bolí, takže to užít si přichází.

0: v tom cíli, ale chtěla bych být hlavně s tím výkonem spokojená, abych věděla, že jsem podala své maximum na všech třech disciplínách a jaký z toho bude umístění, to samozřejmě uvidím.
1: Přímo z místa závodu se vám v našem vysílání přihlásíme už za chvíli.
2: Počasí.
1: Čeká nás polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný severozápadní a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Kostelci nad Orlicí pokračují práce v ulici Pelclova. Přejeme klidnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké nedělní ráno ke klidnému dni. Máme v Hradci Králové opravdu hodně daleko. Je tady sportovní svátek ve velkém stylu. I celou noc bylo město plné dobrovolníků a teď od časného rána už se mnozí rozplavávají. Jsou vidět štafety už v řece Labi, zábrany jsou postavené i proběh cyklisty. No a na mostě a v okolí jsou tisíce lidí. Je tady až u nás tady ve studiu, je opravdu cítit vzrušení a velká očekávání. Hradec Králové se zkrátka na víkend proměnil v centru mezinárodního triatlonového závodu Ironman. Dohromady se ho účastní necelé 3,5 tisíce sportovců z 45 zemí celého světa. Hlavní závod odstartuje už za necelou hodinu a půl a my máme na místě naši reportérku Adélu Kavříkovou, která se nám z místa tady pod našimi rozhlasovými okny přihlásí už za chvíli.

0: právě dnes dějištěm mezinárodního triatlonového závodu Ironman. Za unikátní sportovní akcí, která v Česku nemá obdoby, přijeli do města sportovci z 45 zemí světa. Kromě plavání je čeká cyklistika, taky běh. No hlavní závod odstartuje v 9:30. Účastníci takzvané olympijské distance už jsou na trati a tu situaci přímo na místě sleduje i naše reportérka Adéla Kavříková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Velká část z 900 závodníků na zkrácené olympijské distanci závodu převážně v neoprenech a červených nebo oranžových plaveckých čepičkách už je ve vodě a spolu s nimi začaly 5 minut před 8 postupně startovat taky štafety. Z Pražského mostu i z Labských náplavek je teď sledují a hlasitě povzbuzují tisíce lidí. Všechny tyhle závodníky čeká 1,5 km plavání v Labe, 40 km na kole a na závěr pak ještě běžecká desítka. Cíl je vzdušnou čarou asi 200 metrů ode mě na Masarykově náměstí a vítěz olympijské distance by tam podle odhadů měl dorazit asi 10 minut před 10.
0: Připomeňme, čím je tento triatlonový závod tak výjimečný.
1: No tak především tím, že se v roce 2024 konal v Česku vůbec poprvé v Hradci, už je to tedy třetí ročník a závod tady zůstane ještě minimálně do roku 2030. Výjimečný je taky tím, že ještě loni bylo zastoupení domácích triatletů zhruba 45% a dnes už jsou jich 3/4, což potvrzuje, že popularita Ironmana v Česku velmi rychle roste. Mimo Čechů tady má své zástupce taky třeba Austrálie, Japonsko, Kanada, jihoafrické Lesoto a narazila jsem tady dnes taky třeba na skupinku Indů.
0: No je to neuvěřitelná atmosféra, neuvěřitelná akce. Jak vypadá ten hlavní závod a kdo všechno se ho může vlastně zúčastnit?
1: Tak Hradec hostí poloviční vzdálenost originálního Ironmana, které se říká 70.3, což je označení délky závodu v mílích. Konkrétně jsou to necelé 2 km plavání, 90-kilometrová cyklistická trasa a běžecký půlmaraton. Každoročně se tady ukazuje, že Ironman láká řadu amatérských sportovců a taky úplných začátečníků. V kategorii elitních triatletů se pak představí zhruba 40 sportovců, včetně české olympioničky Petry Kuříkové, která se tady po návratu z mateřské dovolené pokusí obhájit vítězství z roku 2024. Ti nejlepší cílí na čas pod 3 hodiny a 40 minut. No a to, že je triatlon skutečně pro každého, dokazuje i početná skupina handicapovaných sportovců.
0: Museli organizátoři kvůli závody přijmout i nějaká speciální opatření?
1: Mimořádná opatření museli přijmout kvůli přetrvávajícím vysokým teplotám. Zvýšil se počet občerstvovacích stanic, led, vodu a speciální výživu budou závodníci na trati míjet vždy po necelých 2 km. Vzrostl i počet medical pointů a přímo v centru závodu je připravený taky tým záchranářů. No a ta další opatření, ta se týkají dopravy. Kompletně uzavřená je teď kvůli závodu velká část centra města i celá cyklistická trasa vedoucí z Hradce Králové do Jaroměře, Třebechovic a do Opočna. S výraznými omezeními musí počítat taky cestující na linkách městské hromadné dopravy v Hradci.
0: To je ta méně příjemná záležitost, ale snad na ty 2 dny se to dá vydržet. Adéla Kavříková pro nás měla detaily k Ironmanovi v Hradci Králové. Děkujeme.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a všem samozřejmě držíme palce, ať vysněné limity zvládnou a hlavně ať ve zdraví dorazí do cíle.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Co nás dnes čeká ohledně počasí v Královéhradeckém kraji, tak to ví meteorolog Imrich Drapák, který už je s námi ve spojení. Pane Drapáku, krásné ráno.
2: Krásné ráno přeji.
1: No já jsem šla do rozhlasu dnes ráno pěšky. Ve 4 ráno teploměry ukazovaly 17 stupňů Celsia. Snažila jsem se naakumulovat trochu toho chladu, i když potkávala jsem tady v ulicích dobrovolníky a ty drkotali zuby a říkali, že vůbec nepočítali s tím, že ty teploty klesnou o 20 stupňů Celsia směrem dolů. Ale já myslím, že teď můžeme slíbit, že se ohřejí, až to možná hezké nebude, vidíte.
2: Dneska ještě nás čeká tropický den před zvlněnou strunou frontou, která by nás měla přecházet během noci a zítřka. Dneska by ty teploty měly vystupovat někam až k 32 stupňům, polabí někde možná může být i 33 se objevit. Na oboze spíše nějaký polojasno oblačno, postupně nám bude přibývat oblačnost té fronty, takže přechodně může být i zataženo. Vítr slabý, jemně mírný, severozápadní až severní, 2 až 6 metrů za sekundu. Na večer by se už možná někdy později večer mohla vyskytnout i nějaká už slabá přehánka. A stupeň zatím, stupeň 3, jo, musíme ještě počítat s teplotama a rozptylové podmínky zatím většinou dobré.
1: Je to poslední den tropický tohoto léta, co myslíte?
2: No, to bych ještě netvrdil, ale pro ten příští týden určitě zatím to vypadá.
1: No, vypadá to na velmi výraznou změnu, která se nevím kolik dnů udrží, ale pojďme na to pondělí, co je před námi.
2: V roce 18 až 15, takže poměrně ještě docela vysoké ty noční teploty, postupně od západu už se na místě vyskytne déšť, přehánky, oněl i nějaké bouřky. Zítra potom přes den na většině území na té frontě nějaké přehánky, déšť, nějaká ta bouřka by se mala objevit. A už bude chladněji, teda 21 až 24 stupňů. A vítr ráno slabý, během nemírný, severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu. Zatím vypadá nejchladnější úterý, tam by ty teploty byly do nějakých 22, možná 23 stupňů. Na oboze spíše nějaký oblačno, zrážky výjimečně spíše až na večer někdy. Pak by nás měla přecházet prostředku týdne teplá fronta, ta by nám přinesla zase nějaké oteplení. Teď tam by ty teploty opět mohly vystupat někam k 26, 27 stupňům, takže těsně na těch letních 25. Nějaké srážky slabé by se na ní mohly objevit a potom po přechodu studené fronty, ale která nějaké výrazné ochlazení zatím nepřinese, by se nám mohly vyskytovat i nějaké přehánky, takže nějaké srážky snad už tento týden by mohly dorazit.
1: No, čekají na mě mnozí, myslím, že všichni čekáme, že ta půda by to tak potřebovala hodně, říkám si, ale to letošní je velmi extrémní, buď to jsou tropické hodnoty, nebo nám to klesne pod tu letní 25, ale vy jste zmiňoval ve středu, že už to bude takové standardní léto, tak ještě ten déšť, ten potřeba vzývat. Budeme to sledovat. Spolu s vámi, pane Drapáku, děkujeme za předpověď. Hezkou neděli.
2: Nemáte za šestý den přeji naslyšenou.
0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovitz. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
4: Vypleť to, slepejš, dělej.
3: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
5: Já myslím, že se to zase časem spraví.
3: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později, 4. září, Mirek Topolánek.
6: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
3: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
7: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
3: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Řidiči proto musí počítat s omezeními a zvýšeným provozem na objížďkách. Plavecká i běžecká část závodu vede centrem Hradce. Cyklistická trasa směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a Opočno. Vyšší bezpečnost a méně grafity. To si slibují Praha a Středočeský kraj od nových kamer ve vlacích City Elephant. Oba regiony za jejich pořízení zaplatí 88 milionů korun. Strážníci ve Špindlerově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřeno na represi, ale především na prevenci a ochranu účastníků silničního provozu. Poslední dva týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Lidé můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá, Vadlejch obsadil pátou pozici. Čeká nás polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách kolem 23 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Ve Vrchlabí neprojedete ulicí Benecká, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Stáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové a protože je neděle, za chvíli nabídneme i jazykovou rubriku Hezky česky s Dagmar Magincovou. A tentokrát se zaměříme na čárky. Buďte dál s námi.
3: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Po písničce Petra Spáleného už nabízíme jazykovou rubriku. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová a Zdeněk Novák. A dnes bude opět téma čárky ve větách.
1: Hezky česky. Není rozbít jako rozbít, viďte.
2: To je pravda. Třeba jsem tady teď před chvílí rozbila skleničku.
1: Ale to si vymýšlíte, jenom aby to vyznělo v rubrice Hezky česky. Ale rozbít skleničku, to je asi to nejčastější, co se nám stane. Nebo třeba rozbít někomu pusu, to se taky občas děje. Ale rozbít nemusí znamenat jenom něco zdestruovat.
2: Přesně tak. Přesně tak, my jsme dostali zajímavou otázku, jestli se dneska ještě používá spojení rozbít tábor nebo rozbít stan.
1: No, na to můžu odpovědět za sebe, jak to vidím, jako laik. Znám to, ten výraz, že to existuje, ale už bych to asi neřekl. Připadá mi to jako archaismus. Potvrdíte to takhle, jak jsem to řekl?
2: Myslím si, že takhle to platí už dlouho a je možné, že kdybychom se zeptali někoho, komu je třeba 16, 18, tak by mu úplně jasný ten význam nebyl.
1: Dá se říct, jak došlo k tomu propojení rozbít stan, protože nic nerozbíjíme.
2: No, jak se to přesně stalo, to nevím, ale kdy, to bych věděla. Mm-hmm. Protože ve staročeských textech, tedy těch středověkých, už se vyskytuje spojení rozbíjeti stany ve významu tábořit. A obě ta slovesa, ta vidová dvojice, rozbíjeti a rozbíti, v té staré češtině fungovala ve všech významech. Tedy rozbíjet nebo stavět nebo rozkládat, rozprostírat.
1: Měla byste u sebe nějaký takový staročeský text?
2: Úplně ne, ale našla jsem si takový kratičký úryvek, líbil se mi, protože je ve verších a je od Jaroslava Vrchlického, ale není to staročeské, je to počátek 20. století a básní se tam o Kutné hoře.
1: Tak povídejte, zacitujte na závěr.
2: Dobře, já si zadeklamuju. Od kolína se valí, ne šiky, ale moře, že rozbit velký tábor a zrovna proti hoře.
0: Tak to jsme tady ještě neměli, recitátorka Dagmar Magincová, ale především rubrika Hezky česky, kde jsme tedy probrali slovo, které může mít víc významu. Připomínáme, že stále platí, pokud se chcete na cokoliv zeptat, poradit nebo podělit s ostatními, můžete nám napsat buď na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, nebo pokud jste na internetu, využijte e-mail studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Zdravíme vás do všech míst Královéhradeckého kraje. Viděli jste, jak roste dálnice? Předevčírem jsem jela kolem stavby a stroje jsou u Kuksu a také u hranic. Ta červená půda je prašná, no a doprava u Kocbeří komplikovanější. To je pravda, ale zase ta viděna, že bude dálnice dostavěna, už je opravdu velmi blízko. Těžké stroje, jeřáby, nákladní auta, desítky dělníků v reflexních vestách. Práce tam běží na plné obrátky. Jak píší i Trutnovinky, šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl po kontrolním dni oficiálně potvrdil to, na co všichni čekáme, a to, že první 3-kilometrový úsek dálnice D11 u hranice otevře už na konci letošního listopadu. Tento kousek naváže přímo na polskou rychlostní silnici S3. Přes novou křižovatku a 2 kruhové objezdy auta sveze zpátky na stávající silnice, což ohromně uleví obyvatelům Královce a také polské Lubavky. No, pohled na staveniště mě osobně velmi potěšil, takže pokud půjde všechno podle plánu, tak po těch prvních kilometrech nové D11 se svezeme už za necelé 3 měsíce.
1: Počasí.
0: Teď ale ještě pohled na ty teploměry. Kdo má rád vedro a pořádné horko, ještě dnes si před ochlazením přijde na své. Čeká nás další tropický den, možná poslední. Meteorolog Imrich Drapák to sice neslíbil, ale v tom blízkém výhledu už jsou od zítřka ty chladnější dny, takže dnes ještě šance pro teplomilce. Co je před námi? Je před námi horký letní den až později večer s ojedinělými srážkami, polujasná až obločná obloha, přechodně i zataženo později večer, tedy ojedinělé přehánky. Teplotní maxima 30 až 33 stupňů, na horách teploty do 25, k tomu slabý vítr, který bude foukat od severozápadu nebo severu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

Za 7 minut bude 9 hodin. Ráno jsme mnozí zahájili aktivně, stejně jako účastníci Ironmana a jejich podporovatelé, kteří zaplnili krajské město fanouškovskou atmosférou. S ohledem na tropické teploty se ukáže, kdo má skutečně jak natrénováno, ale snad si to všichni podle možností užijí a budou v pořádku. Následně věřme, i rádi budou vzpomínat na výjimečné závody na východě Čech. My vám v příštím týdnu některé situace a příběhy přiblížíme v dopoledním Habadě. Uslyšíte třeba i o dechové hudbě, která v ulicích při slavnostním pochodu zněla. Ale teď ještě nedělní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a za chvíli po zprávách taky zálety, ve kterých s námi bude Aleš Háma. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a ať vám nedělní plány vyjdou maximálně. Mějte se hezky.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradci Králové dohlíží desítky policistů na bezpečnost při mezinárodním závodu Ironman. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Hokejista Robert Kousal rozhodl o výhře Hradce Králové nad Salzburgem. Čeká nás spolujasno s teplotami do 33 stupňů. Je neděle 16. srpna. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Do hlavního závodu se přihlásilo přes 17 stovek sportovců ze 40 zemí světa. Plavecká i běžecká část závodu vede centrem města. Cyklistická trasa směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a Opočno. Na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě a okolí se podílí desítky policistů, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
2: Budeme monitorovat dopravní situaci a snažit se minimalizovat případné kolize, k nímž by mohlo kvůli dočasnému omezení provozu na trasách závodu a vyšší vytíženosti objízdných tras docházet. Návštěvníkům doporučujeme plánovat své cesty s dostatečnou časovou rezervou. Projíždějícím řidičům doporučujeme, aby se oblasti konání závodu vyhnuli.
0: Teplice nadmetují na Náchodsku letos poprvé spoplatní parkování během mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Ten město pořádá v termínu od 27. do 30. srpna. Spoplatnění se týká jen některých ploch. Organizátoři novinku vysvětlují stále se zvyšujícím počtem aut přijíždějících na festival. Návštěvníky chtějí motivovat k tomu, aby přijeli veřejnou dopravou. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dohromady za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle středočeského krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
3: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo před činu.
0: Počet potvrzených obětí zemětřesení ve východní Indonésii stoupl na 51. Záchranné týmy stále prohledávají trosky zřícených budov. Po prvotním otřesu o síle 7,7 stupně zaznamenala provincie východní Nusa Tenggara ještě přes 300 takzvaných dotřesů. Z nejvíce zasažených oblastí se kvůli tomu evakuovalo zhruba 5000 lidí. Zničené nebo poškozené jsou stovky domů, školy, zdravotnická zařízení, náboženské i kancelářské budovy. Popraskaly také silně.
1: Sport.
0: Hradečtí hokejisté vyhráli v přípravě na novou extraligovou sezónu po třetí v řadě. Rakouský Salzburg porazili 2-1 po nájezdech, když ten vítězný proměnil útočník Robert Kousal ve svém prvním utkání za Hradec.
4: Nečekal jsem, že mě tam trenér pošle, ale když už mě tam poslal, tak jsem věděl, co udělám a jsem rád, že mi to vyšlo a pomohlo nám to k vítězství.
1: Počasí.
0: Čeká nás polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný severozápadní a vyohlásí trojku. Vysokou zátěž.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavním tahu z Jaroměře směrem do Trutnova pokračují opravy u Hajnice, kde je provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Posloucháte Český rozhlas, od mikrofonu Záletu vás zdraví Alena Zárybnická. Není lepší situací, než když s vámi ve studiu při relativně intimním osvětlení sedí profík. Aleš Háma, moderátor a herec. Udělal mi neobvyklou radost, když jsem ho sledovala v seriálu, který se jmenoval Limity. A navíc byl jeden moment v životě, kdy jsem se dostala až k němu, no Aleši, řeknu to na rovinu, do ložnice. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Aleš Háma se narodil v Karlových Varech. Pěkně, v klidu a v neděli. A hned na pravou míru uvedu tu ložnici. Netroufám si říct, jak je to dávno, ale protože kvůli covidu jsme nemohli do televizních ani rozhlasových studií a vůbec jsme se nemohli potkávat a přitom jsme chtěli pomáhat, Česká televize vymyslela variantu letité charitativní akce Pomozte dětem tak, že jeho moderátora Aleše Hámu navštívila přímo v jeho domě. Nedovedete si představit, co se dělo v momentě, kdy jsem coby moderátor denních studií k Hámům domu přijela. Tak jsem ráda, že teď spolu můžeme sedět ve studiu.
1: Krásný dobrý den, ahoj a děkuju moc za pozvání i za krásná slova, která teda o mě zazněla už se trošku i červenám, a to nejenom kvůli těm červeným světlům, která tady máme v rozhlase.
0: Ten moment, kdy se vám do rodiny, a teď myslím tobě, tvojí ženě, tvým dětem, nastěhovala Česká televize.
1: Jako musím říct, že se mi do toho ze začátku úplně nechtělo, protože já jsem k tomu byl tak jako velmi diplomaticky dotlačen Českou televizí, protože říkali, hele, jako kvůli těm regulím to může být buď na sportovišti, nebo prostě někde, a nebo u vás doma, no, a to by bylo úplně nejlepší. A já říkám, jako byste chtěli, aby to bylo u mě doma. No, bylo by to fajn. A teďka já jsem tak jako, protože vím, jak to vypadá, když se natáčí, co lidí tam přijde, jaký chlív dokážou nadělat, tak jsem se toho dost bál. No nicméně jsme řekli ano, s manželkou. Já jsem navařil prostě
0: guláš
1: kančí, přesně tak. Vystali jsme barák lepenkou, aby se nikdo nemusel zouvat. A prostě jsme přijali velký přenosový vůz před barák. Přepojil se elektrický proud na to, aby to všecko utáhl náš jistič. A živě se přímým přenosem vyšlo ode mě z pracovny, potažmo z celého domu, z Petrovicova od Hostivarský přehrady, a já jsem si vlastně říkal, jo, je to v pořádku, ty věci tak mají být, to už nikdy nezažiju, abych dělal hlavní večerní pořad přímým přenosem od sebe, jako z baráku. Super to bylo.
0: Moment, kdy jsi litoval toho, že jsi si Českou televizi do baráku pustil, vybaví se ti teď po letech nějaký?
1: Přišlo něco, co jsem jako odmít, a to byla 13. komnata, protože vlastně, když jsem se nedávno koukal na 13. komnatu Mojdy Maděryče, když teďka odešel nedávno velmi smutně a brzo, zbytečně, tak jsem si vlastně uvědomil, že mi taky vlastně volali, že a říkám, hlejte se, a já asi nemám žádný jako trauma, nebo jako každý má trauma, že jo? Každý má něco. Jako, a pak já teda na základě téhle zkušenosti jsem si procházel ty 13. komnaty, co tam ty lidi řešili, a jak to byl geniální projekt ze začátku pro mě, a opravdu se mi líbilo, jak ty lidi šli na, jako se svojí kůží na trh s velkýma jako zásadníma životníma problémama, s různýma rakovinama, odchodama blízkých lidí, bolestma vnitřníma, no tak prostě najednou se tam občas jako řešej takový jako banality považovaný za 13. komnatu, tak jsem byl rád, že jsem to jako odmít, že vlastně asi bych našel trauma, když jsem šel do školy a nechtěl jsem, ale otočit o tom 13. komnatu mi přišlo jako zbytečný.
0: A tak tomu úplně naprosto rozumím. Já jsem takhle kdysi přistoupila na to, že se natočí, no a teď si nemůžu vzpomenout úplně přesně na název. Tajemství rodu už vím, stačilo pomrknout.
1: Ano, tam byla i Tereza Kostková, to si pamatuju.
0: Přesně tak, já jsem s tím tedy tehdy souhlasila, až když souhlasili moji rodiče, protože to vlastně byla jejich minulost, ani ne tak moje. Vlastně to byla taková úlitba za to, že jsem od samého počátku říkala, že nikdy nebudu tančit ve Stardance, nikdy.
1: To máme stejně.
0: No ale moment, ty jsi se ve Stardance objevil.
1: No jo, ale
0: jako záskok.
1: Ale náhodou, to byl takový záskok. Tenkrát, když jako se, já tam stál před tím přímým přenosem a ozvel se Viktor Price a řekl, živě z Prahy, přivítejte moderátory Marka Ebena a Aleše Hámu. Tak mi se úplně jako zatočila hlava. Já jsem říkal, to je jako blbej sen. A bylo to jako super. Já jsem si to hrozně užila, do dneška na to hrozně rád vzpomínám.

0: Asbest, konec uhlí, zrození hrdiny, hořící muž, Marta, sponzorský dar, uhlí je kámoš a poslední díl Aleši.
1: Ježiš, já nevím, jak se jmenoval poslední díl.
0: Nápověda, setina ze sta.
1: 1%.
0: Ano, 1%.
1: Jo, takhle, tak už tomu rozumím.
0: Za mě skvělý seriál. Režie, scénář Petr Zelenka, hlavní roli Aleš Háma. Mnoho rozhovorů na toto téma jsem slyšela a četla. A každý, téměř každý, začínal připomínkou toho, že to byla velká herecká příležitost.
1: To je jako hrozně, celý je to hrozně zajímavé. Já to jako vnímám, že jsem takový jako pokusný králík v tom hereckém světě, protože já jsem herec vystudovaný, celý život vlastně hraju divadlo, co si ten svět pamatuju. A opravdu první velká herecká příležitost, takováhle jako hlavní, přišla od toho Petra. A přišla náhodou, jak už to v životě bývá. A to téma, já vlastně nevím, a to si, myslím si, že ten seriál se nestal tak jako kultovním, jako všechny ostatní Petrovy seriály. A já jsem si to jako chvilku vyčítal a říkal jsem si, jestli to nebylo jako mým hereckým výkonem. Asi ne, snad ne, jo. Ale
0: určitě ne.
1: Dokonce Petr se mě zastával, říkal, za Hámou si stojím, za Výběrem, což já si toho nesmírně vážím. On, to téma, jo, je tak problematický, že ten divák potřebuje vědět, jako kdo je hodný a kdo je zlej, a najednou ten Karel
0: se pro mě
1: Ten jako prostě je hajzl, ale vlastně mu fandíte a vy nevíte, jestli mu jako fandit nebo ne, a je to takový pro toho prvoplánovýho diváka. Mm-hmm. Je to jako strašně těžko jako zkousnutelný, ale jinak za mě úžasný dílo, já si myslím, že se to moc povedlo.
0: Kde jsou limity Aleše Hámy? Tak jako obecně v herectví, v životě?
1: Zrovna v tom Stardance třeba jsou limity. To si myslím, že každý člověk by měl mít ty limity. Já jsem dostal nabídku do Stardance jako 3x a s velkou, a teď použiju to nadužívané slovo, pokorou a díky jsem odmítnul, protože vím, kolik mých kolegů by moc stálo o to, aby tam byli a aby tam mohli být v tomhletom krásném pořadu. Ale já prostě vím, že netančím dobře a mě to nepřináší ani radost zásadní a takže já bych nebyl ani dobrý jako Jirka Dvořák, nebyl bych ani vtipný jako Lukáš Pavlásek. Já bych byl takový to jako něco mezi, a ta strašná dřina, kterou to obnáší, což zase já vím, protože mám manželku tanečnici a hrál jsem v muzikále, kde se jako hodně tančilo, jako třeba v Pomádě, tak já nechci. Jako, já ušetřím ty diváky. Takže to je třeba, si myslím, že takový limit, který by člověk měl znát a měl by to umět odhadnout.

0: věty Aleny Zárybnické.
1: Tak jako mám vžité slovní spojení paleček jeník, často si myslím, že stejně může vyznít slovní spojení háma Tereza Kostková.
2: No jo, ano, protože my spolu opravdu hrajeme už 13 let hru Frankie a Johnny, hrajeme spolu ve hře Můj nejlepší kamarád, hrajeme spolu ve hře Za dveřmi kanceláří, hráli jsme spolu v Mídlovém princovi, jsme kamarádi, moje žena je kamarádka s Terezou, prostě se tak jako, tak jsme se našli v tom životě, že se máme, no. Je to velmi, velmi hluboké pouto. Ale musím říct, že já vůbec jako mezi ženami mám těch kamarádek i víc. Taková další podobná kolegyně je Monika Absolonová, která vlastně kdykoliv má problém, nebo já mám problém, tak ví, že se na mě může obrátit. Adéla Gondíková, Daniela Písařovicová, jsou to všechno dámy, se kterýma se dá nejenom moderovat, ale i krásně jako povídat žít. A žít. A jsou to jako, je to fajn s nima a mají smysl pro humor. To bych řekl, že to je to zásadní, co je jako pojí.
1: Moc mě potěšilo, že Monika Absolonová získala táli. Bylo to tak?
2: Jo, určitě.
1: No, je poslední rok, že?
2: No, je šikovná.
1: Šikovná je to, velmi.
2: Kdo by to byl řekl, že jo, do týhletý holky z Pivandule, že ona se nám takhle jako vyprofiluje, rozehraje a není to její první tálie, že jo, to je důležitý říct a je to vlastně už dneska charakterní muzika. Kálová herečka a všem doporučuju, i když to třeba není nic, co posloucháte úplně jako primárně, zajděte si na koncert Moniky Absolonové, protože budete jakoby v tom nejlepším slova smyslu vyděšený, jak člověk v této práci může jít s vlastním srdcem ven a pracovat s ním během svého vystoupení, jak opravdový to je a semele to fakt jako úplně každýho i jako žulu.
1: Říkala jsem teď slovní spojení háma Kostková, troufám si použít ještě jedno, háma Sokol.
2: No.
1: A upřímně říkám, že jsem se při posledním vysílání tak bavila, že jsem se k některým momentům musela vracet znovu, že to pro mě byla moderátorská škola a tím nechci říct, že bych se to už chtěla učit, Ježíš, protože to nikdy nedokážu.
2: Od tebe je to jako velká podstata.
1: No pozor, nemluvíme o počasí, mluvíme o klasickém moderování.
2: Jo, já teda to smekám a děkuju za to, protože za mě ten přenos je jako nesnesitelně dlouhej. Jo. Je to tak, že prostě já si myslím, že jak jsem starší generace už, tak za mě dobrý, pěkný, kvalitní, přímý přenos do 22 hodin a pak jdem přemej Písová nebo Moulin, že jo? To by mělo být to jako schéma toho pátečního nebo sobotního večera, ale doby se změnily, já tomu rozumím, navíc je to komerční televize, takže reklamní breaky a o to těžší to je, jo? Já vždycky říkám, my to chystáme poměrně dlouho, už teď si s Ondrou píšeme jako nějaké věci, které nás třeba zaujmou a pak to v těch konverzacích zpětně hledáme a na podzim si to tam vždycky jako dohodíme. Strašně toho odpadne, vlastně v ten den se zkouší od rána, zkouší se už den předem, přesně v 5 hodin večer, kdy máte po té generálce.
1: Tak je člověk nejunavenější?
2: Tak je člověk jako nejunavenější a říká si, jako teď bych si tak jako dal dvojku bílýho, řekl si, super to bylo, díky a šel bych jako domů. A to je ta chvíle, kdy se musíte zmobilizovat a připravit se na ten přenos, který v 8 hodin a 20 minut vypukne. No, je to jako, nebudu říkat, že to je jednoduchý, ale mám to rád. Jsem divnej, mám rád ten adrenalin přímýho přenosu.
1: Ale na druhou stranu, tak my to máme při každém živě moderovaném počasí. Jednou je to venku a už s tím stejně nic nenadělám.
2: Je na to totiž to nejlepší, jo, že když člověk točí ty zábavný pořady, tak ten režisér říká, teda to bylo perfektní, kluci, vám se to povedlo, to bylo super, co? Tak to dáme, pojďte to dát ještě jedno. A říkám, a proč? No ne, tak prosím, kde to máme. A to se právě u toho živého vysílání nikdy neuděje. Takže proto to mám rád.

0: Mám tisíce otázek, které se do dnešních záletů s mým hostem Alešem Hámou bez pochyby nevejdou. Možná nějaké zůstanou nezodpovězené a možná to bude důvod pro to, abychom se setkali kdekoliv jindy, ano, mimo Český rozhlas. Ale přesto, vždycky se potkáme doma. Kde má Aleš Háma domov svůj?
1: To vždycky říká můj kamarád z Limoš, z Francie, který žije už asi 7 let v Čechách. Říká, ví Česí, se i v hymně ptáte, kde bydlíte. Jo? A to je jako zajímavý. No, kde mám já domov? Samozřejmě doma, kde je moje žena, kde jsou moje děti, kde je můj brácha, kde je můj táta, což už jsou najednou 3 místa. Brácha žije v Ústí nad Labem, táta pořád v Karlových Varech. V Krušných horách mám chalupu a Krušní hory, zvláštní kraj, Sudety, velmi specifický díky tomu, jak se v Sudetech žilo, a teď se nebavím jenom o těch západních. Sudety strašně dostali na frak tou historií a je to tam pořád znát, ať chcete nebo ne, prostě na mezilidských vztazích, na tom vykořenění, je to jinak než ve zbytku republiky. Já vždycky říkám ideální jako příklad Svitavy a Litomyšl. Zatímco Svitavy byly sudetský, tak Litomyšl byla v protektorátu a do dneška to na těch městech je zlá, jak jsou každý úplně jiný. A je to drsný kraj, to Krušnohoří, nic tam neroste. Lidi si tam vlastně musí naučit pomáhat a je to podobný asi, proč to mám rád třeba na Yukonu a na Aljašce, protože tam, když se člověk zastaví, že se vyčůrá u silnice, tak vždycky zastaví to auto, který jede okolo a ptá se, jestli jste v pohodě. A tak to má být, lidi mají žít pro sebe jeden pro druhýho, byť mají samozřejmě právo a nárok na svoje soukromí životy, tak bez toho okolí se stejně neobejdou. Takže doma je tam, kde si lidi umějí pomáhat a kde mám lidi, který rád vidím.
0: Bylo to určitou dobu i San Francisco?
1: Bylo to určitě pro dobu 2 let San Francisco, vlastně od té doby jsem tam byl 2x a už strašně dlouho jsem tam nebyl a je pravda, že se to město strašně jako proměnilo, nebo celá ta severní nebo střední Kalifornie. Trošku ta extrémní, já jenom pro Boha chraň Bůh, jako nejsem jako pravicový, úplně jako extrémně pravicový, tak jakože neschvaluju úplně to, co se v té Americe děje, ale ta extrémní levicová politika, která cloumá tou Kalifornii, ta taky nenese úplně ovoce a to se tam trošku propisuje. Nicméně kraj je to nádherný, je tam dobrý povětří, prší tam a před zimu a na jaře je tam prostě zeleno, je tam krásně svěže, jenom tam moc lidí, je tam prostě 40 milionů lidí v celé Kalifornii a to je hrozně moc, takže já radši ty místa, kde těch lidí moc není, což se dá vzhledem k mý práci jako pochopit. No.
0: Naprosto tomu rozumím, krásně Aleš Háma zahrál na moji meteorologickou strunku s tím vyprávěním o tom, jaké počasí je v Kalifornii.
1: No v tom San Francisco, tam je ta Bay Area, tam je ten záliv, kde je prostě v parném létě, leží tam mlha nad tím zálivem klidně celý den a to sluníčko tam svádí jako marný boj nad tou mlhou, to je úplně, a tam jsou tak boží meteorologické jevy. To je jako fakt nádhera. Tam je to dobrý.
0: Ale Háma, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Aleš Háma. Netřeba představovat jeho práci, jeho profesi. Ale zajímají mě detaily k některým názvům článků, rozhovorů nebo témat, která byla o Aleši Hámovi zpracována. Takže, jakému atletu svědčil Aleš Háma na svatbě? Je-li to pravda?
2: Ano, Kudlovi s Jiřinkou Ptáčníkovou, což jsou naši skokani o tyči, vynikající, tuším, že stále oba držitelé českého rekordu, pokud se tak nestalo na Czech Indoor Gala nedávno a nějak se to jako nezměnilo, nesleduju úplně atletické dění v zimě, to mám úplně jiný starosti, ale bylo to super, to byla krásná svatba, myslím, že jsme si to tam hodně jako užili, hlavně s Kubou Vadlejchem a s jeho paní.
1: Hlinkama netopím.
2: No, holinkama netopím. To jako fakt považuji za strašidelnou prasárnu. Já měl vzdáleného příbuzného, který byl učitel chemie na střední škole a vyráběl si v Jizerských horách svoje vlastní brikety. Jako za to táč, nebo jako těsně po revoluci. A vyráběl je tak, že z větej olej se smíchal s pilinama a dalo se to do uřízlých PET lahví. A to byly jako to... A tím se topilo v kotli, jo.
1: Tak,
2: no, jasně, tak ale by to prostě před 30 lety takhle bylo. Jako zaplat pánbu za to, že už když člověk sjíždí do těch vesniček u nás v Krušnohoří nebo i na Jihuček, že už nevidí ty hnědouhelný dýmy, jako tak často. Ne úplně, ale ne tak často.
1: Hmm. Další tvrzení, které se objevuje v jednom z titulků. Karla Kadlece jsem kradl v hospodě i na honu.
2: To je pravda. Já jako vlastně to mám hrozně rád, najít si nějaký archetypy, který se k té roli dají jako použít. Já dokonce i pro roli takového notorického lháře, který ho hraju v Komorním divadle Kalich ve hře Můj nejlepší kamarád, což je mimochodem taky postava velmi záporná, kterou ale diváci na konci většinou jako milují a držejí palce.
1: Jako Karlovi.
2: To je jako Karlovi. Tak jsem měl svůj předobraz, nebo mám i předobraz pro tohohle záletníka. Ale není to vždycky jako jeden člověk, jo. To je jako, ale já vlastně mám hrozně rád ten čas, který strávím s chlapama v Maringoce u řeky, když jsem na rybách, nebo zrovna na těch honech. Je to kontakt s úplně jako normálním bytím, s normálníma lidma, s životem. Neodděluje mě to na toho Pražáka, který prostě chodí do televize točit soutěž a jako zbytek republiky. Jako já mám rád kontakt s reálným životem a podle toho jakoby tam najdu velmi často předobrazy svých postav.
1: Kontakt s normálním životem bude i další název článku Manželství je dřina. Nebudu mladým lidem lhát, že za vším stojí láska.
2: Jako...
1: Existuje na to nějaká diplomatická nebo diplomatické rozvinutí téhle myšlenky?
2: No jo, jasně, já vždycky říkám, že to je to tak, že když je člověk mladý, tak by tu parní lokomotivu jako měl rozfedrovat úplně jako na co nejvíc v tom vztahu tu lásku jako a čím větší zamilování, tím jako lepší samozřejmě, protože to je jako investice, kterou, nebo jako velká brikata, kterou dáte do těch kamen toho vztahu. Ale ona jako, ať bude sebevětší, tak nebude hořet jako furt a člověk musí prostě přikládat a musí tu manželku jako překvapovat a myslet na ní a dělat jí radost a tak trochu samozřejmě jako očekává, jako že to samý bude dělat i ten druhej. Je blbý, když to není oboustranný, pak to jako nefunguje samozřejmě, ale je to druhý povolání, vždycky říkám, je to jako normální druhá práce, ale i tak jako nám naše práce dělá radost, tak i ta druhá práce může dělat radost, když se daří.
1: Teď je to čistá náhoda, že navazuju dalším tématem. I hovado touží být dobrým člověkem.
2: Jasně, jako i toho, i hovado, i úplnej debil a já bych teďka měl jako na jazyku fůru, jako lidí, o kterých se teď hodně mluví v médiích a jako mohl bych je jako zmínit, tak si myslí, že dělají to nejlepší a chovají se jako nejlíp, jak umějí. A to je to jako smutnější. Samozřejmě potom, když to tak není, no tak nejste sami sebou a máte jako velký problém s přijetím sama sebe a vůbec jako s fungováním na tomhletom božím světě. Ale jako opravdu i ten nejprostší člověk se snaží žít co nejlepší život.
1: Ale Žáma, posloucháte Zálety.

0: Alešem Hámou dnes moc ráda mluvím v Záletech. O jakém tématu by Aleš Háma rád mluvil, kdyby mluvil o sobě? Jinými slovy, jak by se třeba jmenoval dokument, který by Aleš Háma bral jako ten, který dobře popisuje jeho život? Jak by se mohl jmenovat? Pokud už tedy nějaký nevznikl a nepřehlédla jsem.
1: No, to zatím nevím. Nevím, ale je pravda, že já mám jednu takovou písničku na první desce, ta se jmenuje Stigma kreténa. Nás to tenkrát hrozně pobavilo s Ondrou Brouskem, že to zní jako Carmina Burana, jo? Že uvádí oratorium Stigma kreténa. A já jsem na základě toho napsal písničku a je to vlastně o tom, že člověk jakoby, tak jak se zapsal jako mladý těma scénkama na Nově a v Český, tak prostě fůra lidí mě má za toho jako za toho smíška a samozřejmě já se tomu nebráním, mě to vůbec nějak neuráží, nevadí mi to, prostě s tím tak jako žiju, ale myslím si, že to je to, proč asi nikdy nebudu předávat ceny paměti národa jako moderátor, jo, když člověk nikdy neví. Ale...
0: A dává je Daniela Písařovicová?
1: Dává, no.
0: No, no. Tak to by šlo nějak
1: jo, tak je s Dančou, jo, s Dančou. Dokonce my máme s Dančou i duet na té druhé desce, takže bychom to tam mohli zaspívat.
0: No, mě na rozhovorech vždycky baví, když se to hemží tématy, na které mám 1000 otázek, které bych chtěla na odpověď tomu, kdo mi v Záletech na otázky odpovídá dát. To prostě nejde. To se tak větví, ten náš rozhovor, stejně tak, jako se větví vzpomínky na lidi, kteří se prolnuli jakýmkoliv způsobem našimi životy. Teď si dovolím třeba připomenout jméno Pavly Charvátové.
1: No jo, to jasně. To byla moje první kolegyně ve Snídani s Novou. My jsme se znali jako leta předtím, jsme se potkávali na konzervatoři, ona tam chodila s Jirkou Strachem.
0: Strachem?
1: No, já už si nepamatuju, jestli spolu chodili nebo je tam jenom chodili, ale to nebudu se do toho zabředávat. My jsme spolu jako pracovali a měli jsme se jako hrozně rádi, ale moc nám to jako spolu nešlo. Já nevím, jestli to znáte, mně se to stalo párkrát ještě potom v životě, že jako lidsky to funguje, ale profesně to na jako ty zoubky jako v těch dvou koleček jako nezapadnou. A pak třeba ale se stane, a to jsem taky nevyložil, že jde, že s tím člověkem úplně nemám jako intimní vztah a nezdílím s ním jako...
0: Ale na place to funguje.
1: Ale na place to jako najednou jako funguje. Ten člověk dává, umí se jako nacítit zvláštní, jako profesně, no. Takže jo, ano, myslím, že jsme se navzájem dost obohatili.
0: Budeme pozorovat svoje okolí, když budeme mít jakoukoliv společnou práci s kýmkoliv jiným. Na závěr záletu vždycky přichází otázka od umělé inteligence.
1: Ajajajaj.
0: Umělá inteligence na odlehčené téma nabízí tuto otázku. Háma styl. Kdybyste měl dát jednu radu mladému moderátorovi, co rozhodně nemá říkat do živého vysílání, jak by zněla?
1: To je zrovna, nedávno jsem to říkal mýmu synovi, který se odstl ve zpravodajství na Nově a dělá tam reportéra, což je ta poslední věc, kterou bych do něj řekl, a myslím si teď snad soudně říkám, že si myslím, že mu to zaplať mámu docela dé, jo, a hlavně o to baví, to mě jako na tom nejvíc těší, aby neříkal my jsme... Protože to je takovej zlozvyk, který nás to odnaučili hned v prváku na konzervatoři. Já jsem, my jsme, já jsem, se říká, a tak by to mělo určitě být, ale těch rad by nebylo moc, protože ono vlastně jsou k ničemu. Ten člověk si to musí odmluvit, všecko si to musí odžvanit a odchybovat sám. Myslím si, že existuje rada a to mi ty určitě potvrdíš, že vlastně člověk by měl víc jako poslouchat, než mluvit u toho moderování. Byť se to zdá nelogický, tak to vlastně je.
0: A já se vždycky ve vysílání Záletu uvědomuji ještě jednu radu, kterou s oblibou říkala Stáňa Lekešová. Vzpomínáme na ní od tohoto modrého stolu a rozhlasového mikrofonu. Ptej se jednoduše.
1: Jo.
0: A vždycky, když bloudím v otázce, tak vidím tu Stáňu, která říká, ptej se jednoduše.
1: Jo, to bylo vždycky, to je vždycky největší utrpení, když otázka je delší než odpověď. Jo?
0: Dneska to tak snad nebylo. Možná u dvou otázek, se kterými se Zdeněk Novák při střihu našeho pořadu jistě rád poradí. No, učila jsem se, jako vždycky, když v Záletech potkám profíka. Tak děkuji za přítomnost v rozhlasovém studiu.
1: Děkuji, úplně červený odchází. Mějte se krásně, děkuji za pozvání.
0: Hezkou neděli přejeme oba vám všem.

0: S Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Odstartoval mezinárodní triatlonový závod Ironman. Obec Dobré chce ušetřit na energiích, nechá vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Nehodu polského autobusu na maďarské dálnici nepřežilo 12 lidí. Čeká nás polojasnost s teplotami do 33 stupňů. Hezké nedělní dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradci Králové odstartoval mezinárodní triatlonový závod Ironman. Účastní se ho přes 17 stovek profesionálních i amatérských sportovců ze 40 zemí světa. Závod tvoří bezmála 2-kilometrový úsek plavání, 90-kilometrová cyklistická trať a běžecký půlmaraton. Z místa se hlásí reportérka Adéla Kavříková.
2: První plavecká část závodu odstartovala v 9:30 a stále pokračuje. Na trať se postupně vydali nejprve elitní závodníci, následovaní amatérskými triatlonisty. Pro představu profesionálům trvalo uplavat ty necelé 2 kilometry v labi nějakých 22 minut v nedalekém depu. Teď už někteří mění neopreny za cyklistické kombinézy a na kole vyrážejí směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a do Opočna. V čele závodu je po úvodní plavecké části Brit Cashmore, zatím nejlepší domácí závodník Jan Volák, který je přímo z Hradce Králové, je sedmý se ztrátou 19 vteřin. Vítěz bude jistě cílit na čas pod 3 hodiny a 40 minut. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Mateřská škola v Dobrém na Rychnovsku bude mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Zastupitelé obce v těchto dnech vybrali jejího dodavatele. Součástí elektrárny o výkonu 20 kW má být také bateriové úložiště a nabíječka pro elektromobily.
3: Celý projekt vyjde obec Dobré na zhruba 874 tisíc korun. Ušetřit chce hlavně za energie, které spotřebuje například školní kuchyně. Vedení Dobrého chce přebytky elektřiny v budoucnu využívat také v dalších obecních budovách. Fotovoltaické panely už má například na nové budově školy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Trutnově dnes skončí rokový festival. Kapely budou sice hrát do noci, většina účastníků ale začne areál opouštět už v odpoledních hodinách. Policie bude dohlížet na plynulost dopravy a namátkově řidiče kontrolovat, jestli neřídí pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Dopravní komplikace a menší zdržení se dají očekávat na hlavním tahu směrem na Hradec Králové. Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus. Zemřelo 12 lidí a 10 dalších je vážně zraněných. Podle předběžných informací maďarské policie řidič autobusu při jízdě usnul. Autobus sjel kolem 1 hodiny ráno do příkopu na dálnici M3 ve směru na město Nyíregyháza na severovýchodě země. Úsek dálnice je stále uzavřený. Maďarský server Telex napsal, že na palubě autobusu bylo 57 cestujících a 2 řidiči.
0: Sport.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil 5. na atletickém mistrovství Evropy, když hodil 82 metrů a 88 centimetrů. Těsně pod stupni vítězů na 4. příčce doběhla sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která předvedla svůj nejpomalejší čas v letní sezóně, 50,86 setin sekundy.
0: Počasí.
1: Čeká nás polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný severozápadní a vyohlásí trojku. Vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 75. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu máme aktuálně hlášený silný provoz. Tvoří se tam kolony. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024.

0: Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, které dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to stoprocentní, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jejíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papali ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chuťemi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, aby měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několikrát, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den. Ahoj.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo. A on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: No,
1: ale vařicí.
2: Vařicí, nedělejte to nikdo.
1: Už ta je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na špařenej.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No.
2: Musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už proto, že nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď.
1: Co tě znám, tak...

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Převezmou záchranáři přímo v Hradci Králové, budou mít navíc takzvanou preferenční jednotku, která umožní získat přednost na světelných křižovatkách, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
1: Nové sanitky budou sloužit na výjezdových základnách v Hradci Králové, v Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři, Nové Pace a Vyčíně. Pořízení 7 nových vozidel vyšlo na 31,7 milionů korun. Na financování se kromě Královéhradeckého kraje podílelo také město Hradec Králové.
0: Horská služba má během letošních prázdnin zatím více práce než loni. Nejvíce práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
2: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový.
0: České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí dočasně pečuje o desítky raků. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a pracovníci stanice jim musí vytvořit co nejlepší podmínky podobné jejich přirozenému prostředí. V nádrží se studenou vodou mají raci úkryty, vodní rostliny a speciální krmení. V záchranné stanici raci zůstanou nejméně do konce srpna, říká její vedoucí Jindra Veselková.
3: Bude to záležet na tom, jak ta stavba pokročí, aby se mohli bezpečně vrátit do revitalizovaného zpětného vlastně jejich prostředí.
4: A my chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace. Sport.
0: Fotbalisté Pardubic ve čtvrtém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Středočeši tak udrželi ligovou neporazitelnost. V dalších zápasech Sparta zdolala Teplice 4-1, Plzeň porazila Zlín 3-2 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Čtvrté kolo bude dnes pokračovat duelem Baníku Ostrava proti Artisu Brno, který začíná v 15 hodin a ve 20 hodin nastoupí fotbalisté Slávie v Liberci. Počasí. Čeká nás polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný severozápadní a vyohlásí trojku. Vysokou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové je aktuálně omezená doprava z důvodu konání závodu Ironman. Pokud můžete, tak se centru raději vyhněte a jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
6: Po týdnu vás opět zdraví Lada Klokočníková. Kdo ví, co by na letošní léto řekl majitel říčních lázní Antonín Důra, jedna z hlavních postav lyrické novely Vančurova Rozmarného léta. Zmiňuji ho proto, že právě tuto postavu hraje už řadu let a bravurně herec Miroslav Hanuš, který bude už za chvíli naší dnešní osobností Šarmu. Takže i na to jeho Rozmarné léto dojde. A co dalšího magazín nabídne? Módní trendy podzimu probereme s Jitkou Šedovou. V dalším díle domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. Taky se zeptáme, jak vypadají přípravy na letošní ročník Muže roku a s Pavlou Apostolaky se v našem letním cestovatelském seriálu podíváme do Rakouska. Tolik naše nabídka a teď už Helena Vondráčková, příjemný poslech.

0: Miroslav Hanuš je podle vlastního vyjádření herec lehce staromódního typu s romanticko-skautskými ideály. Ty se projevují i v běžném životě potřebou vnášet spravedlnost do okolního dění. Možná ho tak vidíte i vy, možná ho vidíte jinak. V každém případě je tenhle oblíbený herec další osobností, kterou jste za rok 2025 nominovali mezi 10 nejšarmantnějších. Miroslava Hanuše známe nejen z divadla a z filmu, ale také z televize, ať už to byl kriminalista Korejs v seriálu Případy prvního oddělení, anebo postava politika Hložánka v seriálu Ulice. Bohatá je i jeho rozhlasová práce. Řadu let také hraje majitel říčních lázní Antonína Důru v adaptaci úsměvné lyrické novely Vladislava Vančury Rozmarné léto. No a tak jsem si říkala, proč nezačít náš rozhovor právě tady. Dnešní osobností šarmu, kterou jste vy, naši posluchači, nominovali v 30. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku, je herec a režisér Miroslav Hanuš. Pane Hanuši, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme v druhé polovině prázdnin, takže první otázka na vás. Jsou i u vás divadelní prázdniny?
1: No, skutečné prázdniny ty teprve začínají. Já jsem minulý týden hrál Rozmarné léto a jak v létě hraju nerad, protože já když jsem nastoupil k divadlu, tak já jsem asi do 45 let netočil nic, jenom jsem žil divadlem a v té době jsem nastoupil na Kladno, jsme hodně hráli a pak byly prázdniny. O těch prázdninách jsem nic nedělal, jenom jsem byl s rodinou, moje žena učila na damu pohyb a děti měly prázdniny, takže já jsem mohl být vlastně celé léto s rodinou a tak jsem na ten rytmus tak nějak si zvykla a nerad hraju, ale to Rozmarné léto, na to se těším, ten Vančura, to je tak krásný text, když říkáte, tak když cucáte nějaký výborný bonbon, prostě.
0: Je to poezie.
1: Takže jsem cucal, bonbony a ještě to budeme hrát, to je v divadle v Celetné, to budeme hrát zase v září a v říjnu, to je jenom takový letní speciál a říjnem to končí až zase za rok.
0: Takže budeme se těšit na vaše Rozmarné léto. No, je to Rozmarné léto u vás i na té chalupě v Českém ráji, kterou máte rád a kam jezdíte s vaší ženou Janou?
1: Tak bohužel neprší, takže to není rozmarné, ale snažíme se mít co nejhezčí léto. My ho trávíme hodně s dětma, my máme 3 dcery a příští týden jedeme, na to se vždycky těšíme, na 14 dní někam k moři. A teď pojedeme na Rujánu, to jsem je ukecal loni, že já jsem byl jednou s rodiči na Rujáně, že to bylo za socíku, když se někdo vypravil na Rujánu, tak jako jel k moři do NDR. Najmu nějaký hezký dům, tam jsou všichni se svými partnery. Navštívit se, to je jako super. Ale být spolu jako fakt pár týdnů, to je ještě jinak. No, střídáme se, kdo bude vařit, nakupovat, kdo bude posluhovat ten den ostatním, že no tak.
0: Krásná rodinná pospolitost, takže vás čeká Rujána. No a ta chalupa, mě stále nedá se nezeptat, jestli chalupa. I tam se takhle hezky scházíte a je na to čas.
1: Tam jezdíme ještě s mojí maminkou, která bude 85, tak tam budeme asi to slavit. A na chalupě tak jako jsme, a kdo přijede, ten tam je.
0: Ještě se zastavím přece jenom u vaší práce, protože kromě té herecké režijní taky dabujete, jste autor divadelních her, textař. Co vás asi teď nejvíc zaměstnává, nebo co nejraději, na co si uděláte čas i v tom letním období? Je čas třeba na tu textařinu?
1: Já jsem prostě trochu línej, když to řeknu. A ty věci dělám ve chvíli, kdy chystám nějakou inscenaci, tak si je píšu jako pro sebe a když jako já si sám sobě udělám tu objednávku. A protože příští rok nebudu režírovat, budu zkoušet jenom jako herec, tak teď ta objednávka není, tak se zrovna tomuhle nevěnuju, ale moje ucho poslechem rozhlasu, já hodně poslouchám rozhlas, ale vlastně poslouchám jenom ty veřejnoprávní média. A tak to moje ucho poslouchá texty písniček a nedá mi pokoj a někdy, když slyším takové blbosti v těch textech, tak se rozčiluju. A naopak, když slyším něco hezkého, tak jsem rád. No. Koncem srpna budu hrát rock and roll, což je taková věc, co jsem napsal o Micky Volkovi. A v tom taky hraju, to je ve studiu 2, ale to se hraje na letní scéně na Vyšehradě. A tam jsem textoval nějaké věci a napsal jsem to, tak tam si, když si to poslechnu a říkám si, no to jsem napsal docela hezky, takhle ten rým třeba, tak si to jako chodím pochválit.
2: Ano. No dostali jsme se tím i k té vaší rozhlasové práci. Já jsem ráda, že jste nám řekl, že ten rozhlas máte rád, my vás také máme rádi. Nakonec v letošním roce je toho dokladem to, že jste byl posluchači nominován mezi 10 nejšarmantnějších osobností za rok 2025. Takže budeme doufat, že se na těch rozhlasových vlnách budeme společně slýchat co nejčastěji.
1: Rozhlas, to je taková radostná práce. Tam se dělají věci, které se jako jinde nedělají, protože stojí moc peněz a třeba by se to nevyplatilo a tak, ale v rozhlase, který stojí na té imaginaci, jo, to je vlastně nejlepší. Jo. Ta televize už to trochu zkazí, ona k tomu přidá ten obraz.
2: Takže budeme se těšit, pane Hanuši, že nad tou rozhlasovou prací se společně setkáme. V tuto chvíli vám přeji krásné prázdniny. Pozdravujte vaši ženu Janu. Užijte si to v Českém ráji a také v té Praze, kde společně žijete. Mějte se moc a moc hezky. Děkujeme za rozhovor do magazínu Charm.
1: Všechny posluchače, mějte se krásně. Naschledanou.
2: Krásné léto. Děkuji a naschledanou.

0: trendy.
1: Přestože prožíváme horké letní dny, minulý týden jsme vám slíbili, že dnes už probereme v modních trendech podzimní módu, protože móda ta je vždy napřed, je to tak. Jitka Šedová, návrhářka, naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je to tak, takže pojďme se podívat, jaký bude ten podzim, protože já už jsem trošku naznačovala barvy. Ta čokoládově hnědá, béžová, zase půjdeme do toho podzimu.
2: Ono to asi k tomu podzimu zkrátka patří, ale zároveň tady ty podzimní tóny vypadají fantasticky. Pokud je trošičku osladíme nebo prostě opepříme takovýma těma výraznýma barvama. Takže když už jako třeba lahově zelená nebo smrkově zelená, jak je komu libo, třeba taková ta limetková, ta to rozáří, když tam dáme oranžovou, nádherně to rozáří, tmavě hnědá, vypadá fantasticky, ať už jako s jemnější růžovou nebo s fuksiovou, takže nebát se tam sáhnout zároveň i do těch jakoby živých barev a vypadá to fantasticky.
1: Pojďme tedy i k těm střihům, jaké kalhoty se budou nosit, četla jsem, že hodně půjdou ty široké s vysokým pasem, ale nejen ty.
2: Přesně tak, jdou ty široké, ty se nám už trošičku tady prolínají z minulých sezon, ale je to zkrátka ozvláštněné tím, že je to minimalistické. Jsou tam samozřejmě kapsy, může tam být sklad, je tam puk, aby ty kalhoty vypadají opticky užší, ale zároveň zase se říká, ta nohavice dole, čím širší, tím lepší.
1: Takže kostýmky se budou nosit?
2: Kostýmky, sako, kalhoty nebo sako,
1: to
2: sukně.
1: Je
2: to je k tomu podzimu a vypadá to, myslím si, že krásně. A pokud je podzimní sako, ať už třeba z vlny tenké, nebo z manžestru nebo z hrubší bavlny přehodíte ještě přes letní šaty, pokud jsou podzimní dny krásné, tak já myslím, že to bude vypadat krásně, ten kontrast se přitahuje a zkrátka plynule přejdeme do podzimní módy a ani vám to nepřijde, že najednou letní šaty vyměníte za ty podzimní.
1: Někdy byla velká saka v módě, někdy ta malá sáčka na šaty. Co je lepší právě třeba na ty šaty? Je to jedno?
2: Na ty šaty myslím si, že teďka víc užijete ty volnější. Neříkám, že úplně oversize, ona se to trošičku zase zeštíhluje. Ta silueta toho saka, ta silueta je ženštější, ale není vyloženě vypasované, že by bylo vyslimované. Ta linie pasuje tam trošičku víc projmutá a vypadá to pěkně a žensky. K tomu vlastně můžeme potom oblácit i klasické nohavice, běžné klasické nadčasové šířce a nebo potom i klidně nějaké takové ty jakoby slimovanější. A milovnice barelových nebo volnějších džín v tomto směru nebo i džínů nebo kalhot v mrkvovém střihu, tak vlastně, když si vezmou takové sako k těmto vlastně střihům nohavic, tak to vypadá fantasticky.
1: Ty úzké kalhoty se ale asi také nosí, ty rovné.
2: Přesně tak,
1: to je elegance.
2: Nosí, to je elegance, to je nadčasovost a to je kousek, který ve skříni musíte mít, protože když nevíte, co na sebe, tak tímhle nikdy nic neskazíte.
1: Ano, pojďme ještě krátce k sukním.
2: Sukně jdou úzké nebo užší, jdou mírně rozšířené nebo opravdu rovné, mají víc takový ten pánský kalhotový vypracovaný jakoby horní díl nebo horní část, takže je tam zipový rozparek vepředu, jsou tam zase kapsy, ať už klínové nebo sedlové a ta délka je do půl lítek, takže s rozparkem, takové to, co známe z těch 80. 90. let, zkrátka taky zase ta jednoduchost, minimalismus a záleží na tom, v jakém materiálu to použijeme, jde hodně kůže, jde samozřejmě i denim, ale denim jde v takové ten neseprané, té klasické barevnosti, ať už světle modrý, nebo víc ten tmavě modrý, nebo tmavě šedý, tam už záleží na nás, ale jsou tam potlačené ty efekty toho seprání.
1: Uh-huh. A šaty stále v módě? I ty podzimní?
2: Přesně tak, šaty stále v módě a můžou být pro ten podzim takové ty svetrové, ty úplety, zkrátka, takže ať už rozšířený, pokud je to vlastně třeba jemný úplet, jemná pletenina, anebo pokud je to hrubší pletenina, tak takové ty přiléhavé slim šaty trošičku tam musíme zapracovat ještě, když tak po případě na své figuře a nebo zvolit vhodné prádlo.
1: Ano, ano, ať chceme nebo ne, podzim klepe na dveře, přestože prožíváme, jak už jsem říkala, horké letní dny. Zdaleka všechno jsme neprobrali, takže za týden se opět budu těšit v modních trendech s Jitkou Šedovou a slíbili jsme si, protože brněnské veletrhy styl a kabo, to je hodně o botách, hodně o kabelkách, to kabo, takže za týden bychom se podívali na podzimní kabelky a podzimní boty.
2: Budu se
1: těším se, nashledanou.
2: Taky nashledanou. Každý

0: magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A i dnes jsme si řekli s expertem na etiketu Danielem Šmídem, že se posadíme ke stolu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme probírat vaši domácí etiketu, je to tak?
2: Jistě, přece jenom je to způsob, jak získávat ty nejdůležitější návyky. Tam vznikají návyky, které si neseme do práce, do školy, právě doma.
1: Vy jste říkal, že jsou dobré ty společné večeře, obědy, kde si můžeme povídat. Zajímalo by mě, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu.
2: Tak dlouho, aby nebyla otravná pro ostatní. Pokud se rozhodnete vyprávět nějaký příběh, který se vám stal, nebo nějakou stížnost, tak zvažte, že ti ostatní jsou tam také a nejprve říkejte tu pointu, o co vlastně jde, a případně ji potom rozvádějte dál a dál. Obvykle lidé nejprve začnou ze široka mluvit a potom se dostanou k pointě. U stolu bych řekl, řekněte to nejdůležitější a cítíte-li, že někdo potřebuje další informace, doplňte je a potom dále.
1: Když někdy cítíme, že někdo vypráví a už nás to unavuje, dát to nějakým způsobem najevo?
2: Každopádně, protože i to patří k etiketě, k jakési osobní hygieně, než si myslet, no s tebou je to vždycky nadlouho, ty, než se vymluvíš, takové ty, řekněme, vnitřní nadávky malé, tak raději otevřeně říct, moment, ještě nemluvil Honzík o tom, co ho čeká zítra ve škole. Mm-hmm. Nebo toto musíme probrat třeba na rodinné poradě.
1: Pojďme se zaměřit na samotné jídlo a nápoje. Servírovat víno od hosta, i když se nehodí k menu.
2: To je jeden z mýtů v etiketě, že když nám přinesou hosté nějaké víno, že bychom ho měli hned otevřít a servírovat. Aby on byl, řekněme, přesvědčen o tom, že si vážíme toho jeho dárku. Já si myslím, že ne vždy to může být dobré, protože pokud jste připravili něco, co se k danému vínu nehodí, tak vlastně celé to menu pošlete, jak se říká, do kytek, protože to víno nebude snoubit s tím jídlem, které jste připravili.
1: Poslední otázka, kterou asi dnes stihneme, ptát se spolustolovníků, co mají na talíři? Nakukovat?
2: Bývá to relativně častá otázka, když si každý připravuje jídlo sám. To bývá třeba s dospělými dětmi nebo se staršími dětmi, kdy třeba pár rodiče si vezmou tu společnou večeři a další si vezmou každý po svém, co mu chutná. Já osobně si myslím, že to může působit jako přílišná zvědavost, než jenom zvídavost. Jestli je to zvídavost a zajímá mě to, tak ano, ale pokud je to zvědavost a spíš mu chtím tou svojí otázkou chci říct, co si zase naložil v přeneseném slova smyslu, tak to bych určitě vynechal.
1: Teď trošku odběhnu od té domácí etikety do společnosti. Co takové nakukování, co mají lidé u druhého stolu, pokud přijdeme do restaurace?
2: Stává se to poměrně často a myslím, že je to jeden z přirozených jevů vůbec lidskosti, lidského rodu, podívat se, co si jiní objednávají, abych si případně zvážil, že si to dám také, když už si to dává někdo jiný a vidím vlastně, jak to vypadá. Můžete po očku, takzvaně nenápadně, ale někomu zírat do talíře není vhodné. Pokud ale třeba víte, že u druhého stolu sedí někdo známý, se kterým můžete pohodit pár slov a je to vhodné, tak vidím, že jsi se objednal, co jsi vybral. Je to zase ten zájem, zdravý zájem, ne zvědavost.
1: Chutná ti to, možná si to dám taky.
2: Přesně tak.
1: Dobře, Daniel Šmíd a etiketa, nejen ta domácí, a za týden budeme pokračovat, protože čeká nás pizza, čeká nás ovoce a řada dobrůtek. Takže se zeptáme, jak jíst mnohdy jídlo, se kterým si nevíme rady. Takže za týden těšíme se na vás.
2: Také já se těším. Naschledanou.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 10 mladých mužů z České republiky bude soutěžit v náchodském hotelu Beránek o další titul muž roku. Je to už po 27. a jaké přináší tento ročník novinky, o tom si budu povídat právě teď s organizátorem soutěže Davidem Novotným. Davide, dobrý den.
1: Krásný den, dobrý den, přeji.
0: Pojďme tedy k letošnímu ročníku a novinkám. Jaké jsou?
1: Těch novinek pro ten letošní rok je několik. Bylo tradicí, že po dobu 26 let pánové absolvovali volnou disciplínu. V letošním roce je zrušena, což nahradí úplně novou takovou disciplínu, kdy každý vlastně finalista bude mít svého patrona, což třeba bude Saskia Burešová, bude to Míša Dolinová, Lucie Zedníčková, Jitka Sedláčková, řada dalších osobností, a budou muset hádat a dělat pantomimu, anebo ten finalista bude muset takzvaně okecávat různý předmět a ta daná celebrita bude muset hádat, co vlastně jako předvádí. Takže si myslím, že to bude velice zábavné. Vlastně je to takové máte rádi Česko. A také vlastně je novinka taková, že v letošním roce jsou pánové až do 38 let.
0: Všimla jsem si, že tady ta věková hranice se opravdu posunula o takových těch několik let výš. Jaký je důvod?
1: Tak hlavně je to důvod mezinárodních soutěží, protože trendem je vlastně mít starší pány nebo starší prostě chlapy.
0: No starší to je těch 38 let. Je to tak?
1: Přesně tak, ale taky jsme byli, když to bylo 28, takže já si myslím, že to je velký pokrok právě o těch 10 let navíc. Ano. Už přece jenom je znát, že už to nejsou děti, ale jsou to opravdu pánové, kteří v životě vědí, co chtějí, mají rodinu, mají zázemí. Myslím si, že o toto bude poutavější pro ženské publikum.
0: Ano, vy už jste vybírali v předkolech samozřejmě, těch mužů bylo daleko víc než těch 10, kolik vůbec mužů se letos přihlásilo do soutěže?
1: Tak v letošním roce se přihlásilo 717 pánů. My jsme jich viděli přibližně nějakých 150 fyzicky na castingích, které jsem vlastně předvybral, a o tom rozhodovala třeba Jitka Sedláčková, Zuzana Bubilková nebo Bára Basiková nebo Jana Švandová, takže ty vlastně vybrali tu finálovou desítku, která se utká v Náchodě v pátek. Samozřejmě každoročně to uvádí Lenka Špilarová a Karel Voříšek a během toho večera vystoupí řada osobností, jako je Petra Janů, vystoupí tam Heidi Janků, Míša Tomešová, Jana Fabiánová, Honza Bendik, Standa Hložek, Tereza Mátlová a řada dalších vlastně osobností, takže si myslím, že to bude moc pěkný večer.
0: Obrovské množství osobností, které opět přijedou do náchodského hotelu Beránek, a znamená to tedy, že opět početná porota, která by se blízkla určitě zase v Guinnessovce?
1: Asi letos bych to nedal na Guinnessovku, ale samozřejmě, že ten zápis do Guinnessovy knihy rekordů, že mám největší porotu na světě, pořád platí. Myslím, že jsem to měl nějakých 96 porotců, tak myslím, že letos to nepřekonám.
0: Bude to o něco méně, no v každém případě to určitě bude zážitek, takže ještě jednou připomeňme, v kolik hodin začínáte?
1: Je to vlastně 21. srpna od 20 hodin, kdy celý ten večer vypukne a už pánové nacvičují právě choreografii a nacvičují chůzy a právě tyto aktivity, ale také třeba i mluvení a kurz řečnictví a rétoriky se Štěpánkou Duchkovou, aby se blejskli, a hlavně věřím, že zvítězí ti nejlepší samozřejmě.
0: Budeme jim to přát samozřejmě, ať zvítězí skutečně ten nejlepší muž roku, kterého také potom představíme v našem vysílání. Davide, přejeme hodně štěstí, pevné nervy, ať všechno klapne, protože víme, jak to před takovými soutěžemi a během nich je, tak ať všechno dopadne podle vašich představ a těšíme se na brzké setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou a moc se těším a zdravím posluchače Českého rozhlasu.

0: V dnešním díle našeho prázdninového putování po Evropě vás vezmeme do Rakouska. To nabízí mnoho krásných míst, která potěší milovníky přírody i kultury. Každá destinace má své charakteristické kouzlo od úchvatné horské krajiny až po historická města. A to ať už hledáte sportovní zážitky, kulturní zajímavosti a nebo odpočinek. A co z toho všeho pro vás vybrala cestovatelka a novinářka Pavla Apostolaky?
1: Navštívíme druhou největší spolkovou zemi Rakouska, to je Štýrsko, kde se od 16. století pěstují dýně. Ale teprve před 150 lety tam vyšlechtili speciální štýrskou variantu, která disponuje nejlepšími léčivými účinky. Sklizeň dýní probíhá v září, potom se semena orestují na velké pánvy, hodí se do lisu a vylisuje se velmi hustý olej, který má zelenou až červeno-hnědou barvu. Na 1 litr oleje se spotřebuje 2,5 až 3 kg semen, což je množství ze 30 kusů dýní. To znamená, že tento olej je samozřejmě i velmi ceněný, protože ta spotřeba materiálu je obrovská.
2: V čem je tedy ten jeho největší přínos v tom dýňovém oleji?
1: Dýňový olej je strašně zdravý, protože snižuje například vysoké hladiny krevního tlaku, potom ten škodlivý LDL cholesterol. Zároveň všechny ty vitamíny a minerály, které obsahuje, tak posilují srdeční sval. Potom zlepšuje stav kloubů, léčí záněty močových cest a je velmi také příznivý pro ženy, protože obsahuje fitoestrogeny. To znamená, že harmonizuje rozkolísanou hormonální hladinu, ať už třeba při premenstruačním syndromu, při nepravidelné menstruaci, anebo během klimakteria.
2: Můžeme říct, jak chutná, protože přiznám se, že tento olej až tak neznáme.
1: Chutná po oříškách, je malinko aromatický, ale příjemně aromatický, má velmi dobrou chuť. A v gastronomii se používá například svinným octem jako zálivka na hlávkové, ledové nebo kadeřavé saláty. Hodí se také do bramborového salátu, do míchaných vajíček, na pomazánky a dokonce také i na dezerty, protože třeba kombinace s vanilkovou zmrzlinou je velmi delikátní, anebo třeba se také dává ještě na palačinky.
2: No, když vás tak poslouchám, pokud má oříškovou chuť na tu vanilku, to může být docela lahodné. No, jak skladovat takový dýňový olej, protože přece jenom je to olej.
1: Ve tmě, v chladu a vždycky to balení by se mělo spotřebovat do toho jednoho roku, čili do té další sklizně. Zároveň ta spotřeba je velmi malá, protože ten olej je hustý, takže vždycky třeba na velkou mísu salátu nám stačí pouze jedna polévková lžíce, což je prakticky i denní dávka. Mm-hmm.
2: Takže pokud se vydáme do Štýrska právě do téhleté oblasti, tak je to ten suvenýr, který si odvážejí všichni turisté z téhleté oblasti.
1: Každopádně, nicméně olej se dá koupit i tady v České republice. Jenom je potřeba se podívat na to, aby ten olej byl pravý, stoprocentně štýrský a zároveň se také podívat na lahev, zda je originální. Měla by tam být individuální šarže a označení G.G.A, což je vlastně zeměpisný původ, že olej tedy pochází ze Štýrska.
2: Pokud do toho Štýrska přijedeme, máme možnost tam vidět ty velké plantáže plné těch krásných dýní?
1: Jižní Štýrsko je rovinaté, takže tam jsou perfektní cyklistické výlety a právě ty trasy vedou mezi dýňovými poli, kde jak žluté špendlíky jsou umístěné dýně. To období je ideální na srpen, respektive první polovinu září, kdy právě se tam dá vidět i ta dýňová sklizeň. A pokud navštívíte i místního farmáře, tak vám velmi rád ukáže i lisování dýňového oleje.
2: Tak to bylo krásné dýňové pole, dýňový olej, který nám představila Pavla Apostolaky. A děkujeme za to, že jste nás opět provezla krásnou Evropou. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A jak jsem slíbila minulý týden, teď už přede mnou leží knížka publicisty a novináře Jana Štiftera Paví hody, kterou jednomu z vás věnujeme. Tak kdo to bude? Dobrý den, hlasuji pro Miroslava Hanuše, to nám napsal s pozdravem Radek Adamec, Brno Líšeň, tak pane Radku, blahopřejeme, no a posíláme slíbenou knížku, určitě se bude líbit. Za týden vám také věnujeme knížku, tentokrát to bude knížka Michaela Metzlera Odvaha, což je emotivní romance o zakázané přitažlivosti, druhých šancích a citech, které nešlo zastavit, jak se tady v knížce píše. Takže ideální čtení na léto. Může být vaše, pokud budete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. No a touto výzvou končí dnešní magazín i o tom vašem životním stylu. Přeji vám, abyste se měli podle vašich představ, mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Za týden se na vás opět těší Lada Klokočníková.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Mezinárodní triatlonový Ironman má za sebou plaveckou část. Belgičtí hasiči bojují s největším požárem v historii země. Hokejista Robert Kousal nastoupil poprvé za hradecký tým. A neděle zůstane oblačná, k večeru s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 32 stupňů. Pěkné poledne vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Plaveckou část dokončilo na 17 stovek profesionálních i amatérských.

0: vítěz protnou cílovou pásku krátce po 13. hodině. Ze závodu Ironman v Hradci Králové se do vysílání znovu přihlásím ve 14:15. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion 1 500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1 400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 tisíc žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat víc než 493 tisíce žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste zhruba o 1800. Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti X o tom informovala eurokomisařka pro řešení krizí. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od pátku bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň už spálil přes 2000 hektarů plochy a je největším požárem v Belgii. Historii. Sport. První utkání po přestupu z Pardubic odehrál v královéhradeckém dresu Robert Kousal. V přípravném duelu na novou extraligovou sezónu pomohl vítězným gólem k výhře nad rakouským Salzburgem 2-1 po nájezdech. Samotné utkání pro něj ale bylo hodně náročné, pokračuje Kousal.
2: Pro mě hodně těžký, ale já jsem to čekal trošku. Ty první zápasy bývají těžký nohy, puky skáčou, timing je tam jiný. Ještě jsem v tom úplně nebyl, ale samozřejmě o toho jsou ty přípraváky a já si myslím, že se to bude jenom zlepšovat. Počasí.
1: Zůstane oblačno až zataženo, během odpoledne přechodně jasno až polojasno. Později večer se ojedinělé objeví přehánky. Teploměr ukáže 29 až 32 stupňů, na horách od 22 do 25. Foukat bude slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 pozor na 82. kilometru ve směru do Prahy. Stojí tam porouchané auto. Projíždějte kolem něj opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné nedělní poledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ze studia vám přejeme dobrou chuť k svátečnímu obědu a příjemný poslech písniček od srdce, které začnou za chvíli. Hned po tom, co se podíváme do kalendária s dnešním datem, je 16. srpna, tak zůstaňte s námi a těší se na vás Romana Joudalová od mikrofonu.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
3: Vypli to, slepej, dělej!
2: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
4: Já myslím, že se to zase časem spraví.
2: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později, 4. září, Mirek Topolánek.
5: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
2: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
6: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
2: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Posloucháte je v neděli 16. srpna, jak už jsme slyšeli v kalendáriu, Jáchym má dneska svátek, tak jestli chcete některému z Jáchymu poslat písničku s blahopřáním, můžete, a to do studia na číslo 726 46 46 46, když si o písničku zavoláte, nebo pište e-maily na adresu studio.hradec@rozhlas.cz a můžete poslat také SMSku na číslo 900 11 04 do textu vaší zprávy. Napište jako první slovo Hradec. No a samozřejmě nejen pro Jáchymy můžeme dneska v poledních nedělních písničkách od srdce hrát. Je to na vás.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do studia přišel dopis a tady je prosba, abychom zahráli písničku Bílou orchidej pro paní Marii Slezákovou z Jasenné k jejím 92. narozeninám. Milá maminko, babičko a prababičko, všechno nejlepší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Ti srdečně přejí a za starostlivost a lásku moc děkují i velkou pusu posílají dcera Jaroslava s manželem Jiřím, vnoučata Radek, Jitka, Jiří a Petr, pravnoučata Jakoubek, Jituška, Míša a Tereska. Všechno nejlepší.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tak další vzkaz a písnička k němu. Hezkou neděli přeji všem do rozhlasu i posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. A prosím o písničku, kterou pošlete s velkým poděkováním pro Tomáše Prouzu, Lukáše Rongeho, Mirka Lokeťáka a všechny Modré klíčky, taky pro Pepu Básníka za jeho verše a ostatní, za vše, co pro nás po celou sezónu dělali. Čápům ať doletí bezpečně, kam mají, a těšíme se na další sezónu. Za vše, čapí přátelé, děkuji. Sojka od Krakonoše.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dnes slaví krásné narozeniny paní Růženka Fabiánová z Vamberka, milované mamince, všechno jen to nejlepší, hlavně hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody a dlouhá léta prožitá mezi těmi, kteří ji mají rádi, z celého srdce přeje a za všechno, co pro ní s láskou udělala a stále dělá, za její lásku, péči, podporu a pomoc, moc a moc, děkuje milující dcera Růženka.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pěkné nedělní odpoledne přeji panu Antonínovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím Českým rozhlasu Hradec Králové. Jste tam šikovný lidičky a tak bych chtěl všechny pozdravit po rozhlasu a hlavně Lidušku Svěčína a jeho přítelé. Rád vás taky pozdravuju. Evičku moji, která se o mě stará. Já ji uvařím, ona mě uvaří. takhle to spolu fidlikujeme. A hlavně i tady tu písničku, která teď bude hrát. Pro paní Růženku z Vambarka a pro její dceru, paní Růženka, ty maminka jí má dneska narozeniny, jak jsme slyšeli, tak jí s Evičkou přejeme hodně štěstí, lásky, pohody, ať má kolem sebe hodně hodných lidiček, ať jí nic netrápí a prostě hlavně to zdravíčko, zdravíčko.
1: Tak pane Antoníne, děkujeme za písničku, za všechny vzkazy, pěkné nedělní odpoledne vám i paní Evě a mějte se naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: SMSka je tady, vzkaz poletí do Smidar. Zahrajte prosím mému kamarádovi Péťovi Prokešovi pěknou písničku pro radost. Zdraví tě, Martina manželka.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zdravím paní Inku, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Romano, já vás také zdravím. A právě jsem se doslechla, že maminka mojí kamarádky Růženky z Vamberka, paní Růžena Fabiánová, slaví dneska krásné narozeniny. Tak jí chci moc popřát hodně zdraví, štěstí, ať se jí všechno daří.
1: Děkujeme za přání, za vzkaz. Pěkné nedělní odpoledne. Zůstaňte s námi,
2: vám
1: paní
2: také.
1: Inko. Naslyšenou.
2: Ano, určitě, naslyšenou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A ještě vzkaz, písnička k svátku všem Jáchymům, kteří dneska slaví, a všem narozeninovým oslavencům, všem, kteří poslouchají Český rozhlas Hradec Králové. Písničku od Madony posílá paní Sylvie z Prahy.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodi po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.

Český rozhlas Hradec Králové bude 13 hodin, Alena Brantová vám nabídne další zprávy. No a pak se jako každý víkend vydáme zase na některý z našich zámků, protože vás čeká speciál zámeckého léta a František Kinský. Hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Závod Ironman omezil vlakovou dopravu mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Hradecká policie varuje majitele Toyot před zloději. Tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Cincinnati zahraje třetí kolo. A dnešek zůstane oblačný, večer s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 32 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Cestující na železnici mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí dnes musí počítat s komplikacemi. Ty platí až do 16:45. Důvodem je triatlonový závod Ironman. Dopravce zajistil náhradní autobusovou dopravu.
4: Spoje linky Z jezdí mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Nestaví ale na stanici Hradec Králové zastávka. Stanice na Slezském předměstí je zase přemístěna na zastávku městské hromadné dopravy Háječek. Spoje linky R nikde nestaví a zajišťují návaznost na spěšné vlaky. Cestující musí také počítat s tím, že v autobusech je omezená přeprava jízdních kol. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Policie v Hradci Králové prověřuje sérii 9 krádeží vozů Toyota RAV4, které pachatelé ukradli za poslední 3 dny. 8 vozidel převezli do Polska, škoda je zhruba 8 milionů korun. Pachatelé podle policie dokážou do vozu vniknout skoro neslyšně a následně rychle vyřadit.

0: Tenista Jiří Lehečka na turnaji v Cincinnati porazil Berrettiniho z Itálie 2-1 na sety a postoupil do třetího kola. Stejným skóre zvítězil Jakub Menšík nad dalším Italem Bellucim. Do dalšího kola prošla také Linda Nosková, která vyhrála nad Britkou Bulterovou 2-0 na sety. Turnaj skončil pro Nikolu Bartuňkovou, která podlehla Rumunce Kirstaové 0-2 na sety.
1: Počasí.
0: Zůstane oblačno až zataženo, během odpoledne přechodně jasno až polojasno. Později večer se objeví ojediněle přehánky. Teploměr ukáže 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25. Foukat bude slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr. Noc přinese oblačno až zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky. Teploty spadnou na 18 až 15, na horách na 15 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově pozor na Skladské ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
2: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let, tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděly Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko,

0: Jaké je celé vaše jméno?
1: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
0: A příjmení tedy?
1: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
0: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
1: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
0: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
1: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
2: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v Jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
1: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
0: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
1: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
0: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
1: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
0: Oni jako protančili jeden večer a...
1: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
0: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
1: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
0: Třešňová královna.
1: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
0: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
1: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
0: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
1: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu. To nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
0: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
1: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
0: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
1: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
0: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
1: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
0: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
1: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali, a ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
0: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
1: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germenis Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máji jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tohle se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo, takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli, 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No tak jsme šli dovnitř, jako, ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adis Abebě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, čekaj, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná. Jenom přišla v Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jo, jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete, Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, že jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus, že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jsem nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba sil ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími silnými bouřkami, přesto ale dál platí i výstraha vzniku požárů. Pokračují práce na propojení ski areálu ve Špindlerově mlýně. Plavci Čejka a Sémanová zabojují poslední den mistrovství Evropy o medaily ve finále. A noc bude zamračená, místy s přeháňkami, deštěm a teplotami 15 až 18 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Ty můžou vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí i výstraha před rizikem vzniku požárů. Stavbaři ve Špindlerově mlýně pokračují v montáži podpěr nové šestisedačkové lanovky přehradní. Práce souvisí s propojením lyžařských areálů. Příští týden začnou osazovat ocelové konstrukce druhého mostu přes silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Právě tyto kroky mají přiblížit chvíli, kdy se lyžaři mezi oběma částmi střediska dostanou plynule bez skibusu nebo auta.
2: Stavba se netýká jen samotné lanovky a mostů. Pokračuje také budování technické infrastruktury. Zasněžovací systém bude nově rozveden po celé trase sjezdovky lesní, která povede z Medvědína až k terminálu P1. Terminál P1 se má stát výchozím bodem první etapy propojení obou areálů. Právě odtud budou lyžaři nastupovat na novou lanovku přehradní. V opačném směru se budou moci z Medvědína dostat po nové sjezdovce lesní přes lyžařský most k nové lanovce a potom dál směrem do svatého Petra. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V hradeckých ulicích přibude zítra dalších 16 kamenů zmizelých, takzvaných štolprštajnů. Připomenou obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. Kameny budou postupně umístěny na 7 adresách. Pokládka začne v 9 hodin u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města. Informovali o tom zástupci Muzea východních Čech, které

0: Počasí.
1: Noc přinese oblačno až zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Teploty spadnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 15 až 12. Zafouká slabý západní nebo severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku pozor na silnici 37 v obci Hajnice, kde se srazila dvě osobní auta. Na místo jedou hasiči, počítejte s možnými komplikacemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bezmála 2-kilometrový úsek plavání, 90-kilometrovou cyklistickou trasu a běžecký půlmaraton. To všechno dohromady tvoří třetí ročník mezinárodního triatlonového závodu Ironman v Hradci Králové. Hlavní soutěže, která odstartovala v 9:30 ráno, se účastní 17 stovek závodníků ze 40 zemí světa. O akci, která v Česku nemá obdoby, vás celý den pravidelně informujeme a další živý vstup přímo z centra dění přidáme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové za chvíli. Hana Somerová je současná česká vizuální umělkyně, malířka mladé generace. Ve své tvorbě se zaměřuje na abstraktní malbu, světelné atmosféry a zachycení pomíjivých momentů. Její výstava V pozornosti byt, být pozorný je právě otevřena v Galerii výtvarného umění v Náchodě a víc nám řekne sama autorka o 14:30. A v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík vám představí několik ryb s neobvyklými jmény. Zůstaňte s námi, Českým rozhlasem Hradec Králové, u jež mikrofonu je a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.
0: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Občas se zmiňujeme u jabloni u Lidmanů. Roste na zahradě penzionu a restaurace u Lidmanů v Machovské Lhotě v okrese Náchod, přibližně kilometr od polských hranic. Je to stará odrůda Reneta Blenheimská a v roce 2020 byla nominována místní akční skupinou Stolové hory do soutěže Strom roku, kterou jako první ovocný strom v historii soutěže vyhrála. Díky tomu se účastnila také soutěže Evropský strom roku, kde skončila na nádherném 7. místě. A jabloň u Lidmanů se teď znovu uchází o přízeň veřejnosti. Byla totiž zařazena do jubilejní ankety Strom čtvrtstoletí, která připomíná 25 let ankety Strom roku. Online hlasování běží od 10. srpna a pro všechny stromy, které budou bojovat o prvenství, potrvá do pondělí 28. září. Potom od 29. září do 5. října bude pokračovat hlasování v tajném superfinále, kde bude možné hlasovat jen pro 5 stromů, které v předchozích týdnech nazbírají největší počet hlasů. Takže teď jde o všechno. Nadšenci z místní akční skupiny Stolové hory a přátelé jabloně u Lidmanů chystají i akce, které strom v soutěži podpoří. Můžete sledovat Facebook místní akční skupiny Stolové hory nebo facebookovou skupinu Jabloň u Lidmanů z Machova, kde jsou a budou taky všechny akce na podporu stromů v soutěži vždycky včas zveřejněny, kdybyste se chtěli zúčastnit. A hlasovat můžete a všechny nominované stromy také najdete na webu ankety stromroku.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v Hradci Králové vrcholí mezinárodní triatlonový závod Ironman. Za unikátní sportovní akcí přijeli do města sportovci z 45 zemí světa. Vítěz proběhl cílem na Masarykově náměstí krátce po 13. hodině. Další stovky závodníků jsou zatím stále na trati a z místa se opět hlásí reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Adélo, jaká je teď v centru Hradce Králové atmosféra? Je to teda slyšet trošku?
1: Ano, chtěla jsem říct, že věřím, že to je slyšet, tak teď už vím, že je. Ta atmosféra je tady i hodinu potom, co proběhl cílem vítěz, skutečně stále elektrizující, bych řekla. Masarykovo náměstí je plné fanoušků, kteří hlasitě povzbuzují každého, kdo dobíhá na červený koberec směrem k cíli. Ta tribuna tady je zaplněná, lidé mávají vlajkami, zvoní na kovové zvonky, skandují jména závodníků. Po vyhlášení vítěze, kterým se s časem 3 hodiny 38 minut a 52 vteřin jednoznačně stal německý favorit závodu 34-letý Florian Angert, se tu stále slaví, ale zároveň je znát i obrovský respekt publika k těm závodníkům, kteří před sebou ještě mají dlouhé kilometry.
0: Závodníci za sebou mají plavání v Labi, abychom to zopakovali, 90 kilometrů na kole a teď někteří ještě dobíhají tu závěrečnou půlmaratonskou trať. Jak ta poslední část závodu vypadá?
1: Tak na trati je teď, já bych řekla, ještě většina z těch 1750 závodníků. Běžecká trasa vede od Elišči na nábřeží přes Lávku u Aldisu, dál podél Labe a Orlice, přes Tylovo nábřeží, pak přes Pražský most, zpátky do centra. Na Velkém náměstí závodníci míjí i katedrálu svatého Ducha a pokračují do Žižkových sadů. Proběhnou si vlastně všechno hezké, co Hradec Králové nabízí. Ten okruh vede v podstatě výhradně centrem města i tím historickým a závodníci. Tahle kola proběhnou celkem 4. Závěr trati vede po pěší zóně sem do cílové rovinky na ten červený koberec na Masarykově náměstí a ten finish je pro samotné závodníky asi nejvíc emotivní. Diváci tady ze všech stran obklopují tu cílovou rovinku, bouřlivě fandí i těm, kteří už běží skoro na hranici svých sil.
0: Jak vypadá české zastoupení v závodě? Daří se našim domácím sportovcům?
1: Mezi českými reprezentanty si nejlépe vedl trojnásobný mistr České republiky v polovičním Ironmanovi 29-letý Pavel Vol. Po té neúplně vydařené plavecké části se mu povedlo ten jeho výkon vylepšit na kole a v běhu. Skončil 7. a na vítěze ztratil 7 minut a 13 sekund. Domácí závodník Jan Volár z Hradce Králové, který tady má obrovskou základnu fanoušků, ten obsadil se ztrátou 14 minut a 39 vteřin 13. pozice. Mezi ženami patřila k favoritkám závodu česká závodnice a olympionička Petra Kuříková. Její návrat po mateřské pauze byl tak trochu nejistý, ale ano, pořadatelé ji považovali za jednu z favoritek dnešního závodu. Na ten dnešek se podle svých slov velmi těšila. Vítězství by pro ní znamenalo, že obhájí titul Ironmana, který tady v Hradci získala v roce 2024. To se jí ale bohužel nepodařilo. Do cíle dorazila 5. se ztrátou 5 minut a 46 vteřin na vedoucí Němku Sarah Schönfelderovou. A o jejím umístění tady musel rozhodovat fotofinish. Diváci tady v tu chvíli doslova šíleli a Petru zásobovali silami, které pak mohla využít právě v té cílové rovince půlmaratonu.
0: Můžeš, Adélo, ještě na závěr připomenout, jak tahle mimořádná sportovní událost zasáhla dopravu v Hradci Králové, protože ji zasáhla hodně.
1: Ano, tak ta omezení byla, jsou a ještě budou citelná. Uzavřené zůstávají mosty, nábřeží, spousta ulic. V podstatě je to velká část městského centra Hradce Králové a pak i ta cyklistická část trati, která vede z Hradce směrem na Jaroměř, Třebechovice, Potorebem a Opočno. Na plynulost dopravy tady dohlíží policisté a řidiči se musí spolehnout na objízdné trasy. Změny se navíc týkají i městské hromadné dopravy, konkrétně 14 linek, takže pokud nás teď poslouchá někdo, kdo se do centra Hradce teprve chystá, je zatím rozhodně lepší variantou nechat auto doma a spolehnout se spíš na jízdní kolo nebo na pěší chůzi. A nebo na běh.
0: Nebo plavání. Hradci Králové vrcholí triatlonový závod Ironman, ze kterého se nám přihlásila Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Hana Somerová je vizuální umělkyně a malířka mladé generace. Ve své tvorbě se zaměřuje hlavně na abstraktní malbu, světelné atmosféry a zachycení pomíjivých okamžiků. A její výstava, která se jmenuje V pozornosti být pozorný, je právě otevřena v Galerii výtvarného umění v Náchodě. A víc nám řekne sama autorka. Hanu Somerovou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne, děkuji.
0: Hano, vaše výstava v Galerii výtvarného umění v Náchodě je součástí výstavního cyklu Umělci do 40 let. Vy jste mladá autorka a tento víkend byla poprvé přístupná veřejnosti a výzdárně Náchodského zámku bude k vidění do 4. října. Ale vy jste rodačka úplně z jiného kraje, z Jindřichova Hradce, žijete teď v Praze, tak jaké cesty vás zavedly do Náchodské galerie výtvarného umění vůbec tady do toho regionu?
1: Tak vlastně k výstavě mě přizval kurátor Petr Pokorný, který se seznámil s mojí tvorbou a vlastně mě do tady tohoto cyklu těch autorů do 40 let přizval, tím pádem jsem se do té galerie dostala a podívala se do ní. To moc hezký prostor, jinak vlastně jsem jako z jihu Čech a část rodiny mám teda vlastně u Hradce Králové, takže jsem jako znám to, ale vlastně tak z dětví, spíš když jsem byla malá, jinak ty vazby jsou spíš jako na jihu, ale byla to hezká možnost v Náchodě prostě týden pobít a tu výstavu chytat.
0: Výstava pro Náchodskou galerii, jak už jsem říkala, se jmenuje V pozornosti být pozorný a spojuje vaše silné stránky, a to je cit pro barvu, pro světlo a využití zážitku z častých pohledů z oken bytu. Vy jste taková vnímavá a trpělivá pozorovatelka, to je princip vaší tvorby.
1: Ano, nebo já, principem nebo základem té tvorby je teda malba, tvoření obrazu, ve výstavě jsou i jako vystřihované objekty, ale samotná ta tvorba je pro mě, často pracuji teda pozoru blízký okolní prostor, medituju nad ním a díky tomu se nějak držím sama v sobě citlivost nad tou jako krásou každodenností, být k tomu prostě jako, aby k tomu byl člověk pořád jako aktivně pozorný, tak vlastně je to nějaký proces, který se v sobě snažím udržovat a snažím se ho i předávat dál tím divákům nějaký takový jemný apel, aby jsme prostě se tak koukali očima vědomně.
0: Takový trošku návod, jak přežít chaos toho současného světa možná. Ale do prostoru kabinetu v Náchodské galerii jste vytvořila ten projekt jako na míru přímo pro ten prostor?
1: Je to tak, tam je vlastně jedna místnost, kterou já jsem in situ vymyslela přímo ten projekt vlastně přímo proto. Je tam vlastně tam pás obrazů, které jsou vystavený, navazují na sebe, to takový panoramatický pás, kde je vlastně výhled z okna v bytu, kde já bydlím. A před těmi obrazy jsou zavěšený, vlastně levitují stříhačky, jaký stříhaný objekty z papíru, kde je ta architektura, jsou tam jako siluety toho bytu jako takovýho, jsou vlastně předsazený před tím obrazem, jsou v prostoru, takže je to takový obraz, který se tak jako rozpouští nebo je rozložený do prostoru, člověk jim může procházet a skrz ty stříhané objekty se vlastně dívat na ty obrazy a je to taková hra, kdy člověk jako i tím pohledem, i tím svým pohybem vlastně jako rozhýbává skrz ty siluety, vlastně rozhýbává jako ty pohledy na ty obrazy, že je to tam vlastně takhle jako napasované přímo do toho prostoru a pak už to na divákovi, jak vlastně jako si bude hrát s tou trajektorií té své chůze a toho pohledu, co tam vlastně jako uvidí.
0: Tím s ním vlastně ta výstava komunikuje, dalo by se říct, ale návštěvníci budou moci komunikovat taky přímo s vámi 5. září.
1: Je to tak, v rámci kurontských slavností já tam budu mít výtvarný workshop, který bude navazovat přímo na tu výstavu, takže pokud budete mít chuť, čas, tak ráda, budu ráda jako za interakci a společně tam budeme tvořit papírový koláže, bude to navazovat na ten princip té výstavy, takže moc se těším.
0: Tady se dívám do kalendáře, to je sobota, 5. září.
1: Je to sobota.
0: A v jakém čase bude ten workshop?
1: Je to od 3 hodin, od 3 do 5.
0: Galerii výtvarného umění v jízdárně Náchodského zámku v Náchodě a mluvili jsme s autorkou čerstvé výstavy, která tam je a bude k vidění až do 4. října, Hanou Somerovou. Děkujeme a pěkný zbytek léta vám přejeme a úspěch vaší výstavě. Naschledanou.
1: Děkuju moc. Naschledanou.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Marta Kubišová, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v neděli 16. srpna a přejeme hezké odpoledne. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík vám představí několik ryb s neobvyklými jmény.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Pěkné nedělní odpoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 14 hodin 52 minuty, takže za chvíli přijdou na řadu další dnešní zprávy. No ale mám pro vás pozvání k poslechu našeho podvečerního programu. Také dnes se po 18. hodině vydáme na cesty s Leošem Šimánkem. Život plný dobrodružství aneb světem křížem krážem. Tak se jmenuje jeho poslední kniha, ve které vzpomínal na prožité výpravy. Do pětidílné četby na pokračování tuto knihu v roce 2021 zpracoval režisér Pavel Krejčí. Třetí část vám nabídneme právě dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 18. hodině.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Královéhradecký kraj podpoří čištění řeky Orlice i v dalších letech. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Chorvatsko zadrželo 4 podezřelé ze založení lesních požárů. A noc bude zamračená místy s přeháňkami, deštěm a teplotami nejvýš 18 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj bude dál podporovat čištění řeky Orlice. Krajští radní udělili takzvanou trvalou záštitu projektu Řeky nejsou smetiště na roky 2008 a 2029. Uvolní na to celkem 300 tisíc korun. Hejtmanství projekt podporuje od roku 2008. Podle pořadatelů se díky tomu do letoška podařilo vyzbírat 75 tun odpadu, který byl odvezený na skládku. Desítky raků dočasně žijí v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku. Pracovníci je tam převezli ze stavby obchvatu Solnice, aby je ochránili před stavebními pracemi. Jsou mezi nimi například raci říční a bahení. Invazivní druhy stanice nepřijímá. V nádržích mají úkryty z melioračních trubek, vodní rostliny a speciální krmení. Pracovníci musí hlídat taky teplotu nebo výši pH. V záchranné stanici raci zůstanou minimálně do konce srpna, říká její vedoucí Jindra Veselková.
6: Bude to záležet na tom, jak ta stavba pokročí, aby se mohli bezpečně vrátit do revitalizovaného zpětního vlastně jejich prostředí.
7: A my chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
4: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
8: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
4: O postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí. Kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a v sobotu hořely křovinaté oblasti, borové lesy a olivové háje. Čtveřici podezřelých policisté zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Chorvati dál vyšetřují, jestli byl úmyslně založený taky požár ve známé turistické oblasti nedaleko Omiše.
5: Počasí.

0: Odpolední hodinka vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové za tajemnými kapradinami, které na naší planetě žijí už 200 milionů let, nás zavedou přírodovědkyně regionálního muzea v Jičíně Petra Zíková a kolegyně Vlaďka Vildová. Dnes vám v Safari parku Dvůr Králové představíme novou dvojici servalů. A teplý pramen byl v Janských lázních objeven pravděpodobně v 11. století. První budovy lázeňského města byly postaveny ve století 17. Jak byly lázně populární v době první republiky a co všechno nabízeli, řekne dnes historička Pavla Korytenská. Zůstaňte s námi a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Jo-

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a protože vás průběžně informujeme o programu Festivalu za poklady Broumovska, tak je potřeba říci, že míří do finále. Slavné melodie v originálním zpracování mladého rakouského duo Minerva zazněly včera v podvečer chrámu svaté Markéty v Šonově a speciální koncert se chystá na 22. srpna, bude v kostele svaté Máři Magdaleny v Božanově a vystoupí pěvecké duo Kun společně s violončelistou Edvardem Šístkem. Zazní středověký latinský hymnus Stabat Mater, jeden z nejznámějších a nejčastěji zhudebňovaných textů křesťanské tradice. A ten koncert doplní živě tvořený světelný design vizuálního umělce Rudolfa Živce a proto výjimečně tento koncert nezačne v 18 hodin, ale v 21. A v doprovodném programu se 22. srpna bude konat také poslední komentovaná prohlídka kostela svaté Máři Magdaleny v Božanově. Začne hodinu před představením, tedy ve 20 hodin a návštěvníci se dozví zajímavosti z historie kostela i informace o festivalu a jeho přípravě. Budou mít možnost nahlédnout trošku za oponu takového kulturního podniku. A poslední závěrečný koncert festivalu se bude konat v klášterním kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře. Na koncertě Walta versus Mozart se po třetí a naposledy představí rezidenční skladatel letošního ročníku festivalu Jan Walta, tentokrát jako dirigent společně s Filharmonií Hradec Králové a kínovým smíšeným pěveckým sborem. A kromě svity z herní hudby Kingdom Come zazní i části z Mozartova Requiem. Všechny informace a odkaz najdete na webu festivalu za poklady.cz.

0: Pradiny všichni známe, žijí na Zemi už 200 milionů let, jsou staré, krásné, ale užitečné. V naší přírodě jich roste asi 50 až 60 druhů a na celém světě prý jich je až 12 000 druhů. Přírodovědkyně regionálního muzea v Jičíně Petra Zíková připravila ukázku kapradin v areálu Robouské fary, kde se o tyto rostliny, které mají rády stín a vlhko, zajímala kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Teď jsme tady na takové malé přehlídce kapradí.
2: Možná, že pro návštěvníky bude překvapující, kolik druhů kapradiní u nás roste. My tady máme 7 druhů, z toho jeden tedy exotický, ten první hned je takový klasický nefrolepis, který se pěstuje doma, jenom jsme ho tady náhodou měli, tak jsme ho použili taky. Kapradiní je samozřejmě víc druhů, ale přesto jsme se snažili aspoň to magické číslo 7 zachovat. Takže kromě toho domácího kapradiní tady máme takový drobný druh, který se jmenuje Slezník červený, roste nám třeba na Čeřovce ve Lomu, nebo roste na starých zdech, třeba na hřbitovek, a je to taková drobná kapradinka, jmenuje se červený, protože má takové červeno-hnědé výhony, na kterých pak rostou jakoby ty lístečky, ono se to u nich neříká tak úplně správně. Pak tady máme naopak obrovské kapradiní, to se jmenuje hasivka orličí, a to nám roste na písku, samozřejmě třeba v Prahovských skalách, v Českém ráji, ale i na druhou stranu Konec Chlumí, tam je taky takový les, který je na pískách, je hodně borovicový, takže i tam bychom našli veliké kapradiní.
1: A ten menší?
2: Menší. Ten máme tady takové dva ošklivé staré listy a dva naopak nové. Aha. On má takový úplně jiný tvar, než to normální kapradiní. A ten je zvláštní, ten se jmenuje osladič. Možná si hnedka posluchači řeknou, proč osladič. No, on má sladký oddenek a ten oddenek se používal jako sladidlo. Prý snad do cukrovinek a dokonce se z toho snad vyráběl nugát. Kdybychom chtěli, tak bychom mohli kousek ukrojit a olíznout, jestli je opravdu sladký. Hmm,
1: to muselo chutnat zvířatům.
2: No, on roste tak jako na skalách, takže má tak jako hodně. A nebo dokonce roste i u nás v Čechách na stromech. Takže si to představte, takový starý strom porostlý kapradiním, to už si člověk musí připadat jako někde v pralese.
1: A ještě jsme to neřekli.
2: Ještě jsme to neřekli. Ještě tady máme dvě veliká kapradí, která budou asi pro všechny nejznámější, kaprať samec a papratka samičí. To jsou opravdu ty nejklasičtější rostoucí v těch trsech. Máme je určitě na zahradách, já jsem je sama vyrýpla na zahradě. Oni jsou si hodně podobné, tyhle ty dva druhy. Dokonce dřív lidi mysleli, že jedno je samec a jedno je samice, což samozřejmě je hloupost. No a pak tady máme ještě úplně poslední takovou drobou linkou jemnou kapradinku z lesů, a to je bukovník kapraďovitý.
1: Ten je hezký.
2: Ten je hezonký, takový malinkatý. Takže jenom stručně, kapradiní není jenom jedno, je jich strašně moc druhů. Všechny mají rádi spíš přistínění, spíš vyšší vlhkost, tak jenom já trošku doufám, že tady na tom poměrně výsluné místě, kde teď jsou, přežijí. Snad už teď jo.
1: Vrátí se do přírody.
2: A vrátí se pak do přírody, ano.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Vždycky v neděli odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové míříme do Safari Parku Dvůr Králové a dnes vám představíme novou dvojici servalů. Najdete ji ve venkovním výběhu naproti pavilonu Šelem Joy Adamsové a na rozdíl od řady jiných koček z Afriky jsou to převážně denní zvířata. Aktivují ráno a v podvečer a tak jsou ve výběhu dobře vidět. O dvě nová mláďata se stará Kateřina Bílková a právě za ní se vydala kolegyně Dana Voňková.
1: Většinou do Safari parku Dvůr Králové nechodím brzo po ránu, ale dnes se nám to podařilo. Viděli jsme mámu a jedno mládě.
2: Ale máme dvě mláďata. Pendlují po výběhu. Tím, že jsou ještě poměrně malá, tak se opravdu vlezou do jakýchkoliv skulinek za kámen. Oblíbené místo mají i v dutém kmenu stromu. Takže občas, když nejsou vidět, tak jsou na výběhu, ale jsou ve své oblíbené schovce.
1: Katko, a co servala nejvíc charakterizuje?
2: Určitě jsou to dlouhé nohy a to jim umožňuje vyskočit do vzduchu, takže u servalu je známo, že loví i ptáky. Ne samozřejmě přímo na obloze, ale vzlétající ptáky různě ze savany. S tím, že by měli být schopni bez nějakého rozběhu jenom odrazem vyskočit až do výšky 3 metrů. Když loví nějaké drobné hlodavce, tak je loví výskokem vzhůru, dopadnout na ně, aby se nemuseli až tak úplně přibližovat, hodně podobný, jako to mívají polární lišky.
1: A když objeví kořist v zemi, tak co udělá serval?
2: Serval je kočka, takže kočky si přece nebudou špinit svoje tlapky tím, že by hrabaly, takže počkají, až vyleze, popřípadě se snaží číhat u té nory. Reakce jsou tam opravdu hodně, hodně rychlý. Sluch je tam hodně důležitý, samozřejmě také zrak a také čich.
1: Máte dvě mláďata, samičku i samce. Jak přišli na svět? Měla máma nějaké problémy nebo je všechno v pořádku?
2: Věděli jsme, že samice březí, takže počkali jsme si jen, až nám porodí mláďata. Bývá potom poměrně dost ostražitá, takže si hlídá to své území, takže nám docela dlouhou dobu trvalo, než jsme se k mláďatům dostali, aby jsme byli schopni zjistit pohlaví. Po dlouhé době se nám tady narodila holčička, takže z ní máme obrovskou radost. Máme teda u mláďat jednu holčičku, jednoho kluka. Na tom výběhu jsou spojeni všichni dohromady, mají otevřeno do těch vnitřních prostor, takže náhodou, když si vjedou do chlupu a táta je moc hra na mámu, tak mu vysvětlí, že by se měl na chvilku vzdálit, takže se drží dále. Odchov je vlastně bezproblémový, máme to vyzkoušeno i z odchovů z minulých vrhů, kdy táta bývá ten, který si s těmi koťaty hraje daleko více než máma, která se pak schovává někam do výšek a pozoruje to všechno z uctivé výšky.
1: Takže všechno u servalu je v pořádku, vy můžete být klidní a návštěvníci se můžou těšit na zajímavé zvíře. Tak ať se daří.
2: Děkujeme moc.

0: quem me lasca o braço. Ruby, jak žil bych rád.
1: V nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská a všechny odvysílané díly i s fotografiemi najdete na rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle patří vždy Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Tentokrát se věnujeme lázním, které měli obyvatelé Hradce v dostupné vzdálenosti. Dnes to budou lázně, jejich šteplí léčivý pramen byl objeven už v 11. století.
2: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
3: I Hradečáci s oblibou jezdili za první republiky do lázní. A to nejen za léčbou, ale třeba i na víkendové pobyty. Dnes se z Hradečáky opět podíváme na život lázeňský, tentokrát do horského lázeňského místa Jánských lázní. Klimatické podmínky, lesnatá krajina, horské prostředí, to vše předurčovalo Jánské lázně stát se navštěvovaným lázeňským střediskem. Nabízely především léčbu pohybového aparátu, ale klimatické poměry byly vhodné i ke zlepšení nemocí dýchacího ústrojí nebo léčení nervových chorob. Proslulost získaly Jánské lázně v období první republiky a přispělo k tomu také výborné železniční autobusové spojení, občanská vybavenost, ale především celoroční provoz lázní. Této době docházelo také k modernizaci lázeňského střediska a lázeňských budov, zřízení slunečních lázní nebo vybudování moderního zařízení na čerpání minerální vody. Návštěvníci lázní mohli využívat termální bazén, byly k dispozici sprchy, oddělené kabinky pro muže a pro ženy. Dále bylo možné využívat samostatné vanové lázně, uhličité koupele, termální bazény, koupele na předpis, nebo můžeme přemýšlet o tom, jak vypadaly koupele ve smrkovém jehličí. Při léčbě revmatismu pomáhaly elektrické lázně, takzvaná elektroléčba. A kromě lázeňských procedur nabízelo středisko i pitnou kůru. Jánské lázně zaujímaly v meziválečném období přední místo mezi horskými lázeňskými středisky a lákaly nejen možnostmi léčby, ale také krásná lázeňská kolonáda, sál s čítárnou, hudební pavilon, lesní promenády, pravidelné koncerty lázeňského orchestru. Populární pro Hradčáky s rodinami byla také turistika. A co možná nevíte, že v roce 1928 byla do provozu uvedena lanová dráha na Černou horu. A Jánské lázně se postupně stávaly nejen lázeňským, ale také rekreačním a sportovním střediskem. A příště navštívíme lázně Běloves.
2: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Drake, Dalibor, Janda nebo Kylie Minogue, to všechno ještě stihneme do 16. hodiny. Pak budou zprávy s Alenou Brantovou a čekají vás dnešní hvězdné návraty a budou patřit herečce, komičce a spisovatelce Uršule Klukové. Tak příjemný poslech po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími silnými bouřkami, přesto ale dál platí výstraha vzniku požárů. Na českých horách přibylo úrazů, u kterých zasahovala horská služba. V Hradci Králové pokračují opravy podchodu na třídě Karla IV. A zítřek přinese ochlazení, přehánky, déšť a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Ty můžou vystoupat až na 37 stupňů. V celé republice zároveň až do odvolání platí i výstraha před rizikem vzniku požárů. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc práce než vloni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
2: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový.
0: Královéhradecká radnice připravuje na konec prázdnin další opravy podchodu na třídě Karla IV. Práce výjdou na 34 milionů korun a přibližně třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Některé z prací si vyžádají úplné uzavření podchodu. Pěší jej budou obcházet po Střelecké ulici v období od 17. do 23. srpna, následně pak od 14. do 30. září. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod, který nabídne také prostor pro obchody, výstavy a komunitní aktivity, se má otevřít na podzim. Sport.
0: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se večer představí poslední česká zástupkyně. Do finále na 1500 metrů nastoupí Kristýna Sasínek-Meky. O jejím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy posledního postupového. Počasí. V noci čekáme oblačno až zataženo, od západu se místy objeví déšť nebo přehánky. Teploty spadnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 15 až 12. Zafouká slabý západní nebo severozápadní vítr. Zítřek přinese ochlazení, bude oblačno až zataženo, na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 pozor okolo 67. kilometru směrem na Prahu. Na vozovce jsou zbytky roztrhané pneumatiky a na krajnici je odstavený karavan. Raději tam zpomalte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda. Dokonce i v noci, jak sama říká. A nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po 4 samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí. Hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo. A ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule, o Broumově, jak

0: Uršula tam přijela v zimě, venku strašný marast, a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá: ahoj, tak jsem přijela. Ta kamarádka pá: Ježíš, Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
1: Ne, to byl borůvkovej.
0: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
2: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. Svého tatínka dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. Naopak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary, a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne. Odkutné hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
3: No tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
1: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: No to jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím? Támhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
5: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normální okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě, to jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Na půl taky. Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády, mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem, Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Plakal.
6: A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Čekaj, bábu nebyl doma, jako jo.
6: Ne, ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
7: paž Jirku.
6: Ne, že vypadneš, že tam zůstaneš,
8: tak jo, na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a teď, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, to znání. No.
7: Tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je, těch je.
8: Už tady manželky se dějí opatrně.
9: No jo, tak tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu zplodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy. No,
2: to určitě.
3: O tom nebude mluvit.
2: Nevykládejte. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To bylo kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu.
2: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlák, kolik to se, 2000, no co pak, jsem blázen, já mu dám auto, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že je to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku sedla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá.
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Vlnobytí.
3: Ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale a až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
5: Jak se mi nechce dolů.
3: Ale to nevadí, já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
7: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampula, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
2: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko, já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Chvíli se nic nedělo a zase och, och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Obec Dobré chce ušetřit na energiích, nechá vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Hradecká policie varuje majitele Toyot před zloději. Plavci Čejka a Sémanová zabojují poslední den mistrovství Evropy o medaily. A zítřek přinese mraky, přeháňky, bouřky a teploty nejvýš 25 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Mateřská škola v Dobrém na Rychnovsku bude mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Zastupitelé obce v těchto dnech vybrali jejího dodavatele. Součástí elektrárny o výkonu 20 kW má být také bateriové úložiště a nabíječka pro elektromobily.
4: Celý projekt vyjde obec Dobré na zhruba 874 tisíc korun. Ušetřit chce hlavně za energie, které spotřebuje například školní kuchyně. Vedení Dobrého chce přebytky elektřiny v budoucnu využívat také v dalších obecních budovách. Fotovoltaické panely už má například na nové budově školy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Policie v Hradci Králové prověřuje sérii 9 krádeží vozů Toyota RAV 4, které pachatelé ukradli za poslední 3 dny. 8 vozidel převezli do Polska. Škoda je zhruba 8 milionů korun. Pachatelé podle policie dokážou do vozu vniknout skoro neslyšně a následně rychle vyřadit jeho tovární zabezpečení. Policisté proto majitelům těchto aut doporučují, ať si pořídí například vlastní alarm. Podle nich za krádežemi stojí patrně zahraniční organizovaná skupina. Vláda zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii. Zjistil to server iRozhlas.cz. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech.
5: Stávající koncepce platí od vstupu Česka do Evropské unie. Její zrušení navrhla vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Součástí koncepce je i právě činnost Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a dohromady pořádají kolem 1300 akcí ročně. Ve školách, knihovnách nebo univerzitách. Koordinátor libereckého Eurocentra Martin Fischer potvrdil, že skončí k 1. lednu.
6: Ale z jakého důvodu, to nevíme. Připojil se k nám někdo na chviličku prostě online. Řekl, že nemá čas, ale že nás rušej.
5: Úřad vlády nereagoval na dotazy, čím Eurocentra nevyhovovala nebo fungovala špatně. Nová koncepce počítá hlavně s online komunikací. Kabinet ji má schválit do konce roku. Jasný plán ale zatím nemá. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
3: Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Sémanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, které jí čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se půl hodiny předtím představí v závodu na 200 metrů polohově.
0: Počasí.
3: Zítřek přinese ochlazení, bude oblačno až zataženo, na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, místy bouřky, výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách od 14 do 17. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové a teď po 17. hodině i s písničkami Od srdce. O tu svoji podle vašeho výběru si do studia můžete napsat nebo zavolat. Těší se na vás a od mikrofonu vás zdraví Romana Joudalová.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Máte tři možnosti, jak nám dát do studia vědět, že si přejete písničku, jakou a pro koho. Je to telefonní číslo 726 46 46 46. E-maily posílejte na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. SMSky na číslo 900 1104 a do textu vaší zprávy napište jako první slovo Hradec. Můžete blahopřát Jáchymům k dnešnímu svátku. Tak pánové, všechno nejlepší.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tak, k prvnímu vzkazu. Dobrý den, prosíme písničku zahrajte ji do pohoří ke krásným narozeninám pro milou paní Helenku Hastrdlovou. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, pohody, radosti a spokojenosti, lásky a porozumění. Seniori, přátelé a Míla.

0: kojoti.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodi po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A připravená je písnička od Valdemara Matušky, čtu vám k ní vzkaz. Pěkný podvečer všem posluchačům. Ráda bych nechala zahrát písničku pro svého skvělého manžela s přáním všeho dobrého, hlavně moc zdraví a rodinné pohody s vnoučaty, kamarády a přáteli, si sluníčkem ranních dnů. Přeji Kastlíci.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď jsme měli jednu poetickou od Valdemara Matušky, ale pan Jirka se rozhodl, že to trošku změníme, ten žánr. Dobrý den.
2: Tak bude taky trošku poetičtější, ale ano, jak říkáte, trošku jsem se dovolil zrychlit. Přece jenom, Romanko, je konečně paráda, dejchatelno po těch včerejších tropech. Už je dneska doopravdy přijatelněji, hlavně jsem koukal, že příští týden už mají začít i nějaký přehánky, takže doufejme, že už aspoň i ta sucha uvozovka, která doufám, nechci to nějak zakřiknout, ale že by mohli skončit. A písničku bych, Romanko, dneska prosím vás hlavně chtěl věnovat nám všem, co jsme byli tento pátek 14. srpna v Trutnově v jedné nebo na jedné střešní restauraci, nebudu jmenovat kvůli reklamě. A byl tam skvělý hráč na kytaru a zpěvák Honza Hauser. Takže Honzo, jestli posloucháš, tak ještě jednou ti patří velký dík. Zaspívali jsme si od Keksu, po Kabáty, po Janka Ledeckýho, bylo to famózní, fantastické. Pivečko teklo proudem, grilovačka, lidi příjemný, takže ještě jednou patří velký dík. A také kamarádce a od sestry vlastně kolegynce z práce Léně do Mladých Buků a tvému manželovi Péťovi děkujeme za včerejšek, pohoštění bylo vynikající, takže všem přejeme pohodový zbytek neděle a do nového pracovního týdne stoupíme tou správnou nohou.
1: No tak s touhle písničkou plní energie. Mějte
2: přesně
1: se
2: tak,
1: hezky.
2: Proto mě napadla.
1: Proto vás napadla. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A další vzkaz je to prosba o písničku od Hany Zagorové a bude pro paní Jessiku a taky pro všechny posluchače posílají paní Věra z České Lípy.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Trutnováci, zdraví Hradec, a píší, moc bychom prosili zahrát písničku od Coldplay, a bude pro nás, pro všechny, co si rádi odpočíváme od tropů a je konečně dýchatelno. Děkujeme.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Píše nám pan Gabriel, přál by si, abychom tam dali Mickeyho Rivolu, píseň Tereza, už jistě všichni znáte, takže si můžete i zaspívat. Bude pro všechny, kteří máte rádi, pro hezký den a dobrou náladu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Paní Jessiku zdravím, dobrý letní podvečer. Vy si libujete v tom slunečném počasí?
2: A tak mě sluníčko opravdu nevadí. Jako tuhletu písničku bych chtěla poslat vám do rozhlásku, abyste se tam neupekli, a všem šoférům Trutnovský MHDčka a potom do České Lípy a do Podorličí a do Trutnova Horního Starého Města, do Dyně pod Krkonoší, no a Stančimu a do milou taky jeho včeličky a nejenom bosy. Dobře. To dostal od nich políbení, no, malinkatý.
1: Políbení, bude zdrav. Jestli teda bylo od včel, pokud bylo od voz, tak...
2: No,
1: tak
2: od voz.
1: No tak to nebude taková sláva, ale dá se to přežít taky. Tak jo, paní Jessiko, hezký zbytek
2: tak
1: víkendu.
2: Tak jo, díky moc. Naslyšenou.

starej bod. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutej plot. A slunce

Písničky od srdce na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme zase zítra po 12. hodině, ale psát si o ně můžete už teď. Adresa je studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 18 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Královéhradecký kraj podpoří čištění řeky Orlice i v dalších letech. Pokračují práce na propojení ski areálů ve Špindlerově mlýně. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. A zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami nejvýš 25 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj bude dál podporovat čištění řeky Orlice. Krajští radní udělili takzvanou trvalou záštitu projektu Řeky nejsou smetiště na roky 2028 a 2029. Uvolní na to celkem 300 tisíc korun. Hejtmanství projekt podporuje od roku 2008. Podle pořadatelů se díky tomu do letoška podařilo vyzbírat 75 tun odpadu, který byl odvezený na skládku. Stavbaři ve Špindlerově mlýně pokračují v montáži podpěr nové šestisedačkové lanovky přehradní. Práce souvisí s propojením lyžařských areálů. Příští týden začnou osazovat ocelové konstrukce druhého mostu přes silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Právě tyto kroky mají přiblížit chvíli, kdy se lyžaři dostanou mezi oběma částmi střediska plynule bez skibusu nebo auta.
6: Stavba se netýká jen samotné lanovky a mostů. Pokračuje také budování technické infrastruktury. Zasněžovací systém bude nově rozveden po celé trase sjezdovky lesní, která povede z Medvědína až k terminálu P1. Terminál P1 se má stát výchozím bodem první etapy propojení obou areálů. Právě odtud budou lyžaři nastupovat na novou lanovku přehradní. V opačném směru se budou moci z Medvědína dostat po nové sjezdovce lesní přes lyžařský most k nové lanovce a potom dál směrem do svatého Petra. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
7: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
4: Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo kvůli tragické nehodě autobusu. Na palubě budou zástupci ministerstva zahraničí a zdravotníci, kteří mají pomoci zraněným a zajistit převoz těch, kteří budou schopni odcestovat, oznámil to premiér Donald Tusk. Polský autobus havaroval v noci na dálnici M3 na východě Maďarska. Příčinu úřadu zjišťují. Podle předběžné verze řidič zřejmě usnul za volantem. Nejméně 12 lidí neštěstí nepřežilo. V autobuse cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny.
1: Počasí.
4: Zítřek přinese oblačno až zataženo, na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemný nedělní podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám od mikrofonu přeje Romana Joudalová. A také dnes se po 18. hodině vydáme na cesty s Leošem Šimánkem. Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem, tak se jmenuje Leošova poslední kniha, ve které zavzpomínal na prožité výpravy. Do pětidílné četby na pokračování tuto knihu v roce 2021 zpracoval režisér Pavel Krejčí. A třetí část vám za malou chvíli nabídneme. Příjemný poslech.

0: Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem, tak se jmenuje poslední ze 27 knih velkého dobrodruha, spisovatele, fotografa, ale hlavně cestovatele Leoše Šimánka, kterého si celý srpen připomínáme a s nímž tak pomyslně cestujeme po světě. Kam nás dnes s hercem Pavlem Soukupem, který tuto knihu pro Český rozhlas načetl, zavedou? To nám díky rozhlasovému archivu, stejně jako před 5 lety, kdy se ve studiu sešel s naší kolegyní Ladou Klokočníkovou, poví sám Leoš Šimánek.
1: Hezký podvečer vám všem. Leoš Šimánek už přijel z Růžovky, jak říká, Růžové chalupě, Vertyni v Podkrkonoší. Vítej, Leoši, v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Možná tam i teď kvetou růže.
2: Pořád.

0: To se ta chalupa taky jmenuje Růžová, i když je natřená na okrovo. Lidi říkají, no proč se jmenuje Růžová? Já říkám, no podle těch růží, co tam kdysi dávno v Chýně vysázela. Jsou bílé růže, nejsou růžové, ale ta chalupa má tak toto jméno, Růžová chalupa nebo ano. Růžovka.
1: Takže na Růžovce si také vyprávěl příběhy, které nabízíme našim posluchačům každý týden v tomto čase. Čteme z knihy Život plný dobrodružství. Dnes by to měla být Havaj, bude to tedy pohodové povídání.
0: No, částečně pohodový, částečně velice dramatický. Totiž my jsme s dvouma kamarádami, který jsem poznal právě při mojich túrách, když jsem ještě pracoval jako architekt v tom Pasově, v tom německém, jsem se vydal na jednu velice divokou řeku. Měl jsem ji podle map nastudovanou, viděl jsem, že tam je spoustu peřejí, dopadlo to dobře, měli jsme nafukovací člun a potom jsme si ještě řekli, že na závěr si vylezíme Mount Kinley, to je ten Denali, ta nejvyšší hora Spojených států, jenomže tam jsme se ocitli ve sněhové bouři asi ve výšce kolem 6 000 metrů, napadlo tam dobrý metr sněhu, bylo to už moc pozdě, bylo to už začátkem podzimu, to už se Mount Kinley neleze, tak jsme to zabalili, to nešlo dál a dostali jsme se na letiště v Anchorage. My jsme původně chtěli letět přímo do San Francisca, jsme objevili let, který letí takzvaný Triangle Fly přes Honolulu do toho San Francisca. Jsme říkali, tak si teda vyrazíme na tu Havaj, ohřejeme se tam. No a pocit, že jsme ještě nabrali dvě holčiny, jednu Japonku, jednu Američanku, který cestovali s námi a strávili jsme nezapomenutelný časy v jedné zátoce úplně odříznutý od světa a tam se stal jeden veliký malér a to se dotví v tom čtení. Potom se mě už nechtělo dál pokračovat do San Francisca, takže z Havaje jsem se rozhodl, že se vyrazím na plachetnicích napříč Tichým oceánem. Ta první cesta plachetnici byla trochu chaotická, protože člověk, který si postavil svoji loď, ještě neměl úplně perfektně vybavenou přístroj, ale dostali jsme se přeci jenom na Tahiti, kde jsme museli vyčkávat, až přejde sezona hurikánu. Hurricane season tomu říkají a tam jsem se seznámil s jedným velice zajímavým člověkem, který na Havaji pracoval jako instruktor potápěčů a vždycky vyrazil na malý ostrov mimo Tahiti, ten už byl v Cookových ostrovech a tam strávil tu dobu těch hurikánů. A tam jsem se právě později setkal se dvouma, který vyrazili moc brzo, chtěli dál na americkou Samou ještě s tím jedným dalším mým kamarádem. Vzali sebou a dostali jsme se přímo do oka hurikánu. Opravdu to bylo velice dramatický. Nechtěl bych nikdy v životě zažít, co jsme zažili. My jsme ten druhou loď ztratili, to jsme potom později našli s ulomeným stěžněm a museli jsme ji tahnout a jen tak, takže jsme to přežili.
1: Tak já si myslím, že právě tuto kapitolu v oku hurikánu, která bude asi hodně dramatická, si právě teď s našimi posluchači poslechneme.
2: Kapitola 3. V oku hurikánu. Kvétají první rudé tulipány, které jsou chloubou lenčiny maminky. Z několika desítek cibulek přivezených před lety z Holandska jich brzy pokvetou stovky. V létě je pak vystřídají růže, podle kterých dostala chalupa své jméno, Růžová. Neuplynulo ani půl hodiny a už nás Majka volá ke stolu. Jakmile zasedneme, praví, s Gertou jsme se dali na dietu, takže žádná tučná jídla, nýbrž chřest přímo z pole, novými bramborami a holandskou omáčkou. Za svůj výkon sklízí velkou chválu. Já si musím ještě připravit průhledné zásobníky z diapozitivy z první dlouhé cesty. Majka se ozve jako první. Takže jste odletěli ze studené podzimní Aljašky za teplem na Havaj. Říkal si, že jste se na řece živili lovem. Co jste udělali s flintou? Hned jí to vysvětlím. Strčil jsem ji do lodního pytle a nechal ho na letišti odbavit společně s batohy. V Kalifornii jsem chtěl pušku uložit u kamaráda a někdy si ji vzít zase zpátky na sever, kde jsem měl v plánu později podniknout ještě další akce. Nyní jsem se chtěl vydat až na konec Ameriky do ohňové země. V Honolulu Když jsme si naše zavazadla vyzvedávali, nás ostatní turisté s údivem pozorovali. Oni vymydlení v plážových oblečcích a my zarostlí se špinavými batohy a na sobě šaty, které volali po pračce. Zavazadla jsme si dali do úschovy a vyrazili na Waikiki. Na hony se to tam lišilo od našich představ. Kolem věžáky, na pláži, hlava na hlavě a žádná hula-hula romantika. Seděli jsme tam na lavičce a nadávali si, že jsme neletěli přímo do Kalifornie. Kvůli Wernerovi jsme mluvili celou dobu německy. Po chvíli si k nám přisedl mladík, poslouchal a pak vysvětlil, že nám rozumí. Studoval na univerzitě němčinu. Chápal naše zklamání a dal nám tip naprostého opaku toho, co jsme právě viděli. Tak nám o tom hned povídej, vyzve mne sestra. Dozvěděli jsme se, že na sousedním ostrově Kauai je na severní straně strmé a lidu prázdné pobřeží, jmenuje se Na Pali. Dříve tam žili původní obyvatelé Havaje, kteří před mnoha lety odešli do přístupnějších částí ostrova. Zbyly tam po nich ovocné stromy a zdivočelé kozy. Krajina je tam prý doslova úžasná. A než se s námi rozloučil, dal nám adresu známého, kde si můžeme uložit naše věci. Zbalili jste se a trada na ostrov Kauai. Hádá líba, která sedí hned vedle mne, přikývnu a pokračuji. Divoké kozy mne velmi zajímaly, takže jsem odšrouboval pažbu od pušky a strčil ji z hrstí nábojů do svého batohu. Na Kauai jsme stopem dojeli na konec silnice a ten samý den vyrazili po stezce nad mořem. Stany jsme si postavili v první zátoce. Noc jsme ale nestrávili sami. Večer tam dorazily dvě dívky, Američanka Sharon a Japonka Eriko, které si rozložily spacáky pod nedalekými stromy. Strhla se bouřka a tak jsme jim nabídli náš druhý stán. Ráno jsme už pokračovali společně a před večerem jsme dorazili do zálivu Kalalau s vodopádem padajícím z vysokých, bujnou vegetací porostlých hor. Odtud jsme se po útesech nad mořem vydali na průzkum okolí a nedaleko pod námi jsme objevili malou zátoku obklopenou vysokými skalními stěnami. Uprostřed ji protínal mohutný skalní výběžek, který vytvářel přírodní most. Všechny nás zajímalo, co se na druhé straně ostrohu skrývá. Jediná možnost, jak to zjistit, bylo slézt dolů po skále. Werner měl s sebou slabé lanko, mohli jsme se jistit a sestup se podařil. To jste tam lezli po skalní stěně s plnými batohy? Nevěřícně se zeptá Gerta. Kdepak? Ty jsme si předem schodili na pláž. Pak jsme museli chtě nechtě dolů. Prošli jsme pod skalním obloukem, před námi se otevřela druhá část zátoky s vodopádem. Potok z něj ústil do malého jezírka a pak mizel ve vlnách oceánu. Rostla tam hlízovitá rostlina taro a keře guavy se sladkými žlutými plody. Nad námi po skalách skákaly divoké kozy. Martin nahodil udici a netrvalo dlouho a vytáhl první pěknou rybu. Stavění stanů jsme si klidně mohli ušetřit. I při prudkém dešti bylo pod obloukem sucho, ale žili tam kraby. A beze stanů by nám v noci lezli do spacáku. Ráno jsme po skále vylezli nahoru a vydali jsme se do údolí nad zátokou. Ulovili jsme tam mladého kozlíka a přinesli jsme sebou i trs banánů a batoh plný pomerančů. Úplný ráj na zemi, zhodnotí Majka. Také jsme tam pár dní pobyli. Potom se ale kamarádi rozhodli, že odletí zpátky do Evropy, i Eriko končila dovolená. Se Sharon jsme v zátoce zůstali sami a do civilizace jsme se vraceli jako poslední. Na ostrově Kauai jsem nějakou dobu pobyl, ale pak zvítězila touha poznávat svět a odletěl jsem do Honolulu.

Hory mě učarovaly. A čím dál tím víc se mi nechtělo držet se původního plánu. Říkal jsem si, do ohňové země se mohu vydat někdy jindy. A poté, co jsem měl možnost se dostat na plachetnici jednoho z mořeplavců na Tahiti, jsem se vydal přesně opačným směrem. Co si udělal s puškou a výzbrojí, zajímá mého švagra. Pušku a všechno ostatní pro další cestu nepotřebné jsem zabalil do balíku. Ten jsem poštou poslal ke kamarádovi do Kalifornie, o kterém jsem se už zmínil. Víc než měsíc nám pak trvala plavba na Tahiti do francouzské Polynésie. Hlavní město Papeete mne šokovalo. Mohlo si podat ruku z Honolulu, hektika a dráho. Na plachetnicích jsem chtěl pokračovat dál napříč Tichomořím, jenže na Tahiti jsem se dostal v období hurikánů a nikdo na západ nevyplouval. 3 měsíce čekání v Papeete by mne finančně zrujnovalo. Dozvěděl jsem se však o krásném ostrovu Bora Bora, kde je několik turistických rezortů. Měl jsem potápěckou licenci a práce instruktora by se mi moc líbila. Pro tuto myšlenku jsem nadchl i Kurta, jednoho z členů posádky plachetnice, se kterou jsme do francouzské Polynésie dopluli. Na Bora Bora jsme spolu vyrazili na nákladní lodi. Bylo to tam opravdu tak pěkné, chce vědět Majka. Nádherné. Je to vulkanický ostrov s vysokými horami až po vrcholky porostlými tropickou vegetací. S místem instruktora to bohužel nedopadlo, ale byli jsme rádi, že jsme se na Bora Bora vydali. Seznámili jsme se tam s velmi zajímavým chlapíkem. Pokřtěný byl stejně jako ty, Gerto, jmenoval se Gerhard. Pocházel z Bavorska a ve francouzské Polynésii žil už několik let. Kdysi chtěl na své plachetnici obeplout svět, ale dál se nedostal. Jeho pobyt měl však háček. Žil tam na turistické vízum a vždycky po půl roce musel na 3 měsíce vycestovat. Vyplouval na sousední Cookovy ostrovy na atol Suvarou. Nabídl nám, že nás vezme sebou. Až se vrátíme, pak už prý nějakou loď na další cestu seženeme. Co mi tady nesedí, ozval se Ivoš. Říkal si, že jachtaři vyčkávali v Papeete, až skončí období hurikánů a tvůj Gerhard si vyrazil se svojí plachetnicí na moře. Vidím, že Ivoš pečlivě sleduje mé vyprávění a tak mu to hned vysvětlím. Hurikány řádí jenom na západ od Suvarou, takže my byli v bezpečí. Atolem jsme byli uneseni. Gerhard při své tamnější Robinsonádě bydlíval v chatě posádky z dob druhé světové války. Zdivočelé slepice ho zásobovali vejci, kokosových ořechů a chlebovníků rostlo všude spoustu a v laguně bylo nepředstavitelné množství ryb. Tedy další ráj na zemi, okomentuje Marcela. Dalo by se tak říct, pohoda, klid a mír. První měsíc utekl jako voda. Pak ale nadešel totální zvrat. Co pak? Zeptá se hned Majka. Jednoho rána se probudíme a vedle Gerhardovy plachetnice kotvily další 2 veliké lodě, vysvětlím. Z Papeete tam dorazily 2 manželské páry na zbrusu nových jachtách a měli namířeno na západ na Samou, což vyvracelo všechna osvědčená pravidla. Prý je to čekání štvalo natolik, že vypluli dřív. Asi nějací nováčci nebo hazardéři, zhodnotí Ivoš. Obojí. Když se dozvěděli, co na Suvaru děláme, začali Kurta a mne přemlouvat, abychom pluli s nimi a pomáhali jim. Jejich ženy by se tak nemuseli dřít při manévrech s plachtami. Nabídli tučnou odměnu. Na Samou jsme se také chtěli někdy dostat a vidina, že by to mohlo být o 2 měsíce dřív, plus ta odměna, udělali své i přesto, že nás Gerhard zrazoval. Vypluli jsme za parádního počasí.
Asi v polovině cesty na samou se zatáhlo, začala padat ručička barometru a vlny byly čím dál tím větší. Pak se najednou vítr utišil, bylo až tísnivé ticho. Mraky houstly a barometr padal níž a níž. Stmívalo se, i když bylo teprve odpoledne. Horizont na jihu zčernal. Najednou se začala ta černá hradba v dálce k nám rychle přibližovat a uchvátila nás zuřivá vichřice. I když jsme kromě malé bouřkové kosatky měli všechny plachty stočené, hnali jsme se jako splašený hřebec. Netrvalo dlouho a vichr i tuto plachtu urval. Loď se stala neřiditelná, moře běsnilo a my jsme tancovali na vlnách jako kus korku. Když se později vichřice přehnala, moře řádilo dál. Naprosto chaotické vlny si s naší lodí dělali, co chtěli. Celý den trvalo, než se moře jakž takž uklidnilo. Snažili jsme se vysílačkou spojit s druhou plachetnicí, na které byl Kurt. Teprve až další den jsme zachytili jejich volání o pomoc a našli jsme je jen díky, tenkrát ještě málo běžné, satelitní navigaci, kterou jejich plachetnice už měly. Naše loď byla hodně pošramocená, ale ta druhá měla zatopený motor a přišla o stěžeň se vším plachtovým. Vzali jsme ji do vleku a nekonečně dlouho ji pak táhli do přístavu v Pago Pago na americkou Samou. Tam jachtaři nevěřili vlastním očím, že jsme zůstali naživu.

Ještě nám musíš povídat o tvém husarském kousku. Jak ses z Tichomoří dostal zpátky do Evropy. Ponoukám nebéda. Přikývnu. Kdysi dávno jsem mu líčil tento nezapomenutelný zážitek a tak začnu. Docházely mi peníze. Snažil jsem se tam najít nějakou práci, ale na černom mne nikdo nechtěl zaměstnat. Napsal jsem tedy svému kamarádovi do Freiburgu dopis, přidal plnou moc a poprosil ho, aby z konta vybral peníze a poslal mi šek na poštovní úřad do indonéské Jakarty. V Sydney se mě nechtělo čekat. Vyrazil jsem stopem napříč Austrálií do Darwinu a dál nákladní lodí do Indonésie. Tam mě čekalo velké zklamání. Na plné moci jsem si nenechal ověřit podpis a kamarádovi tím pádem peníze nevyplatili. Nyní je to jednoduché, člověk by vytáhl kreditku a letenku z fleku zaplatil, ale tenkrát byly běžné maximálně cestovní šeky. A co jsi tedy dělal? Kolik ti zbylo peněz, zajímá Majku. Zůstalo mi rovných $100. Scháněl jsem práci v přístavu, že bych si odpracoval lodní lístek. Pak jsem to zkusil i na kargoletišti. Všechno bez úspěchu. Zašel jsem se také podívat na odletový terminál, kde jsem objevil let do Curychu přes Singapur. Dostal jsem nápad. Poštou jsem odeslal do Německa svůj batoh, koupil jsem si letenku do Singapuru s tím, že na mezipřistání nevystoupím. V Singapuru jsem se zašil na toaletě, sice mne hledali, ale znali jenom mé jméno a nevěděli, jak vypadám. Když pátrání vzdali, sedl jsem si na volné sedadlo a blahořečil Pánu Bohu, že to dopadlo. Před koncem letu se začali ostatní pasažéři oblékat a já pořád seděl v kraťasech a košili s krátkým rukávem. Bylo to v únoru. Alpy byly bílé a lidi kolem se divili, co je se mnou. Vysvětloval jsem, že mě ukradli batoh a zbyla mi jenom příruční taška. Měli slitování. Jeden mi půjčil svetr, druhý kalhoty, takže jsem nevyčníval z řady a tak jsem šťastně dorazil do Evropy.

Do večera je ještě dlouho, ale už mám plán, co po setmění podnikneme. Příští mé vyprávění bude o Kanadě. Vzpomenu si na táboráky svého mládí a na tatínkovi kanadské růže. Zmíním se o tom Lence, ta zaběhne k řezníkovi, přinese věnec špekáčků a slíbí, že je připraví, aby růže byly dokonalé. Špekáčky se po obou stranách naříznou tak, aby se nad plameny otevřely a s trochou fantazie se pak opravdu růžím podobají. Já mezi tím připravím zašpičatělé klacky a Béda nanosí dřevo k ohništi. Vše je připraveno a můžeme se odebrat zpátky do chalupy. Zasedneme na svá místa a začnu. Po návratu do Německa jsem se vydal do Freiburgu ke svým kamarádům Vláďovi a Mirkovi, se kterými jsem se poznal na jazykovém kurzu Goethe-institutu. Byli to bratři. První umělec, malíř, druhý měl malou stavební firmu a bratrovi pomáhal s rámováním obrazů. V ateliéru jsem jim ukazoval diapozitivy z cesty po Tichomoří. Byli nadšeni a slíbili, že mi zařídí sál na univerzitě, abych své diáky mohl předvést veřejně. Přišli se zprávou, že ve všech sálech jsou přednášky a volný je pouze Audimax s kapacitou 1000 sedadel. Dokonce zařídili i velmi silný projektor, který vysvítí tamní 15 metrů široké plátno. Souhlasil jsem. Po městě jsem vylepil 2 tucty plakátů a byl zvědavý, jaká bude návštěvnost. Říkal jsem si, když přijde 100 lidí, bude to ohromný úspěch. Prvých 100 tam bylo už půl hodiny před začátkem. A brzy byla fronta přes celou halu až na ulici. Sál byl narvaný. Stál jsem před publikem a měl takovou trému, že jsem nedokázal otevřít pusu. Vláďa to uviděl, vzal mi mikrofon z ruky, představil mě. Na plátně se objevil první obrázek a zhasl světlo. V momentě jsem úplně zapomněl, že v sále sedí 1000 lidí. A komentoval jsem obrázky jako před týdnem v ateliéru svých kamarádů. Představení trvalo skoro 2 hodiny a pak se strhl mohutný potlesk. Tak se stal z mého bratra bývalého architekta audiovizionista, který pak jezdil s diákama po německých univerzitách s podobným úspěchem, vysvětlí Majka. Usměji se a dodám, strávil jsem tak zimu v Německu, ale na jaře mě to táhlo zase zpátky do Kanady. O tom vám budu vyprávět až příště.

Slyšeli jste třetí část pětidílné četby na pokračování z knihy cestovatele Leoše Šimánka Život plný dobrodružství aneb světem křížem krážem. V roce 2021 ji pro Český rozhlas Hradec Králové připravil a s hercem Pavlem Soukupem natočil režisér Pavel Krejčí. Na pořadu dále spolupracovali dramaturg Jaroslav Pokorný a mistr zvuku Leoš Sedláček. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Pěkný nedělní večer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Na Šolcově statku v galerii Karla Samšiňáka v Sobotce si návštěvníci aktuálně můžou prohlédnout výstavu Boudové 4 generace grafiků. Potrvá do konce srpna. Připravilo ji regionální muzeum v Jičíně ve spolupráci s Martinem Boudou. Ten poskytl díla z rodinného archivu. S nejmladší z rodu Boudů, Aneškou Boudovou na Šolcárně, natáčela kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Je tady velmi příjemná atmosféra. Jak Aneška Boudová, jak to vidí tady na Šolcově statku?
2: No mě to taky překvapuje, že jsou tady strašně moc milí lidi. Se mnou chodí a přejou mi všechno dobré a je to hrozně příjemný. Opravdu se tady cítím, přestože jsem tady poprvé a neznám to tady úplně jako doma, jak kdybych tady byla jedna z nich.
1: Jak pokračujete v těch grafických šlépějích?
2: Přiznám se, že moc ne. Je to i vidět, si myslím, na těch obrázcích, protože jsou ty moje grafiky starý třeba 5 až 10 let, protože já se tomu aktivně nevěnuju a dělám teď úplně něco jiného. Třeba se k tomu ještě vrátím někdy, nebo doufám v to.
1: A je tajné, co děláte?
2: Ne, to rozhodně není tajný, ale je to úplně mimo obor. Já jsem teďka jsem dostudovala tradiční čínskou medicínu, takže se věnuju jako bylinkám a i kytkám, což je vidět na těch obrázcích. Mám hodně ráda kytky a bylinky a živím se teď jako sociální pracovnice pro lidi s duševním onemocněním.
1: Aneško, možná, že kdyby to tatínek tady řekl, tak už za vámi budou chodit a budou požadovat, abyste jim třeba v něčem poradila.
2: Je mi tohle momentálně v tomhle stádiu života bližší než nějaká tvorba a tak, že teď mě víc baví takhle pomáhat lidem.
1: Aneško, kdy jste poprvé viděla nějaké dílo vašeho pradědečka Cyrila Boudy?
2: To určitě jako dítě. My máme doma spoustu těch obrazů, takže já si myslím, že jsem v tom prostě vyrůstala. Tam od malička visí všude v jídelně, v obýváku, v obrazy. A vlastně si vybavuju, že je tam v jídelně máme úplně obrovský takový plátno, velký obraz, což je jako autoportrét právě, myslím, pradědečka Cyrila, jak se jakoby maluje v zrcadle. Je to zrcadlo v jídelně, za ním je stůl a sedí tam i celá rodina. A vždycky, když jsem byla malá, tak jsem se ptala táty, kdo to je a on mi právě říkal, kdo to je a že on tam je, ten malý kluk, který tam sedí u stolu a jí tam nějakou polívku.
1: Vás to oslovovalo už od dětství a zůstalo to ve vás?
2: To si myslím, že určitě. Pořád zjišťuju spoustu věcí, že například moje babička Jana, ale i prababička, která si teď nespomenu, jak se jmenovala, ale i prostě celá ta generace žen zpětně, které malovaly, tak všechny malovaly květiny. A já jsem to třeba vůbec nevěděla. Nezávisle na tom, já taky maluju květiny. Je to zvláštní, že to nějak je asi v krvi nebo v genech nebo v něčem se to táhne.
1: To není jenom náhoda. A co vám daří?
2: Děkuju.
0: Na výstavu v Šolcově statku v Sobotce z díla České dynastie výtvarných umělců Boudových vás až do konce srpna pozvala nejmladší z rodu Boudových, Aneška, a natáčela s ní kolegyně Vlaďka Vildová.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

neděle 16. srpna, podvečer, blíží se 19. hodina a zprávy Aleny Brantové. No a pokud s námi zůstanete i v dalších minutách a třeba i celý večer, tak po 19. hodině to bude další díl pořadu Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou a třeba i Zámecké léto, večer po 20. hodině. František Kinský nám tentokrát představí zámek Blatná a jeho majitelku. No a po 21. hodině si můžete zopakovat Pochoutkový rok. Tak pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Romana Joudalová.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Záchranáři v našem kraji budou mít 7 nových sanitek. Trutnov chystá rozšíření parkoviště Velnářské ulici. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se představí poslední česká zástupkyně. A zítřek přinese mraky, přehánky, bouřky a teploty 22 až 25 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje dostane 7 nových sanitek. Jejich nákup je součástí průběžné obměny vozového parku. Auta, která si převezmou záchranáři přímo v Hradci Králové, budou mít navíc takzvanou preferenční jednotku, která umožní získat přednost na světelných křižovatkách, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Nové sanitky budou sloužit na výjezdových základnách Hradci Králové, v Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři, Nové Pace a Vyčíně. Pořízení 7 nových vozidel vyšlo na 31,7 milionů korun. Na financování se kromě Královéhradeckého kraje podílelo také město Hradec Králové.
0: Na parkovišti Velnářské ulici v Trutnově přibude 45 nových míst. Stavební práce zahrnou opravu povrchu vozovky a rozšíření zpevněné plochy směrem k železniční trati. Změna neomezí stávající travnatou plochu, která obyvatelům zůstane k dispozici pro sportovní aktivity. Kvůli rozšíření parkoviště dělníci pokácí 12 stromů. Ty nahradí nová výsadba. Podrobnosti doplňuje mluvčí radnice Adéla Ščudlova.
3: Občanům tak usnadní parkování v hustě osídlené části města. Projektová dokumentace je hotová, nyní probíhá řízení o stavebním povolení. Zahájení stavebních prací je naplánováno na letošní podzim.
0: Na končícím festivalu Trutnov se hlavně vzpomínalo na Václava Havla. Pořadatelé věnovali 42. ročník přehlídky jeho nedožitým 90. narozeninám. Bývalého prezidenta připomněli výstavami, fotografiemi, debatami i zatím nepublikovanými záběry z natáčení. Havel festival v minulosti opakovaně navštívil a v roce 2001 na něm poprvé vystoupil na hlavním pódiu. Čtyřdenní akce se dnes v noci uzavře v trutnovském areálu bojiště.
1: Sport.
0: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se večer po 22. hodině představí poslední česká zástupkyně. Do finále na 1500 metrů nastoupí Kristýna Sasínek-Meky. O jejím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy posledního postupového.
1: Počasí.
0: Zítřek přinese oblačno až zataženo. Na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. Slabý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku pozor na silnici číslo 280 u obce Dětenice. Srazilo se tam osobní auto se zvěří. Policie už je na místě, projíždějte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení.

0: trávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
0: Určitě.
1: Jak je to s únavou?
0: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzičná a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
0: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění je typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému nikdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takový zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli se postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce té biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekt té léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření, je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů, je to to, že má poruchu čichu, která se měří, a je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme, a je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci, a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, a myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné, a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got-

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů od koncertů přes divadlo po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
1: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned 5 významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
2: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu 5 významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
1: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
2: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobná místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol, základních, středních, základních uměleckých a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásili se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
1: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Vám taky děkuju.
1: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha z těch, kdo před 2000 lety přijali řečtinu jako každodenní jazyk nebo jazyk, ve kterém psali literární díla, která se zase stala součástí židovského kánonu. Jeden proud židovského přemýšlení o Homérovi zdůrazňuje vzájemné ovlivňování starořecké a hebrejské kultury. Homer žil přibližně ve stejné době jako někteří bibličtí proroci. Obě kultury geograficky sousedily a myšlenky nebo představy mezi nimi putovaly. Odyssea i biblické texty jako třeba Genesis nebo Exodus zpracovávají podobná témata. Putování hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odysseji a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklady dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odyssea s postavem, jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Itaky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
0: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Chátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé, byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová Čakrtová, teda tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
2: Gertruda sem zajížděla na prázdniny vlastně před válkou, nebo měla tady k tomu místu vřelý vztah, ale po válce bydlela v Praze a působila na ministerstvu zahraničních věcí. Události 50. a 60. let rozhodně měly však velký vliv na postoje Gertrudy Sekaninové Čakrtové a v 68. se zařadila mezi významné postavy reformního komunismu.
1: Ona tehdy byla i členkou parlamentu?
2: Ano, byla zvolena jako poslankyně, byla členkou právního výboru a z této pozice napadla po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy smlouvu o dočasném pobytu vojska na našem území.
1: Když tuto smlouvu schvaloval československý parlament, tak ona tedy byla jednou z těch, která s ní nesouhlasila?
2: Ano, byla jednou ze čtyř, která dokonce zvedla ruku proti této smlouvě.
1: Tak to asi s ní nedopadlo úplně dobře.
2: Byla odsunuta samozřejmě z politického života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli, tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy sedmi rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy a počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
2: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdu také v Krkonoších.
3: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový aparátu, to znamená nějaký kotník a takový. Sport.
0: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo. Počasí. V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti. Mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přeháňky nebo bouřky. Ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno. Na většině území déšť nebo přeháňky místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha, pozor za sjezdem na chodce rady, pomalu tam jeďte, na 27. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
4: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol a to bylo asi 15. století, že jo.
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie

0: se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
1: Oni jako protančili jeden večer a...
0: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
1: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
0: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
1: Třešňová královna.
0: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
1: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
1: Škoda. Jak až člověk později zjistí, no, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
1: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
1: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
1: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali 2 dny, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma 2 dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem. A jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. Moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo, takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli, 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální, to bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, Maďarsku velmi málo, Slovensko vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum, vlastně jedno tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Dík Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, čekaj, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce. V tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky. Výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky. Upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilař, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje. Počasí. V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, odpoledne hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste, protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to stoprocentní, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí. Proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250

0: gramů tvarohu, takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citrónu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
1: Pochoutkový rok.
0: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
2: Teď to zamícháme.
0: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
2: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
0: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
1: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
0: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
2: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
0: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
2: Pada jak dinosauří vejce.
0: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
2: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
0: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
2: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
0: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
2: No a zase to zřídne.
0: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
2: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
0: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
2: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mhm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený? Mhm.
0: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
2: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
0: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řidší, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
2: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
0: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
2: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty, a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
0: Přesně, dám si tam meruňku.
2: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
0: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
0: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
0: Potřeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
2: A necháš to ještě dokynout?
0: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
2: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
0: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč, rohlíček, bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
2: Jo.
0: Já nemám slov.
2: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
0: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
2: Tohle já miluju.
0: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
2: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
0: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
2: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
0: Přesně tak. Mějte se krásně.
2: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, aby měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kůrku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Nadě v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýmá, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to teda jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte
1: už
2: to nikdo.
1: Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: To neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přehánky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném Přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s Pražskou Slávií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přehánky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou Kamenným Přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů. Upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným Přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grant na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem... Já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono.
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr má...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš, tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No, on je top. Ptáček, Felix Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během mé služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa.
2: A co se stalo psovi?
1: Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat.

0: lepší mršku děvčata, ten když se rozjede, nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm, návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný.
2: Tudidam, Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví, společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ze scény, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Jo. Je, pane prezidente, co vy tady? Ale... Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No. To je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičky, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičky. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit. Krásný. Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáreček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku najednou, mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takový to latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on. Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu? No. Že ona je spíš víc podobná na vás? No. A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned, no, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano, a co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: Pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a to je 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má ústa.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecná přání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravdou, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, no. Protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a tak.

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 korun je už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, 2 týdny, 2 týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se jste ho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze. No tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky. No.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš.
5: To je strašný, přátelé! Neberte si z něj příklad! Tvrdne mu už hlava! To není možný, takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka! Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: vám tedy někdy musím říct, že jste hulváta. A vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko. Stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko. A taky trpí.
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařil se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia Zlínského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5 minut po 23. hodině a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Nouhy, doby jsem se dovolal, jinak a to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov
0: určitě k němu.
1: Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistovala maminka v neděli, musel být zákusek nějaký, jestli to byl i ovocný dort, nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Uh-huh.
1: A zase, když potom jsem podvěží byl ženatý a syně, když jsem byl na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ale já jsem znovu na vojně ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k pobydu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase vše bude zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v nebě do Bavorska, ticho. Jsem tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody a teprve se začíná pomalinku nedělní život, jako u nás, že i moje druhá žena musela pro ní se pracovat sobotě, neže absolutně ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia? Do kterého
0: města? Do Zlína, zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem nebyl, teď vám padnu, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje, no, byl jsem do Haňkam, jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku s kalkou, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi, miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat horko těžko, že byla třeba po měsíci bez práce a horko těžko sehnala ve Varech pro Němce, dělala part umělá průmyslovačka, ale a v soboty neděle musel dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
0: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
1: No, to jste... No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varu, takže... A muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na oktávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, kde jsem měl dobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my a oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na výlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
0: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu každou neděli, nebo pokaždé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že vy jste si
1: nechal... Můžu ještě dát, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdí natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
0: Dobře.
1: Ne, tak. Užívat ji podle sebe, jo.
0: Tak by to mělo být.
1: Pro mě vaření není problém, nebo postarat se, to je to nejmenší. A tady docela dobře chválně, o to ani v neděli nebude smět pracovat.
0: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
1: Tam se podívám. Mějte se fajn, naschledanou.
0: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si?

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím, zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůni pečeného kuřete, brambor, a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou takováto neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už stírá,
0: no. No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je 41 let, takže...
0: Takže stále?
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kůr?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív

0: říkal ten, kdo neděli dirigoval? Byla to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: No, to hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, vonavých dobrot, takže ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo těchto kamen chutnalo jinak, to není jako dneska z elektrické trouby nebo z plynové.
0: No, to úplně prostě souhlasím asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní. Je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono, některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují. Já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volný. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend byl prostě pracovní.
0: Tak pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda. Ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře
1: ano,
0: za vámi.
1: Dobře, jsem na cestách, jsem na Plzni jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů teda.
1: Jedu k domovu, ano, tak, jedu k domovu.
0: Tak
1: ano.
0: To teda brzy, o 11:30 v neděli.
1: No, já už to mám domů 5 minut, takže už to opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky, obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s maslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku, nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy. Možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem se jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskutta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl. No a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat. Já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal. A zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídal a doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: Tak to mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšenou.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno. A často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům. Takže takový jako venkovský život jednou za čas. Mm-hmm.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mm-hmm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhletom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a no a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšili na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli. Takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladý vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součástí neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Plátky?
1: Látky. A látky. No, my děláme festival a spoustu práce.
0: Spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu. Tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1. hodiny. Noční linka.
1: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Shalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, abych se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale no nevadí, tak už to tak bylo a já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodil hrát do kostela, do Československého v Červeném kostelci. Byl to zasloužilý varhaní, který tam hrál 35 let a byl úplně proto zapálený a hrozně to miloval. A každou tu neděli ty 3 kilometry pěšky do kostelce, my jsme bydleli jako na straně takhle za Čermákem, za Rybníkem, a takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že to byl, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, kdy všelijak bylo, kdy se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínko. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen svištilo pod tím nožem, jak to teda krájela. Já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti. A teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když po tom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já jsem jí pomohla, ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už jsem jí pomáhala a pak teda tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila, a pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak jsem nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějak prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli, to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudá vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle a nevím teda, co bych ještě řekla. Prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama třeba zase nějakého třeba šití nebo tak, takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout a potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali, já to miluju a já musím brečet.
0: Věruško, to se tak krásně poslouchalo, byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
1: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou močku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
0: Je, a tento pocit znám, vám musím, Věruško, říct. No, mějte se dobře.
1: Taky všechny zase zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím, já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka a já to ani neumím jmenovat všecko, i toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý a všecky zdravím.
0: Děkujeme za srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou noc.
1: A moc ráda, že jsem se dovolala. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barbosíkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta. Takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavně byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za těch 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: Prací, no.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase narušené, takže mě to vlastně pronásledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech. A to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mi hrozně líbilo, protože oni nás samozřejmě brávali sebou, no a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový vodní mlýn na Potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo. No ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě. No a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj, takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával, že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit, takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, že, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli 3 dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byly ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola a i když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti, že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
0: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ ty naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše 3 holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky protože jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau, lásko, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme. Loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděle vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám o všem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino Čas, to byly nějaké krátké filmy nebo Týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky polévky v tu neděli. Bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závín. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závin. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba z nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zas trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: Noro, to celé neděle bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kaž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to dívalo úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka. To se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narození nebo nějaká rodinná oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Kryštofa, taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravíme vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy. A vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla, takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát, vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin, takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té osmé, abychom tam byli včas a zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Mhm.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu. Ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně 2 neděle nebo 2 víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, víc jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři, nastanou.

0: taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče, tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ze tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víc těma tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, pocházím z Násedlovic a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. Na to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A nejhol takový, bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na, jako na pečený kuřátka, no všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky. Tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tém venkově. Dnes je to nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat. Až jsme tam mamince to podělali, no tak zase bývali soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali a pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry nebo tatínkovi sestry a sestřenice a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno, jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idylka, vždycky to bylo, jako vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako, bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tém venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: Mm-hmm. A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám, teď to přebírám, jenom že já špatně vidím, právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím, jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka pře sebe, ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie a když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a bylo jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně, hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 2,80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 lety, to jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
0: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil si jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Nadějo.
1: Já jsem se vždycky divila, když ty starý jako babičky vždycky říkali, za našich mladých let to bylo lepší. Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, já říkám, no jak mohlo být lepší, ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
0: Ano, určitě no nejste sama, to patří k životu.
1: Sama, ale chodím o hůlkách, dom po baráku, o hůlkách a ven, jenom jako s vozíkem. A tak vždycky musím počkat, mám 13 schodů do baráku. A tak vždycky čekám, až někdo přijde z těch mojich jako dětiček, aby mě vyvezli. Vždycky říkám, děti, musíte mě vyvenčit.
0: Paní Nadějo.
1: Člověk si musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No. Já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosi a hodně všem zdravíčka a už aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo myslím 2 měsíce.
0: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naděj, no, krásnou
1: bydlíme kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
0: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu.

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc. Paní Aničko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony z a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pak, až jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdo nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina. Aha. První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné, moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, v pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se dál hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a ze sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tříhalířový, korunový, tříhalířový a pětihalířový žolík. Žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mně se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala a mně se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit a taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou a jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím. Takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili a babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela. No ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a z tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v nedělu buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo míváme nějaké bifteky taky, z hranolky, takže to. A nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle, a tak to jsme šli, jak se říká, humný, že jo? Tak to bylo taky parádní. No někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
0: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
1: Ano, ano.
0: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
1: Já Ruško říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
0: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
1: Jo, vám taky.
0: Děkuji, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dumasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vráskami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Džali, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Džali, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Džali, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Džali, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Džali, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Džali udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Džali, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Džali se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Džali, jak káže mistr Jakub Šarmoli, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Šarmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc

Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák. Tenhle křivonožka byl mrštný. Tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznu. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku. Na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. Krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuju se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Pes mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magluárová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra, ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magluárová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkal mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda.
5: Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
5: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
5: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. Pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
6: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
6: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
6: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
6: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
6: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
6: A čím budeme jíst?
3: Dále.
7: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
5: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
7: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
7: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
6: Monsignore.
7: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
5: To jako můžu jít? Opravdu?
7: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
5: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
5: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
5: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
5: Já nevím.
8: Plakal Jean Valjean upřímně?
9: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
5: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši. Odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
10: Bonsoir, monsieur, klaním se vám.

Jiv. Prosím jen dál, těší mě moc, vidím, že host tu stráví i noc. Bagáž jak cent, že jsem to bral, v očích bych rád ten materiál. Jen si račte přeště.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tak honem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil setřást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, abys práskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejníci městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnul Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vztyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.